mě to táhne o kus dál. Zas nemám doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo ji v slze.

život není jinačí. Hladě modře je život nadepsaný sešit.

Lání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vran. Stádo koní bez odechu pádí, jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže v ramenou,

oheň, ale zima už se blíží od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád.

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Mickey Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejno vran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

přiběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už v nebi jsou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem. A potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

0: Samozřejmě nemůže chybět ani karabina a zlatý déšť Pedra Schneweise.
1: Za chvíli louky se k nám otočí,

psa psy. Já, papírovej pošťák, čekám na nebeskej telegram, kdo je hodnej.

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

všichni neustále řeší věk, že nám jednou bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.

0: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
1: A my jsme rádi s vámi.
0: Díky.
1: A s posluchači i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
2: Humoriáda. Nosím černý.

0: Skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné, ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neviděl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak někdy i dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec. Protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře právě. To nestačíte, ale,
0: no ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou...
0: Klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné. Jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso.
0: Aha.
1: A to je obalený v kůře. Jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře.
1: Ale prostě... Takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký, no.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik, úžasný, Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, poby ho neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: znám. Já se vás něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No, mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natolik ho zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí dneska opatrný,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No,
3: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. Víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? Tohle?
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, statistika to je...
2: Statistika
3: to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo,
2: filmu?
3: Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne,
2: jo, ne. On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no, no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo, nebo co?
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak jo, jo. to počítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No, tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva jo. a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypili každý 4 piva, víte? Chápete?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
3: jo.
2: tak v průměru jste vypil každé 1, že jo?
3: Můj, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste
3: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. A příklad včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty, podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
3: no?
2: že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás. Každou půl hodinu?
2: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si v oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byly dokonale vyladěný, jaksi a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, žal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no. Takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom. Potom a takovou...
0: Tak mu všichni záviděli.
1: To byla on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní jako DDR a tohle. Byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si ji pamatuju z LVT. Pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menších tam.
0: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
5: Dobrý den.
4: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
3: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
5: Možná dám večer.
4: Kluci, ahoj.
3: Mějte se dobrou chuť, přijeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
5: Děkuji.
6: Aleši, moc vás zdravím.
5: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
6: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, naschledanou.
5: Děkujeme, Růženko.
3: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
7: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
3: No zkuste.
7: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
5: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
3: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
7: Děkuji a dávám Ačko.
3: Děkujeme, naslyšenou.
7: Taky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
8: Tak. Dobrý den, tady František Kraut-Mervotovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
3: Dobrý,
8: a pan Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
5: Já to vím, Kriegsmarine.
8: Víte, ano.
5: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, zábavní.
3: No.
8: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to byl 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
5: Ne.
3: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
5: Pavel Lukeš.
3: Abychom si to upřesnili.
5: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklad Anežky České.
8: Ano.
5: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben. A tak dále, no.
3: No, a co jste chtěl, Františku?
8: Jak byla aféra s tím Bingem? 94, 90,
5: jsem neměl prostě,
3: v tom nejel, Aleš.
5: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát.
3: Tak, to bohužel neproberem, Františku.
8: Mě překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo a ničo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
3: Tak děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
3: Dobrý den.
9: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko. Pokračování.
3: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo. Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
10: Statisticky, to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
11: Jo.
10: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
11: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
10: Jak to nesmysl?
11: Já vám můžu dát příklad do různých. To byli například dva bratři.
10: Jo.
11: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
10: No dobře, to je náhoda, že třeba...
11: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. umístěno na úvodní společnost.
10: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
11: No jo, co je?
10: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
11: 101 slaneček denně?
10: Ano.
11: Na jednoho člověka?
10: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
11: No to je strašný teda.
10: Jak strašný?
11: No jak si představte, že já bych třeba bydlel v Amsterdamu.
10: No a...
11: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
10: Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
11: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
10: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pan Šmajer.
11: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
10: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
11: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou snědl teprve půl kuřete.
10: Já, že jsem snědl půl kuřete?
11: No samozřejmě.
10: A jak jste na to přišel?
11: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou snědl celý, naschválně.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivuji, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání?
1: Pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání?
1: Nebo vzájemně.
2: Já jemu teď? Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden kolem, kterého se to točilo. Aha. Celý, vymýšleli se další hostina, to se věšili. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: ty věci,
1: přinesli.
2: No tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl. A on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě, byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob, jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát, a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platí ty věci dál.
2: Ještě jo, takže...
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
3: Mé?
4: Ano, mé.
3: Říkáte mé?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes, no tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo abych
3: měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou.
4: Ano. Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: už bych to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači, jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Líbíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Líbíček tady často ano. nebývá, ano. ale zase sestava Náružný-Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane. Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Líbíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych tež hlasoval pro pana Líbíčka.
4: Děkujeme pěkně. Ano. Naslyšenou.
7: Zbytek nedíky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme.
8: Děkujeme.
4: Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná
5: ano,
4: určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo no, práce, jako na kostele.
11: Taková sledovanost,
5: takové vám
11: opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí té stejnou nohou, takhle, jak se to ano, praví ano. v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to ano, takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal křestní jméno, stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to
5: hezky
4: paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Ha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004.
5: Let, no.
4: A 4 TT jste získali s kufrem.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou,
4: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
5: A finále.
4: Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No,
4: na kterou jste se vždycky těšil nejvíc, nebo víc, než na ty ostatní.
5: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo, na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví no, na jasně. tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě... Ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: To měl mě, ano.
4: Přímo autora.
5: Ano,
4: dobře, ano. Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka jsem jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám vostru před návštěvama. No ano. Podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak, no tak.
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne, já no tak takovým napatlený, řečem, já, no. Ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no protože ano. Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. No. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, no, jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer,
13: jo? No.
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
13: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No
13: to celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Po půl hodině.
12: A ležíte na břiše. To je jedno, na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešaty.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych se oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tu leně.
4: Jo,
1: si pamatuju, já dokonce. Ne, ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No
1: tak
3: se tam s sebou pleskoval a čal tam dělat tu leně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na shledanou.
1: Mějte se na shledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit. Teda.
6: No to bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lampy z pokud nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, co si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukradl a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování.
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte.
6: No.
7: Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíráče, levně, za 50 Kč, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol,
6: no,
7: to,
6: prosím, já se nemnosu,
7: není to moc nějak?
6: Já se nemnosu, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že, kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo, tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, to máte. No stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne? Jo, tak...
7: To je hrůza, to je, kam se člověk podívá, samý zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo?
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Ajte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknu v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi, jako jste vy, co kupujou kradený věcí od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčko.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Malí hokejisté si poprvé vyzkoušeli nový zimní stadion v Uherském Hradišti. Valašské Meziříčí chce dál upravovat břehy řeky Bečvy v centru města. Po nové náplavce přijde na řadu protější břeh. Na Přerovsku platí zákaz odběru vody z řek a potoků až do konce října. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasno a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti zahajuje provoz pro veřejnost. Dnes odpoledne v 15 hodin se před stadionem uskuteční autogramiáda nejen hokejových hvězd. Svou účast na ní přislíbili například Jakub Voráček a Žigmund Pálfy, fotbalista Michal Kadlec nebo astronaut Aleš Svoboda. O víkendu mohou zájemci zajít na párty na bruslích a několik veřejných bruslení. Nové sportoviště už si vyzkoušeli i malí hradišťtí hokejisté.
2: Už jsem se nemohl dočkat, až bude ten nový stadion. Líbí se

0: všechno. Kabiny jsou velké, hezké a je to fakt super.
1: Povídá nadšeně mladší žák Tomáš Franc. Souhlasí s ním i jeho spoluhráč Adrian Ševčík.
2: Je to pěkný stadion. Je tu fitko, hotel, restaurace, dobrý let. Dvě plochy dokonce, strašně pěkná.
1: Spokojený je i trenér mládeže Miroslav Hruška.
3: Dneska se cítím jak na Vánoce. Myslím si, že krásnější zimák jsem minimálně na Moravě ještě neviděl. A co se týče zázemí, jedním slovem paráda. Každý nám může závidět.
1: Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Ve Valašském Meziříčí budou pokračovat úpravy břehů řeky Bečvy v centru města. Na novou náplavku navážou práce na protějším břehu. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše tam pod mostem vznikne prostor pro skateboardisty a inline bruslaře. Na něj naváže chodník, který povede až k novým terasám pod zámkem Žerotínů.
5: Druhý protější břeh, ten Mezříčský, projde také kompletní revitalizací. Na něj naváže potom poslední etapa náplavky, která povede až k zámeckým terasám.
4: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Pokračuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období mimořádně nízkých průtoků.
4: Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
7: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
4: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně.
8: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, převážně průsvitnou oblačností. Více oblačnosti bude na západě, méně pak na východě kraje, kde může být i skoro jasno. Povede mírný jihovýchodní až jižní vítr, který bude během odpoledne zvolna slábnout. Aktuálně měříme 13 až 4 stupně, nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přání dobrého rána posílá taky Petr Uhřík. Rád vás, milí posluchači, provedu i pátečním ránem a přeju pohodu u vstávání do 2. října. To je datum, ve kterém oslaví svátek Olivie a Oliver, taky máme Světový den hospodářských zvířat. Před sebou poslední pracovní den tohoto týdne, tak se ještě před víkendem pustíme do úkolů, které nesnesou odklad, a já už posílám písničku od skupiny Balet. Hitem byla přesně před 40 lety. Teď je 5 hodin a 5 minut.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Příjemné vstávání a dobré páteční ráno přeje svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Vítáme se do 2. října. Nahlédneme do kalendária, dnešek je Mezinárodním dnem nenásilí. Slaví se od roku 2007 jako výročí narození indického duchovního vůdce Gandhiho. 93. narozeniny by dnes oslavil Karel Hála, zpěvák s nezaměnitelným baritonem a neméně charakteristickou holou hlavou. V roce 1938 začalo obsazování části Československého Těšína polskou armádou. Před 82 lety byl zastřelen Vojtěch Boris Luža, generál, účastník prvního a druhého odboje, rodák z Uherského Brodu. Na konci 30. let vykonával funkci zemského vojenského velitele pro Moravu a Slezsko. Působil v ní až do zářijové mobilizace Československé armády v roce 38. Dnes je to 80 let, kdy zemřel spisovatel a novinář Eduard Bass. Účinkoval ve slavné Červené sedmě a proslul především knihami Klapzubova jedenáctka a Cirkus Humberto. 78. narozeniny dnes oslaví zpěvačka Olga Matušková, rozená Blechová, manželka slavného Valdemara. Ve stejný den i rok 1948 přišel na svět český herec Petr Štěpánek z proslulého hereckého rodu. Končím rokem 1988, kdy v Soulu skončily 24. olympijské hry. Výprava 168 sportovců z Československa tehdy získala 3 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Beatles nám zahrají Penny Lane ze slavného alba Seržanta Pepra, takže půjdeme do pozdějšího období této liverpoolské party skvělých muzikantů. Mimochodem, letos je to 15 let, co tu písničku najdeme v síni slávy cen Grammy. Penny Lane.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15, dostáváme se k meteorologickým zprávám. Aktuální předpovědi na poslední pracovní den otevřu jako obvykle ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 10 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě a v Holešově. 9 v Bystřici pod Hostýnem a v Bojkovicích. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Zlín, 13 Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří jsou to 3 stupně, ve Vizovicích 5. 8 stupňů hodnota v Luhačovicích a ve Valašském Meziříčí, 6 stupňů vidím ve Strání a ve Vsetíně, 7 ve Valašské Senici a Rožnově pod Radhoštěm. Z Velkých Karlovic přišel údaj 4 stupně. Dnes bude převažovat polojasno, oblačnost má být průsvitná a během dne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Slabý vítr jižních směrů bude mít rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. U toho jsou prozatím mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Přes den by se ale měly vylepšit na dobré. Biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli si povíme o vodě. Kdy nám může uškodit, prozradí už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: let. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Na kroměřížském výstavišti dnes začíná tradiční výstava Floria podzim, která potrvá do neděle. Doprovodný program je inspirovaný kulturou Orientu. Součástí je i výstava 50 bonsají ze soukromé sbírky, kdy nejstarší exponát má více než 500 let. Chybět nebudou přednášky o řezu ovocných stromů, dušičkové vazby, ukázky tvarování bonsají pro začátečníky nebo ukázky tradičního japonského umění, aranžování květin, tedy ikebany. V Bojkovicích na Uherskobrodsku připravují stolní kalendář pro příští rok. Kalendář bude sestavený z fotografií amatérských fotografů. Nejen obyvatelé města mohou své snímky posílat e-mailem do konce října. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhajci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, převážně průsvitnou oblačností. Více oblačnosti bude na západě, méně na východě kraje, kde může být i skoro jasno. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr, který bude během odpoledne zvolna slábnout. Aktuálně měříme 13 až 3 stupně, nejvýše dnes teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/55 v Záhlinicích na Kroměřížsku je prováděno strojní čištění žlabů a příkopů. A to už bylo z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín vše.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 45 let. Právě od tohoto věku by ženy měly začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny ale na tuto možnost prevence rakoviny prsu slyší. Lékaři na to upozorňují u příležitosti osvětové kampaně Růžový říjen. Podrobnosti přidáme za chvíli. Teď je 17:30. Dobré páteční ráno.

si dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Za 5 minut, 6:45, dnes je 2. začíná růžový říjen. Že nám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za 2 roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
5: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
4: Výborně.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 zepředu a z boku.
4: Je to všechno.
5: A chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Obrázky mezitím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
6: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
6: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně 1/3 pracovišť u nás.
6: My víme, že když to označí Ačkem, ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. V tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
6: Takže já jdu pro pacientku. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
7: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15 a s Českým rozhlasem Zlín se vítáme do pátku 2. října. Dál se podíváme na podzimní scénář, jak ho popisují meteorologové v aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: A na úvod ještě přidávám současné teploty kompletního zlínského kraje. 10 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě a v Holešově, 9 stupňů v Bystřici pod Hostýnem a v Bojkovicích. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Zlín, 13 Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří jsou to prozatím pouze 3 stupně, ve Vizovicích 5. 8 stupňů je hodnota v Luhačovicích a ve Valašském Meziříčí, Strání a Vsetín uvádějí 6, Valašská Senice a Rožnov pod Radhoštěm 7 stupňů. Z Velkých Karlovic přišlo číslo 4, takže 4 stupně Celsia. Dnes bude převažovat polojasno, oblačnost bude průsvitná a během dne očekáváme postupně od východu její pozvolné ubývání. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý vítr jižních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme teď mírně nepříznivé, během dne se ale dostanou na dobré, biozátěž zůstává mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a kolega Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě.

0: Je pátek, dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdravém životním stylu a zdraví obecně. S Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Zeithamlovou, které zdravím, a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
2: Probereme toho ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy. To vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlín už vyplatil téměř 6,5 milionu korun lidem, kteří se zapojili do kampaně Už su Zlíňák. Rožnovský Airbus zajišťující sdílenou dopravu má druhý mikrobus. Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasno a na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Zlín už vyplatil 6 milionů a 390 tisíc korun lidem, kteří si v rámci kampaně Už su Zlíňák přihlásili ve městě trvalý pobyt. Každý, kdo splnil podmínky, mohl získat 10 tisíc korun. Do kampaně se přihlásilo přes 1000 lidí. O vyplacení příspěvku jich následně požádalo 837. Peníze zatím dostalo 639 z nich. U dalších žádostí město čeká na doplnění údajů.
4: Ve 188 případech město čeká na doplnění žádostí. Žadatele postupně vyzývá a v některých případech i opakovaně. Jakmile žádost doplní a je v pořádku, peníze přijdou lidem na účet. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Poptávková doprava Airbus v Rožnově pod Radhoštěm a Dolní Bečvě jezdí nově se dvěma mikrobusy. Druhé vozidlo přibylo o 3 měsíce dřív, než město původně plánovalo. Druhé vozidlo má zkrátit čekání hlavně ve špičce, říká mluvčí města Petra Graclíková.
5: Ten zájem je velký, poptávka je vysoká, chceme pokrýt veškerou tu poptávku, která od lidí přichází. Systém bude stejný jako doposud, Airbus bude jezdit od 7:30 od rána do 7:30 do večera, jenom se mění systém telefonní linky, kdy si lidé můžou zavolat a objednat, ta bude nově od 7.

0: hodiny ranní do 15. hodiny odpolední dostupná.
1: Za první dva měsíce má za sebou Airbus 3000 jízd. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měli být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
2: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
1: V Břeclavi mohou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC gratis. Odskočit si mohou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat 2000 korunami měsíčně. Podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů, říká mluvčí Břeclavy Ivana Solaříková.
3: My jsme měli veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
1: Podobný systém přístupných toalet funguje taky třeba ve Znojmě, Hradci Králové nebo v Jihlavě.
4: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, převážně průsvitnou oblačností. Více oblačnosti bude na západě, méně potom na východě kraje, kde může být i skoro jasno. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr, který bude během odpoledne zvolna slábnout. Aktuálně měříme 13 až 3 stupně, nejvýše dnes teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Hradišti na sídlišti Štěpnice je omezena doprava z důvodu realizace první etapy revitalizace sídliště. A vy jste slyšeli zprávy. Pohodovou páteční cestu do zaměstnání přeje Český rozhlas Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Probuzené posluchače zdraví taky Petr Uhřík, vítám vás do pátku a věřím, že i poslední vstávání v pracovním týdnu proběhne hladce. K datu 2. října si přidáme oslavu svátku Olivii a Oliveru, ať víme, komu dnes vyslovit gratulaci. A dál se budeme věnovat historii, za chvíli projdu aktuálním datem přes události, které krátce rozvedu v našem pravidelném kalendáriu. Je 6 hodin 5,5 minuty, u písničky skupiny Plavci přeju dobré ráno.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Příjemné vstávání a dobré páteční ráno přeje svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Vítáme se do 2. října. Nahlédneme do kalendária, dnešek je Mezinárodním dnem nenásilí. Slaví se od roku 2007 jako výročí narození indického duchovního vůdce Gandhiho. 93. narozeniny by dnes oslavil Karel Hála, zpěvák s nezaměnitelným baritonem a neméně charakteristickou holou hlavou. V roce 1938 začalo obsazování části československého Těšínska polskou armádou. Před 82 lety byl zastřelen Vojtěch Boris Luža, generál, účastník 1. a 2. odboje, rodák z Uherského Brodu. Na konci 30. let vykonával funkci zemského vojenského velitele pro Moravu a Slezsko, působil v ní až do zářijové mobilizace československé armády v roce 38. Dnes je to 80 let, kdy zemřel spisovatel a novinář Eduard Bass. Účinkoval ve slavné Červené sedmě a proslul především knihami Klapzubova jedenáctka a Cirkus Humberto. 78. narozeniny dnes oslaví zpěvačka Olga Matušková, rozená Blechová, manželka slavného Valdemara. Ve stejný den i rok 1948 se narodil i český herec Petr Štěpánek z proslulého hereckého rodu. Končím rokem 1988, kdy v Soulu skončily 24. olympijské hry. Výprava 168 sportovců z Československa získala 3 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Po kalendáriu už pokračujeme aktuálně. Jakub Voráček, Žigmund Pálfy, Jaroslav Balaštík, ale třeba také astronaut Aleš Svoboda. On i další osobnosti dnes odpoledne slavnostně zahájí provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti. Letci už mezi tím ale vyzkoušeli malí hokejisté HC Uherské Hradiště. Co na něj říkají, uslyšíme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Myslím, že toto je úplně nejkratší písnička od skupiny Buty, trvá pouhou minutu a půl. Poslechneme si, jak jim to hrálo v roce 94, kdy tedy mimochodem získali i Českého lva za nejlepší filmovou skladbu pro snímek Jízda.
2: Chtěl bych

0: chtěl bych se jmenovat Jan.
1: Je 2. října, provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti dnes odpoledne slavnostně zahájí hokejové legendy Jakub Voráček nebo Žigmund Pálfy. V nové hale si už ale předtím mohli zatrénovat první malí hokejisté.
2: Adrian Čevčík, je to super, je to pěkný stadion. Já se tady cítím divně, že jsem byl zvyklý na ten starý stadion. A strašně se mně to líbí, je tu fitko, hotel, restaurace, dobrý let, 2 plochy dokonce, strašně pěkná.
3: Tomáš Franc, už jsem se nemohl dočkat, až bude ten nový stadion. Líbí se mi to bude všechno, kabiny jsou velké, hezké a je to fakt super.
4: Šimon Erbán. Na tom stadioně budeme jenom vyhrávat, žádné prohry, samé výhry.
5: Nadšení malých hokejistů asi hovoří za vše. Spokojeně se ale tady vedle mě usmívá i trenér mládeže HC Uherské Hradiště Miroslav Hruška.
6: První pocit je hlavně super v tom, že už nemusíme nikam jezdit nebo neustále cestování s báglama v dodávce, stěhovat dovnitř, ven, tam zpátky, děcka vyzvedávat, odevzdávat. Už toho bylo moc a dneska se cítím jak na Vánoce, takový první Ježíšek. Myslím si, že krásnější zimák jsem minimálně na Moravě ještě neviděl. A co se týče zázemí, jedním slovem paráda. Každý nám může závidět.
5: Na stadion se přišla podívat i předsedkyně Uherskohradišťského oddílu krasobruslení Svatava Mazurková.
7: Projela jsem stadionu hodně a krásný sportovní stánek je to, musím říct. A hlavně postavit takovou stavbu se vším do roka, do dne, to je až neskutečné. Všechna čest.
5: Je tady i druhá menší plocha vlastně vedle té klasické. Využijete to?
7: No, my to využijeme asi víc než hokejisti, protože my tím, že krasobruslení individuální sport a ta technika, i skoky, i piruety se dají dělat na třeba 2 metrů čtverečních, tak to je na to optimální.
5: Stadion by ale neměl sloužit jen sportovcům, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
8: Naším cílem bylo vytvořit moderní a kvalitní zázemí nejenom právě pro ty sportovní kluby, ale taky pro školy, děti a širokou veřejnost.
5: Ode dneška až do neděle je naplánovaný otevírací program, který dnes odpoledne zahájí autogramiáda nejen hokejových hvězd. Zúčastní se jí například Jakub Voráček, Žigmund Pálfy, Jaroslav Balaštík, ale třeba také fotbalista Michal Kadlec nebo astronaut Aleš Svoboda.
8: Sobotní program potom nabídne party na bruslích s veřejným bruslením, DJem a aktivitami pro děti ve spolupráci s hokejovým klubem Uherské Hradiště. A také v neděli bude pokračovat veřejné bruslení.
5: Dodává Jan Pášma, chybět nebudou ani hokejové zápasy. Například muži HC Uherské Hradiště v prvním domácím mistrovském zápase nové sezóny přivítají v sobotu od 18 hodin v Brumo v Bílnici. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
9: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
10: Láká vás odhalit tajemství žítkovských bylin, vyzkoušet si kovářské řemeslo nebo si osvojit finskou techniku dokonalé relaxace? V Bílých Karpatech můžete přírodu, řemesla i místní tradice poznávat doslova všemi smysly. Pestrou nabídku zážitků připravuje společenství tvořivých lidí Stvol. Jak si z ní vybrat, poradí lektorka spolku Jana Tesařová už 1. října. Dopoledne. Těší se na vás Jarka Barboříková.
9: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
11: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
12: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
11: Chystáme oslavu plnou legrace.
12: To se mi líbí.
11: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
12: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
11: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
12: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
11: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: Za 10 minut bude 6:30. Pravidelně nahlížím do předpovědi počasí, tentokrát ale budu jenom poslouchat a všechny informace nechám na profesionálech. To znamená, že volám do Brna, kde už je připravená meteoroložka Jitka Kučerová a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Než se posuneme dál, povězte nám prosím o současném stavu, jak vypadá páteční ráno ve Zlínském kraji.
1: Na obloze se sice vyskytuje oblačnost, není úplně málo, ale je průsvitná, vysoká, takže správně by mělo být asi oblačno, ale působí obloha spíš dojmem polojasným, možná někde i skoro jasným. Vítr ten fouká na některých místech trošku více, ale stále je v té kategorii slabý, ale přece jenom i tady to malinkaté pofukování stačí k tomu, aby byly zase hodně rozdílné teploty, v podstatě opět ten 11-stupňový rozdíl v kraji od nějakých 13 stupňů, tam, kde právě alespoň trošku fouká, ať už na kopcích nebo i v nižších polohách, až po 2 stupně v některých údolích, to se týká hlavně Valašska.
0: Bude mít i závěr pracovního týdne podobně příjemný průběh, jako tomu bylo včera? Co nabídnete v páteční předpovědi?
1: Na obloze bude oblačnost, převažovat bude polojasno, hlavně v západní polovině kraje může být chvílemi až oblačno, ale ta oblačnost bude průsvitná, takže zase ten dojem z ní bude asi lepší, než bude to reálné pokrytí oblohy oblačností. No a někdy zhruba později odpoledne čekáme, že by se postupně od východu ta oblačnost mohla zmenšovat nebo bude postupně ubývat a v noci už potom čekáme oblohu víceméně jasnou. Teploty dnes odpoledne podobně jako v minulých dnech 21 až 24 stupňů, vítr by měl foukat během dne, alespoň na některých místech na přechodnou dobu mírný a měl by mít jižní směr, jinak bude pofukovat jenom slabý.
0: Dnešek ještě doplníme číslem do biozátěže.
1: 1 nejnižší mírná zátěž.
0: A dál se podíváme na víkend. Co obsahuje předpověď na oba volné dny, jak se v oblačnosti a teplotách projeví sobota z nedělí?
1: V podstatě oba dny zase budou slunečné, oblačnosti málo, hlavně v sobotu, tam čekáme v podstatě převažující jasnou oblohu. Ráno se mohou vytvořit, ale spíš opravdu jen výjimečně, nějaké údolní mlhy. Teploty zítra ráno 8 až 5 stupňů, to zítřejší ráno už by mělo být obecně chladnější, když v údolích to asi moc znát nebude, protože tam zase místy může být kolem těch 3 stupňů i nějaké přízemní mrazíky. No a zítřejší odpolední teploty možná malilinko nižší než dnes 20 až 23 stupňů, vítr slabý východních přes den potom jižních směrů.
0: Druhá polovina víkendu, neděle?
1: Neděle, tam už se bude přibližovat fronta, ale ta její oblačnost zřejmě zasáhne Zlínský kraj až někdy večer, takže zase jasno nebo na nejvýš skoro jasno v tu neděli, potom polojasno oblačno později večer nebo během večera a noci na pondělí, ale ta fronta přejde takzvaně na sucho, takže bez srážek a teplotně neděle by měla být podobná jako sobota, těch 20 až 23 stupňů a zase i takovéto studenější ráno.
0: Nahledněme ještě krátce za víkend a naznačme si předpokládaný průběh začátku nového týdne, ať máme představu, co nás čeká dál.
1: Tak během toho příštího týdne už bude možná trošku více oblačnosti, ale víceméně i tak by mělo být relativně slunečno, řekněme průměrně polojasno, chvílemi možná oblačno, srážky se asi žádné konat nebudou, až potom během čtvrtku nebo ze čtvrtka na pátek by měla přecházet už taková výraznější fronta, za kterou se ochladí, takže do toho čtvrtka teploty v podstatě podobné, jako tomu je dosud, jenom pondělek bude malinko chladnější, tam třeba do 21 stupňů, potom úterý, středa a ten čtvrtek by zas mohlo být k těm 24 a od pátku dál už asi, nechci říct definitivní, ale ochlazení možná i o 10 stupňů.
0: Teplotní historie 2. října nás taky zajímá, ptám se přímo na rekordy. Prozraďte, Jitko, prosím, jaké jsou to hodnoty pro Zlínský kraj?
1: Na Pajedla v roce 1942 měli hodnotu nejvyšší 27 a 9 desetin stupně Celsia a nejnižší hodnota minus 4 stupně je z roku 1983 a naměřena byla jednak ve Vizovicích a potom na stanici Huslenky Kychová.
0: Počasí podrobně probrala meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A od mikrofonu zdraví Matěj Nradilek. Zákaz vstupu aktuálně platí v okolí lesoparku za bytovými domy na Štěrkovišti v Otrokovicích. Město tady totiž nechalo v rámci údržby odborně posoudit celkem 279 stromů, a to z hlediska jejich stáří, vitality, zdravotního stavu a stability. V Kroměříži na letiště se zítra uskuteční už 12. ročník Dne uniformovaných sborů. Pro návštěvníky, kteří mají vstup zdarma, budou připraveny ukázky práce policie, armády, celníků i klubů vojenské historie. Podle mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška je letošní program celodenní akce zaměřená hlavně na hasiče. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně mohou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálů pro 3D tisk ale podle odborníků problematická není. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru posbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštných pralesů. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, převážně průsvitnou oblačností. Více oblačnosti bude na západě, méně potom na východě kraje, kde může být i skoro jasno. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr, který bude během odpoledne zvolna slábnout. Aktuálně měříme 13 až 3 stupně, nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/49 ve Zlíně v ulici Vizovická je zúžena vozovka. A to byly krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30 a 3 minuty před námi 2. říjen. Přeju dobré páteční ráno u písničky Michala Hrůzy.

0: Český rozhlas Zlín přející dobré páteční ráno, za 5,5 minuty bude 6:45. Osvěžme si teď pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
4: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbe, co litovat.
1: Je přesně 6:45, malou obvyklou odbočku si teď uděláme k meteorologům, stručnou předpověď otevírám ranními teplotami.
2: Počasí.
1: Ty se teď ve Zlínském kraji pohybují mezi 3 a 12 stupni. Převažovat má polojasno, hlavně v západní polovině kraje chvílemi až oblačno. Ta oblačnost bude ale průsvitná a později odpoledne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Povane slabý během dne, místy přechodně mírný vítr jižních směrů, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou už dobré, večer by mohly být místy mírně nepříznivé. Biozátěž beze změny zatím stále pouze mírná na jedničce.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: V pondělí 5. října to bude 90 let od narození Václava Havla, prvního polistopadového prezidenta naší země. Připomínáme projektem Slyšet Havla, ke kterému Český rozhlas Zlín přispívá seriálem O Havlových stopách na Zlínsku. V další reportáži připomeneme za chvíli, kdy Václav Havel Zlínský kraj navštívil.

0: Mezi místa, která Václav Havel buď jako úřadující nebo bývalý prezident České republiky navštívil, patří i město Valašské Meziříčí. Tehdy vznikl umělecký artefakt, odlitek jeho rukou, který dodnes jeho osobnost netradiční formou připomíná. Ve Valašské Meziříčí natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Tehdy jste stáli tady a tady byla forma s křemičitým pískem.
2: Formy byly nachystané tady, na tom verštatě, pódiu, a stáli jsme vlastně před verštatem, tiskli ruce, skláři nabírali sklovinu a lili jsme ji do formy.
1: Na chvíle, kdy Václav Havel už jako bývalý prezident České republiky navštívil v roce 2004 huť střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí, vzpomíná sklářský designér Ondřej Strnadel. Právě on jako 25-letý mladý sklář odléval otisk rukou Václava Havla.
2: Povšiml jsem si určitě jako obdivu pana prezidenta v okamžiku, kdy jsme vyjmuli ten ještě žhavý odlitek a lehce tvárný z té křemičité formy. A na každý ten odlitek musel pan prezident znovu tisknout dlaně do písku. Potom už samozřejmě si vybavuju, jak se mě celá jako nervozita opadla, a došli jsme do té fáze, kdy jsme se společně fotili s kolegy.
1: Díváme se na fotografii Ondřeje Strnadela s Františkem Lukáčem, Jaroslavem Vanduchem a Jaroslavem Závorkou.
2: Fotografie je pro mě jako neuvěřitelnou vzpomínkou, samozřejmě osobnost Václava Havla a mých kolegů, kteří už na škole neučí, které jsem měl ve velké úctě, takže je to všechno velká pěkná vzpomínka.
1: Ze školní sklářské huti jsem zamířila do kanceláře ředitele střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí Jiřího Pivovarčíka. Z vitríny vytahuje odlitek rukou Václava Havla. Když si dám ruku na levou ruku bývalého prezidenta tehdy v roce 2004, můžu si vlastně šáhnout na materiál, na který sahal také.
3: Ano, je to zvláštní pocit, nevím, jak bych to jinými slovy momentálně popsal, ale přítomnost toho otisku prezidenta Václava Havla nám vlastně každý den připomíná jeho osobnost, jeho myšlenky a jeho morální kredit, který po něm zůstal. A i když je to teď už studené sklo, které bylo původně žhavé, tak pořád to na nás tady nějak působí.
1: Jde o skleněnou desku, má načervenalou barvu a dva takové kruhové objekty, které jsou kolem opravdu věrných otisků.
3: Autorem technologie toho odlévání rukou je sklářský výtvarník a designer Ondřej Strnadel. Pan Václav Havel v tom roce 2004 byl opravdu první osobností. Já si troufám říct, že při vší úctě ke všem ostatním, tak největší osobnosti, které jsme kdy u nás ve škole odlévali ruce.
1: Při této návštěvě Zlínského kraje provázela Václava Havla tehdejší ředitelka školy Olga Hofmanová, zástupci města i kraje. Jiří Pivovarčík návštěvu prožil jako jeden z učitelů.
3: Na tu atmosféru, na to napětí si pamatuju, především před příjezdem prezidentské kolony, a samozřejmě si taky matně pamatuju přítomnost celé delegace. A žáci samozřejmě se ptali, ale z bezpečnostních důvodů nebylo možné, abychom se všichni mohli přímo té akce účastnit.
1: Tehdy ale nevznikl ve vaší sklářské huti odlitek jenom jeden.
3: Ty odlitky jsou celkem tři. Jeden odlitek máme umístěný v naší galerii odlitku rukou. Ten nejpovedenější, troufám si říct, mám u sebe v kanceláři v prosklené vitríně, takže na něj každý den vidím. A třetí odlitek je na důstojném místě na radnici ve Valašském Meziříči.
1: Václav Havel zavítal do Zlínského kraje mnohokrát. V dětství trávil čas u dědečka Hugo Vavrečky ve Zlíně, za socialismu přijížděl za místními disidenty a krátce po zvolení prezidentem v březnu roku 1990 navštívil Zlín. O rok později podnikl oficiální cestu po Valašsku, poté v Uherském Brodě pronesl projev k 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Při povodních v roce 1997 vedli jeho kroky do zasažených míst a po záplavách přijel svou návštěvou podpořit třeba zasažené Otrokovice. Do roku 2011, kdy zemřel, pak ještě kraj navštívil několikrát soukromně. Mimo jiné rád pobýval v Luhačovických lázních. Z Valašského Meziříčí Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Písničky, které

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj chce spolu s dalšími partnery urychlit přípravu lepšího propojení silnic 1/50 a 1/55 u Kunovic a Uherského Hradiště. Autogramiáda hokejových hvězd dnes slavnostně zahájí nového zimního stadionu v Uherském Hradišti. Dnes skončí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé je musí na úřad poslat do 16 hodin odpoledne. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínský kraj, Uherské Hradiště, Kunovice a ředitelství silnic a dálnic, ale i skupina Omnipol chtějí urychlit přípravu úprav silnic 1/50 a 1/55. Společně podepsali deklaraci, která má pomoct posunout projektovou přípravu a řešit dlouhodobě přetíženou dopravu v oblasti. Jak má nové propojení vypadat, popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
4: Součástí řešení má být také nové silniční rameno, které propojí současnou silnici 1/55 v Uherském Hradišti s jejím pokračováním v Kunovicích.
2: Provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti dnes odpoledne zahájí hokejové legendy. Jejich autogramiáda se uskuteční v 15 hodin. Zúčastnit by se jí měli například Jakub Voráček, Žigmund Pálfy a Jaroslav Balaštík, fotbalista Michal Kadlec nebo astronaut Aleš Svoboda. Na víkend je připravený další program pro veřejnost, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
5: Sobotní program nabídne party na bruslích s veřejným bruslením, DJem a aktivitami pro děti ve spolupráci s hokejovým klubem Uherské Hradiště. Od 18 hodin potom nastoupí na domácí led muži HC Uherské Hradiště proti HC Brumov Bylnice.
2: Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten mohou využít za týden u senátních voleb. Pro komunální volby ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Mohou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
6: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak ta

0: tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
1: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Sport. České fotbalisty čeká odpoledne přesun do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiago de Nii zatím prohrál oba duely v elitní skupině. Doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
2: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej, 4 zápasy v jedný repre pouze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři, dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
1: Zápas Španělsko-Česko se bude hrát zítra od 20 hodin a 45 minut. Reprezentační blok pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně v západní polovině kraje chvílemi i oblačno. Oblačnost bude průsvitná a později odpoledne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Povane slabý, během dne mírný, přechodně místy jižní vítr. Aktuálně měříme 12 až 3 stupně a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 na 255. kilometru ve směru na Brno je odstavené porouchané vozidlo. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Páteční ráno pokračuje, pro někoho samozřejmě teprve začíná podle toho, na jaký čas máte, milí posluchači, nastavený budík nebo když se spontánně probouzíte. Od mikrofonu zdraví taky Petr Uhřík a hned upřesním, dnes je 2. října. V tomto týdnu nás už za chvíli čeká poslední zkouška v Moravském nářečí, i tentokrát s knižní odměnou vydavatelství Kazda. Za správnou odpověď tu na vás čeká lehce bláznivé romantické čtení o lásce, rodině, druhých šancích. Kniha má název Neromantická dovolená. Tak si ještě poslechneme písničku od Hany a Petra Ulrichových a pak hned dostanete šanci v naší pravidelné slovní soutěži. Je 7 hodin 5,5 minuty.
3: Český rozhlas Zlín.
5: Jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. 7 let jsem světem brousil, jak schudlej král. 7 let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. 7 let jsem světem

0: 7 hodin, k tomu 9 minut, ani dnes, tedy v pátek ráno, nevynecháme soutěž, jak se u nás mluví. Jestli chcete, milí posluchači, hádat význam neznámého slova, ozvěte se na známém telefonním čísle. Připomínám, že tentokrát hrajeme o knihu vydavatelství Kazda Neromantická dovolená. Přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Je tady soutěž, jak se u nás mluví, a dnes si výraz připravil pan Marek z Rožnova pod Radhoštěm, takže půjdeme na Valašsko a jdeme na věc. Už zvedám telefon, přeju dobré ráno, abych se dozvěděl, kdo se chce soutěže zúčastnit. Haló, tady je Český rozhlas Zlín. Ozve se nám někdo? Neozve, jdeme dál. Kdo je tady? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Božena.
0: Paní Božena bude soutěžit, zdravím. Ano, víkend za dveřmi, jak se říká.
2: Ano.
0: Má být hezky a poměrně teplo. Co podniknete? Už máte nápad?
2: Měla bych se dát do oken.
0: Jo, takže bude očistný proces, aby bylo vidět ven hezky.
2: Něco na zahrádce kolem domu.
0: Takže představu máte, co podniknete s víkendem. No a teď ještě soustřeďte myšlenky úplně jiným směrem, a to na soutěžní otázku. Jestli pak budete vědět odpověď na to, na co se ptá pan Marek.
3: Tak jestli pak někdo z vás ví, co je to cégr?
0: Tak nevím, jestli jste slyšela přesně. Cégr. To slovo je cégr, které nás zajímá.
2: Cégr?
0: Cégr.
2: To jsem nikdy neslyšela.
0: O tom ta naše soutěž taky občas je, že jsou to slova neznámá, záhadná, takže cégr vám nic neříká.
2: Vůbec nic.
0: Vůbec nic. Pokud tedy potřebujete nápovědu, mám v zásobě 3.
2: Poprosím.
0: Ano, dobře. Cégr může být zednické nářadí, nebo těžká taška, anebo je to hudební nástroj beskydských pastevců. Paní Boženo, vybírejte. Vy ostatní posluchači samozřejmě taky, aspoň v duchu. Cégr, ještě jednou, může být zednické nářadí, těžká taška anebo hudební nástroj beskydských pastevců.
2: No, tak to vyloženě typnu. Céčko.
0: Hudební nástroj, ano, beskydských pastevců.
2: Kdyby to byl nějaký hudební, no.
0: Myslíte?
2: Tak asi to céčko zkusím.
0: Aha. A když teda ještě trošku víc popustíte uzdu fantazii, jaký by to byl nástroj? Dechový nebo struny?
2: Nějaký foukací, ano, něco.
0: Takže, že bychom jako zafoukali do cégru a vydalo to nějaký tón. Tak jestli pak je vaše myšlenka správná, nám řekne pan Marek z Rožnova pod Radhoštěm, současně prozradí, co to ten cégr vlastně je.
3: Cégr je těžká taška.
0: Těžká taška. Kde pak žádný nástroj hudební, ale taška.
2: Žádný hudební nástroj.
0: No,
2: dobře.
0: Tak jo, bylo to Bčko. Taky asi občas nosíte těžké tašky plné kabely, že? Něčeho.
2: Taky někdy, ano, když je potřeba.
0: Takže už víme, co je cégr. Paní Boženo, nezbývá než poděkovat za váš pokus dnešní soutěžení a zkusit to příště.
2: Příště, ano, děkuji vám.
0: Já vám taky, mějte se hezky v pátek i o víkendu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Petr Spálený se nám připomene. Málo kdo si možná vybaví, že tento sympaťák ještě dřív seděl za bicí soupravou, bubeník, jo, ale to bylo v začátcích se skupinou Hypos, Hroši. Teď půjdeme do roku 80.

0: hrdzosti. Před minutou bylo 7:45. Dostáváme se k meteorologickým zprávám. Aktuální předpověď na poslední pracovní den otevřu jako obvykle ranními teplotami.
1: Počasí.
0: V těchto chvílích máme v regionu zase širokou škálu hodnot, pohybujeme se mezi 2 a 13 stupni. Převažovat má polojasno, hlavně v západní polovině kraje chvílemi až oblačno. Ta oblačnost bude ale průsvitná a později odpoledne se očekává postupně od východu její pozvolné ubývání. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý během dne, místy přechodně mírný vítr jižních směrů, rychlost do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer by měly být místy mírně nepříznivé a biozátěž, ta je pořád pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Kardiocentrum Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má novou angiolinku. Moderní sál pomůže pracovišti udržet statut vysoce specializované kardiovaskulární péče pro dospělé. Za chvíli dodáme podrobnosti s reportérkou Blankou Kovandovou.
2: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak léčivé, ale i zraňující může být ticho. A v neděli se od 11. s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem zaměříme na téma, které může potkat každého z nás. Spalující závist a s ní neustále související pocit, že někdo má něco lepšího než já. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: 8 minut bude 7:30, bavíme se o pátku 2. říjnu. Dobré ráno. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně otevřela v pořadí už 3. angiolinku na kardiologickém oddělení. Vznikla kvůli ní dokonce nová přístavba. Angiolinka je specializované pracoviště a rentgenové zařízení pro vyšetřování a léčbu cévního systému. Jde o spojení klasického operačního sálu a moderní rentgenové vyšetřovny. Zákroky jsou šetrnější pro pacienty, protože lékaři vedou přes cévy bez nutnosti otevírat hrudník nebo břicho. U otevření nového pracoviště byla i reportérka Českého rozhlasu Zlín Blanka Kovandová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno, Petře, tobě i všem posluchačům.
0: Blanko, co vedlo nemocnici k rozšíření počtu angiolinek na 3?
1: Tak primář kardiologického oddělení Zdeněk Coufal mi řekl, že stávající angiolinky jsou vytížené prakticky na své maximum. Nové pracoviště umožní lépe reagovat na rostoucí poptávku, zkrátit čekací doby u plánovaných výkonů a současně rozšířit taky možnosti léčby pacientů s poruchami srdečního rytmu.
0: Jaké zákroky budou na novém pracovišti lékaři nejčastěji dělat?
1: Tak na to jsem se zeptala právě primáře oddělení kardiologie Zdeňka Coufala s tím, ať mi také zmíní i ty největší výhody toho nového pracoviště.
2: Usnadní zákrok ve smyslu přesnějšího zákroku, šetrnějšího zákroku a rychlejšího zákroku. V prvé řadě se tam řeší koronární problémy, čili ischemická choroba srdeční, pacienti s ucpávajícími se tepnami a na této třetí angiolince se budou řešit také pacienti s kardiostimulátorem a s potřebou kardiostimulátoru, čili s poruchami srdečního rytmu.
1: Coufal zdůraznil také fakt, že jde o nejmodernější vybavení, které je šetrné také k samotným zdravotníkům. Ti jsou díky tomu vystaveni menším dávkám rentgenového záření při práci. První pacient na tu novou angiolinku zamíří už v pondělí 5. října.
0: Kolik nové pracoviště stálo peněz a je tímto už oddělení kardiologie kompletně vybaveno?
1: Přístavba stála skoro 26 milionů korun a stavěla se rok za plného chodu oddělení. Ta samotná angiolinka stála přes 37 milionů korun. V rámci toho, co všechno se v nemocnici buduje, to nejsou nějak závratné částky, ale jak mi zmínil primář Coufal, dopad této investice velký bude, hlavně ve snížení čekací doby u plánovaných výkonů a možnosti rozšíření léčby poruch srdečního rytmu.
0: A ještě nám řekni, kolik pacientů na kardiologii ve zlínské nemocnici lékaři ošetří.
1: Tak to jsou úctyhodná čísla. Je to oddělení, kde pacientů i zákroků stále přibývá. Za loňský rok tu ošetřili 204 pacientů s akutním velkým infarktem srdce a dalších 317 pacientů s lehčí formou infarktu. Udělali 247 katetrizačních zákroků u pacientů s poruchou srdečního rytmu. 467 pacientům implantovali kardiostimulátor a 81 defibrilátor.
0: Když to člověk rozpočítá na počet dnů v roce, je jasné, že se zlínští kardiologové nezastaví. Dodám, že pracoviště je jediné tohoto druhu ve Zlínském kraji a letos obhájilo statut Centra vysoce specializované péče. Informace k otevření nové angiolinky v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně přinesla reportérka Blanka Kovandová. Za to díky a hezký den.
1: Hezký den všem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Rocku Blues.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. Luhačovice připravují podzimní výsadbu stromů a další zeleně. Návrh první etapy počítá s 72 stromy. Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo na výsadbu 860 tisíc korun. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Nová zeleň podle mluvčí radnice Hany Srncové má v budoucnu zmírnit přehřívání ulic v letních měsících. Muzeum v Rožnově pod Radhoštěm se zítra připojuje ke Dni architektury. Mimořádně otevře nový areál Kolibiska. Ten vzniká za Valašskou dědinou a otevřít se má koncem června příštího roku. Ukáže život bačů, dřevorubců a pasekářů. Do Česka dnes mají dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Do akce nasadí taky drony nebo vrtulník s termovizí. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto možná bude dočasně nutné uzavřít. Řidiči by tak měli počítat s některými možnými komplikacemi v dopravě. V Lucemburku se schází unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který pomáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou taky mluvit o ochraně novinářů nebo o boji proti rasismu a diskriminaci. Česko na jednání zastoupí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně v západní polovině kraje chvílemi až oblačno. Oblačnost bude průsvitná a později odpoledne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Povane slabý, během dne pak místy přechodně mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty 13 až 3 stupně, nejvýše dnes 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V Držkové na Zlínsku havarovalo osobní vozidlo. Na dálnici D1 na 267. kilometru ve směru na Ostravu je hlášeno porouchané auto. Slyšeli jste krátké zprávy, další za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pozvánky za kulturou se dostanou na řadu už za chvíli. Před víkendem jistě přijde několik zajímavých typů vhod. Teď je 7:30. Přání dobrého pátečního rána posílám k datu 2. října a písničku Heleny Vondráčkové.

0: Je přesně 5 minut do 7:45. Pátek, 2. říjen v kalendáři, Český rozhlas Zlín s přáním dobrého rána a pozvu za kulturou. Druhým dnem pokračuje kutilské sympozium zvané Lukovská jizva. Oslava garážového kutilství, umění a recyklace, která spojuje bastlení, workshopy, koncerty a filmové projekce. Nabízí program pro všechny, kdo mají rádi tvoření, experimentování a netradiční zábavu. Hlavním bodem programu je stavba kár a katapultů, workshopy zaměřené na sklo, textil nebo stavitelství. Večery zpestří koncerty, divadlo a filmové projekce. Hlavní závody a střelba z katapultů se pak v Lukově na Zlínsku konají zítra. Ve Zlíně se dnes představí muzikálová podoba pohádky Lotrando a Zubejda. Příběh loupežnického synka, pracovitého drvoštěpa a churavé princezny je všem dobře známý. Tento pohádkový fenomén ožívá v muzikálové podobě přímo v režii původního hlavního hrdiny Jiřího Stracha. Návštěvníky čeká příběh plný pohádkových melodií z tvorby Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Představení začíná o 6:30 v Kongresovém centru Zlín. Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem připravilo uměleckou výstavu Ilony Brázdilové z Martinic a Lenky Pirklové z Prusinovic s názvem Okno do duše. Vernisáž se uskuteční dnes v 17 hodin v zámku v Bystřici pod Hostýnem. Výstavu si pak můžete prohlédnout až do 25. října, a to denně od 9 do 17 hodin s polední půlhodinovou pauzou. Ai Fen je polsko-čínská skladatelka, hudebnice a producentka, která dnes vystoupí v zámku Zlín. Mísí experimentální pop s technem, neoklasicismem a ambientními prvky s živým zapojením kláves, sopránové flétny a vokálního projevu. Začátek koncertu je naplánovaný na 19. hodinu ve Zlínském zámku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: 8:15. Dál se podíváme na podzimní scénář, jak ho popisují meteorologové v aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě přidávám současné teploty kompletního Zlínského kraje. 8 stupňů je v Kroměříži, v Bojkovicích a ve Valašském Meziříčí, 7 stupňů ve Starém Městě, v Luhačovicích a v Rožnově pod Radoštěm. 13 stupňů hlásí aktuálně Holešov a Maruška Hostýnské vrchy, 9 stupňů Bystřice pod Hostýnem, 11 Kateřinice Ojičná. 3 stupně jsou Hošťálkové, 12 stupňů je hodnota ve Zlíně, 5 stupňů Celsia, to je údaj z Vizovic, ze Strání a ze Vsetína. 2 stupně, pouhé 2 stupně nad nulou, situace ve Štítné nad Vláří. Valašská Sednice se 6 stupni, Rožnov pod Radhoštěm jsme probrali 7 stupňů, tak ještě Velké Karlovice na závěr seznamu 4 stupně. Dnes má převažovat polojasno, hlavně v západní polovině kraje, chvílemi až oblačno. Ta oblačnost bude ale průsvitná a později odpoledne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý během dne místy mírný, vítr jižních směrů rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou teď dobré a až večer by měly být místy mírně nepříznivé. Biozátěž beze změny, stále pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už tento měsíc se bude ve Zlíně hrát o titul mistrů Evropy v korfbalu. Pokud vám název tohoto míčového sportu moc neříká, představíme vám ho za okamžik.

0: Jediný míčový sport, který spolu na vrcholové úrovni hrají muži i ženy v jednom týmu, to je korfbal. Mluvíme o tom, protože tento měsíc přivítá náš region mistrovství Evropy v korfbalu. Hrát se bude ve Zlíně, Otrokovicích a Prostějově. Abyste měli lepší představu, co se vlastně bude dít, přiblížíme teď základní pravidla korfbalu.
1: Podobně jako v basketbalu je v korfbalu cílem prohodit míč košem. Ten korfbalový za sebou ale nemá desku a to není jediný rozdíl.
2: Máme 3,5 metru vysoké koše, vlastně ještě o půl metru vyšší než basketbalové, a my musíme i střelit koš a ten koš je ve dvou třetinách poloviny, tedy na každé straně, a my tím pádem můžeme hrát kolem koše, takže my střílíme ze všech stran.
1: Přibližuje korfbalová hráčka, trenérka a taky funkcionářka Českého svazu Denisa Kolářová a doplňuje další věci, které odlišují korfbal od basketbalu.
2: Nemáme dribbling, my nemůžeme běhat s balónem. V momentě, kdy hráč má balón, tak si pouze může nakročit kolem ose své nohy a nahrává a máme bráněnou střelu. Takže v pozici, kdy hráč brání druhého, vlastně kluka nebo holka holku, tak by se nemělo střílet. V momentě, kdy se vystřelí, tak je to bráněná střela. Takže vlastně to jsou takové hlavní rozdíly oproti basketbalu.
1: Pokud se hráč o střelu i přes aktivní obranu soupeře pokusí, útočící tým musí odevzdat míč. Kolářová taky zmínila asi nejznámější aspekt korfbalu. Hrají ho smíšené týmy mužů a žen. Jak to funguje při hře, vysvětluje reprezentantka Klára Nováková.
3: Holky můžou bránit jenom holky a kluci můžou bránit jenom kluky, takže vlastně ten kontakt by mi měl být tímhletím zamezen.
1: Mistrovství Evropy v tomto sportu pocházejícím z Nizozemska odstartuje v České republice 16. října a zúčastní se ho 16 týmů rozdělených do 4 skupin.
4: V Prostějově se odehraje jedna ta skupina, v Otrokovicích se odehraje druhá skupina a následně se všechno na semifinále a finále přestěhuje do Zlína.
1: Přibližuje jeden z pořadatelů šampionátu Tomáš Buriánek. Finálový den se ve Zlíně odehraje v sobotu 24. října a organizátoři věří, že o medaile může usilovat i domácí výběr.
4: Poslední akce velkého typu, což bylo mistrovství světa, tam jsme vlastně skončili na 4. místě. Před námi bylo jen Belgie, Taipei a Holandsko. Když vlastně odebereme tu Taipei z toho globálního hlediska, tak si můžeme matematicky spočítat, že Holandsko je první, Belgie druhá a my jsme tak nějak na tom třetím místě, takže ta ambice na to třetí místo je velká.
1: Zápasy základní skupiny i začátek playoff odehraje český tým v Prostějově. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Nová světla na operačních sálech v Uherskohradišťské nemocnici usnadňují práci lékařům. Ve Vsetíně se lidé mohou zítra zapojit do celorepublikového pozorování ptáků. Začlenění západního Balkánu do Evropské unie je podle ministra zahraničí Macinky prioritou. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasno a na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Operační sály porodnicko-gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice mají nová světla. Technologie LED poskytuje intenzivní a rovnoměrné osvětlení operačního pole, kvalitní podání barev a omezují také vznik nežádoucích stínů. Pokračuje mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová. Ptáky v centru Vsetína budou v sobotu pozorovat lidé na festivalu ptactva. Sraz je v 9 hodin ráno u vstupu do Panské zahrady od náměstí Svobody. Festival patří do mezinárodní kampaně ochránců ptáků. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko prioritou. Řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Spolu se svým slovenským a rakouským protějškem bude dnes v Černé Hoře jednat s tamními představiteli. Lidé na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž, což odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia a nebo více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
4: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně v západní polovině kraje chvílemi až oblačno. Oblačnost bude průsvitná a později odpoledne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 13 až 3 stupně, nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/55 v Huštěnovicích na Uherskohradišťsku havarovala dvě osobní vozidla. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jakub Vondráček, Žikun Pálfy, Jaroslav Balaštík, ale také třeba astronaut Aleš Svoboda. On i další osobnosti dnes odpoledne slavnostně zahájí provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti. Leci už mezi tím vyzkoušeli malí hokejisté, co na něj říkají, uslyšíme už za chvíli. A doporučíme taky příjemnou turistiku s naším oblíbeným průvodcem Arnoštem Lukešem. Tentokrát, jak mi bylo naznačeno, se

0: budeme pohybovať v okolí Otrokovic, a to z části i na kole. Teď je 8 hodin, 3,5 minuty, později probuzeným připomínám 2. říjen v kalendáři. Příjemné páteční ráno dál přeje Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut, dnes je pátek 2. října. Provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti dnes odpoledne slavnostně zahájí hokejové legendy Jakub Voráček nebo Žigmund Pálfy. V nové hale si ale už předtím mohli zatrénovat první malí hokejisté.
1: Adrian Čevčík. Je to super, je to pěkný stadion. Já se tady cítím divně, že jsem byl zvyklý na ten starý stadion. A strašně se mě to líbí. Je tu fitko, hotel, restaurace, dobrý let, dvě plochy dokonce, strašně pěkná.
2: Tomáš Franc. Už jsem se nemohl dočkat, až bude ten nový stadion. Líbí se mi to všechno. Kabiny jsou velké, hezké a je to fakt super.
3: Šimon Erbán. Na tom stadioně budeme jenom vyhrávat, žádné prohry, samé výhry.
4: Nadšení malých hokejistů asi hovoří za vše. Spokojeně se ale tady vedle mě usmívá i trenér mládeže HC Uherské Hradiště Miroslav Hruška.
5: První pocit je hlavně super v tom, že už nemusíme nikam jezdit nebo neustále cestování s báglama v dodávce, stěhovat dovnitř, ven, tam zpátky, děcka vyzvedávat, odevzdávat. Už toho bylo moc a dneska se cítím jak na Vánoce, takový první Ježíšek. Myslím si, že krásnější zimák jsem minimálně na Moravě ještě neviděl. A co se týče zázemí, jedním slovem paráda. Každý nám může závidět.
4: Na stadion se přišla podívat i předsedkyně Uherskohradišťského oddílu krasobruslení Svatava Mazurková.
6: Projela jsem stadionu hodně a krásný sportovní stánek je to, musím říct. A hlavně postavit takovou stavbu se vším do roka, do dne, to je až neskutečné. Všechna čest.
4: Je tady i druhá menší plocha vlastně vedle té klasické. Využijete to?
6: No, my to využijeme asi víc než hokejisti, protože my tím, že krasobruslení je individuální sport a ta technika, i skoky, i piruety se dají dělat na třeba 2 metrů čtverečních, tak to je na to optimální.
4: Stadion by ale neměl sloužit jen sportovcům, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
7: Naším cílem bylo vytvořit moderní a kvalitní zázemí nejenom právě pro ty sportovní kluby, ale taky pro školy, děti a širokou veřejnost.
4: Ode dneška až do neděle je naplánovaný otevírací program, který dnes odpoledne zahájí autogramiáda nejen hokejových hvězd. Zúčastní se jí například Jakub Voráček, Žigmund Pálfy, Jaroslav Balaštík, ale třeba také fotbalista Michal Kadlec nebo astronaut Aleš Svoboda.
7: Sobotní program potom nabídne party na bruslích s veřejným bruslením, DJem a aktivitami pro děti ve spolupráci s hokejovým klubem Uherské Hradiště a také v neděli bude pokračovat veřejné bruslení.
4: Dodává Jan Pášma, chybět nebudou ani hokejové zápasy. Například muži HC Uherské Hradiště v prvním domácím mistrovském zápase nové sezóny přivítají v sobotu od 18 hodin Brumov v Bílnici. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Pravidelně nahlížím do předpovědi počasí, tentokrát ale budu jenom poslouchat a všechny informace nechám na profesionálech. To znamená, že volám do Brna, kde už je připravená meteoroložka Jitka Kučerová a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Bude mít i závěr pracovního týdne podobně příjemný průběh, jako tomu bylo včera? Co nabídnete v páteční předpovědi?
2: Na obloze bude oblačnost, převažovat bude polojasno, hlavně v západní polovině kraje může být chvílemi až oblačno, ale ta oblačnost bude průsvitná, takže zase ten dojem z ní bude asi lepší, než bude to reálné pokrytí oblohy oblačností. No a někdy zhruba později odpoledne čekáme, že by se postupně od východu ta oblačnost mohla zmenšovat nebo bude postupně ubývat a v noci už potom čekáme oblohu víceméně jasnou. Teploty dnes odpoledne podobně jako v minulých dnech 21 až 24 stupňů, vítr by měl foukat během dne, alespoň na některých místech na přechodnou dobu mírný a měl by mít jižní směr, jinak bude pofukovat jenom slabý.
1: Dnešek ještě doplníme číslem do biozátěže.
2: Jednička, nejnižší mírná zátěž.
1: A dál se podíváme na víkend. Co obsahuje předpověď na oba volné dny, jak se v oblačnosti a teplotách projeví sobota z nedělí?
2: V podstatě oba dny zase budou slunečné, oblačnosti málo, hlavně v sobotu, tam čekáme v podstatě převažující jasnou oblohu. Ráno se mohou vytvořit, ale spíš opravdu jen výjimečně, nějaké údolní mlhy. Teploty zítra ráno 8 až 5 stupňů, to zítřejší ráno už by mělo být obecně chladnější, když v údolích to asi moc znát nebude, protože tam zase místy může být kolem těch 3 stupňů i nějaké přízemní mrazíky. No a zítřejší odpolední teploty možná malilinko nižší než dnes 20 až 23 stupňů, vítr slabý východních, přes den potom jižních směrů.
1: Druhá polovina víkendu, neděle?
2: Neděle, tam už se bude přibližovat fronta, ale ta její oblačnost zřejmě zasáhne Zlínský kraj až někdy večer, takže zase jasno nebo na nejvýš skoro jasno v tu neděli, potom polojasno oblačno později večer nebo během večera a noci na pondělí, ale ta fronta přejde takzvaně na sucho, takže beze srážek a teplotně neděle by měla být podobná jako sobota, těch 20 až 23 stupňů a zase i takovéto studenější ráno.
1: Nahlédněme ještě krátce za víkend a naznačme si předpokládaný průběh začátku nového týdne, ať máme představu, co nás čeká dál.
2: Tak během toho příštího týdne už bude možná trošku více oblačnosti, ale víceméně i tak by mělo být relativně slunečno, řekněme průměrně polojasno, chvílemi možná oblačno, srážky se asi žádné konat nebudou, až potom během čtvrtku nebo ze čtvrtka na pátek by měla přecházet už taková výraznější fronta, za kterou se ochladí, takže do toho čtvrtka teploty v podstatě podobné, jako tomu je dosud, jenom pondělek bude malinko chladnější, tam třeba do 21 stupňů, potom úterý, středa a ten čtvrtek by zas mohlo být těm 24 a od pátku dál už asi, nechci říct definitivní, ale ochlazení možná i o 10 stupňů.
1: Teplotní historie 2. října nás taky zajímá, ptám se přímo na rekordy. Prozraďte, Jitko, prosím, jaké jsou to hodnoty pro Zlínský kraj?
2: Na Pajedla v roce 1942 měli hodnotu nejvyšší 27,9 stupně Celsia a nejnižší hodnota minus 4 stupně je z roku 1983 a naměřena byla jednak ve Vizovicích a potom na stanici Huslenky Kychová.
1: Počasí podrobně probrala meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Láká vás odhalit tajemství žítkovských bylin, vyzkoušet si kovářské řemeslo nebo si osvojit finskou techniku dokonalé relaxace? V Bílých Karpatech můžete přírodu, řemesla i místní tradice poznávat doslova všemi smysly. Pestrou nabídku zážitků připravuje společenství tvořivých lidí Stvol. Jak si z ní vybrat, poradí lektorka spolku Jana Tesařová už 1. října. Dopoledne. Těší se na vás Jarka Barboříková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Výlet Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: I na začátku října jde v našem kraji s úspěchem provozovat velmi příjemnou turistiku. Platí to nejenom o té pěší, ale krásné a nenáročné můžou být stále i výlety na kole. Arnoš Dlukeš ze spolku Valachian Touring Team nás pozve na nejkratší ze silničních okruhů kolem Otrokovic. Nejdříve se ale chopí slova kolega Pavel Vacek.
1: Když se řekne cyklovýlet, nemusí to nutně znamenat celý den v sedle a kvanta absolvovaných kilometrů. Dnes máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pro cyklisty trasu přívětivou jak svojí délkou, tak i prostředím, ve kterém se budeme na kole pohybovat. V čele našeho pomyslného pelotonu bude Arnoš Dlukeš. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům. V srpnu 2026 vydala beseda Otrokovice informační letáčky na cyklookruhy Otrokovice. Jsou 4 pro silniční cyklistiku a 4 pro cyklistiku na horských kolech. Chtěl bych o tom posluchače Českého rozhlasu Zlín informovat a postupně je na trasy pozvat. Pro začátek navrhuji nejkratší silniční okruh, který je pojmenován Rozhledna Hostišová. Měří 25 km a je na něm převýšení 227 metrů. Jedná se o okruh, tak je možné začít i končit kdekoliv. Oficiálně ale začneme u besedy v Otrokovicích. Přejedeme lávku přes Dřevnici a cyklostezkou 471 pojedeme ke kruhovému objezdu na ulici Objízdná. Odtud po třídě Tomáše Bati přes Baťov až za Štěrkoviště, kde u kruhového objezdu narazíme na cyklotrasu 51-81. Pod železniční trati u vodárny budeme pokračovat k lokalitě Skály. Podjedeme dálnici. Tady odbočíme z cyklotrasy směrem na východ a kolem dvoru Peškov a Buňov přijedeme k fotovoltaické elektrárně Sazovice. Pokračujeme proti toku potůčku Racková. Mineme areál koupaliště. Trasa vede k cykloparku Mysločovice. Před restaurací v Mysločovicích se dáme po silničce k východu směr Hostišová. Na rozcestí ke kapli budeme pokračovat dále k východu. Asi po půl kilometru dojedeme k rozhledně. Ta je na kopci Strážna ve výšce 345 metrů. Z rozhledny jsou výhledy do údolí Dřevnice a Moravy.
1: I ten, kdo zvolil na dosavadní trati svižné, sportovní tempo, jistě najde i při myšlenkách na další cestu dost sil pokochat se pohledy do dálek. Tak jsme si lehce odpočinuli a můžeme pokračovat, pane Lukeši.
2: My se vrátíme na rozcestí a pojedeme k jihu směr Hodka a Tečovice. Na trase je několik vyhlídkových bodů. Projedeme Tečovicemi. Je tu nejstarší kostel Zlínského kraje, kde se slaví bohoslužby. Původně románský kostel z konce 13. století byl později goticky a barokně přestavěn. Loď i kněžiště zdobí fresky ze 14. století. Dominantou je vzácná gotizující kazatelna a křtitelnice ze 13. století. Kostel není běžně přístupný, ale je zajímavý i zvenčí. Pojedeme až k Dřevnici, kde se napojíme na cyklotrasu 471, která vede po levém břehu až do Otrokovic, kde okruh u besedy uzavřeme.
1: Díky Arnoštu Lukešovi jsme ochutnali jeden z 8 otrokovických cyklookruhů, který se jmenuje Rozhledna Hostišová. Jeho 25 kilometrů spolknete jako malinu a přitom toho tolik zažijete. Děkujeme za dnešní tip a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je tu Matěj Radilek. Na kroměřížském výstavišti dnes začíná tradiční výstava Floria podzim, která potrvá do neděle. Doprovodný program je inspirovaný kulturou Orientu. Součástí je i výstava 50 bonsají ze soukromé sbírky, kdy nejstarší exponát má více než 500 let. Chybět nebudou přednášky o řezu ovocných stromů, dušičkové vazby, ukázky tvarování bonsají pro začátečníky nebo třeba ukázky tradičního japonského umění ikebany, tedy aranžování květin. Zlín už vyplatil 6 milionů a 390 tisíc korun lidem, kteří si v rámci kampaně Už su Zlíňák přihlásili ve městě trvalý pobyt. Každý, kdo splnil podmínky, mohl získat 10 tisíc korun. Do kampaně se přihlásilo přes 1000 lidí. O vyplacení příspěvku jich následně požádalo 837. Peníze zatím dostalo 639 z nich. U dalších žádostí město čeká na doplnění údajů. Zákaz odběru vody z řek a potoku na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Dnešek je Mezinárodním dnem nenásilí. Připadá na den narození indického politika a duchovního vůdce Mahátmy Gandhiho. Ten se zasadil o nezávislost Indie na Británii a prosazoval přitom nenásilný odpor. V Indii si ho připomínají takzvanou oslavou Gandhiho neboli Gandhi Jayanti. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně v západní polovině kraje chvílemi až oblačno. Oblačnost bude průsvitná a později odpoledne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 14 až 3 stupně a nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/50 v Bystřici pod Lopeníkem je prováděna údržba povrchové kanalizace. Krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou za námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ještě znovu připomenu, že 2. října slaví svátek Olivie a Oliverové. V rozdílném počtu, zatímco Oliverů máme v republice skoro 4,5 tisíce, Olivie počítáme v menších stovkách. Latinský původ nabízí v obou případech stejný význam, plody olivovníku, v přeneseném slova smyslu pak božskou nebo plodnou ženu, totéž platí pro mužský rod. Blahopřeju k svátku, posílám písničku skupiny Katapult.

0: Když lehce poupravím název oblíbeného televizního pořadu, tak skutečně nikdo nejsme neomylní ani bez chyby. Ale kolikrát za život jsem slyšel na různých stanicích nesmysly o muzice, kterou vám dnes pustím, těžko spočítat. Většinou jsem se dozvěděl, že nám bude hrát Robin Cook a podobně, pak taky, že se jedná o zpěváka nebo zpěvačku. No proto bych začal suchým konstatováním, že Cock Robin je americká skupina. Nahrála sice 7 alb, ale předpokládám, že pokud si na jejich muziku vůbec vzpomenete, tak to bude díky jedinému hitu. V západní Evropě bodoval v roce 85 a nejvíc bodů sbíral v zemích Beneluxu. Remake písničky The Promise You Made pak byl o něco později spolu s francouzskou verzí vydán jako single belgickou zpěvačkou Kate Ryan. Tu jsem na soukromém rádiu pustil taky snad 1000krát, ale názdisko verze teď zajímat nebude. V originálu skupiny Cock Robin zazní hned několikrát prosba vzpomeň si na slib, který jsem ti dal. A je to i v názvu písničky.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je 8:45, malou obvyklou odbočku si teď uděláme k meteorologům. Stručnou předpověď otevírám ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Ty se teď ve Zlínském kraji pohybují mezi 3 a 13 stupni. Převažovat má polojasno, hlavně v západní polovině kraje chvílemi až oblačno. Oblačnost bude ale průsvitná a později odpoledne očekáváme postupně od východu její pozvolné ubývání. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Slabý během dne místy přechodně mírný vítr, jižních směrů, povane rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Takže slunečnější počasí s průsvitnou oblačností, doprovází to prozatím dobré rozptylové podmínky, až na večer se předpokládá, že by mohly být místy mírně nepříznivé. Změnu v biozátěži nevidím, takže stále platí jednička, zátěž mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Ložek.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

Ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc, nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Finanční gramotnost není vždycky jenom o investování nebo složitých ekonomických pojmech. Začíná u úplně obyčejných rozhodnutí, která děláme se svými penězi každý den. Co všechno bychom měli umět, abychom měli své finance opravdu pod kontrolou? O tom si bude Kristýna Fuchsová povídat v dopolední poradně s ekonomkou Eliškou Kozubíkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pokud máte vlastní dotaz k nakládání s penězi, napište nám na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpovědi se můžete těšit po 11. hodině. Pohodu poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín, které nás přibližují k víkendu, přeje Petr Uhřík. Hezké podzimní dny. A jak nám začne nový týden, zase rád přijdu s podporou Dobrého rána. Takže v pondělí v 5.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lesopark na Štěrkovišti v Otrokovicích čeká obnova. Aktuálně tady platí zákaz vstupu. I vaše fotografie Bojkovic se mohou objevit v kalendáři na příští rok. Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů ze sociální a zdravotní pojištění. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasno a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zákaz vstupu aktuálně platí v okolí lesoparku za bytovými domy na Štěrkovišti v Otrokovicích. Město tady nechalo v rámci údržby odborně posoudit celkem 279 stromů, a to z hlediska jejich stáří, vitality, zdravotního stavu a stability.
2: U 211 stromů je doporučený zásah, u 42 z nich dojde k jejich pokácení. Zbývající navržené práce se týkají ošetření stromů. Na bezpečnostní zásahy naváže připravovaný projekt sadových úprav a obnovy lesoparku. Z Otrokovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: V Bojkovicích na Uherskobrodsku připravují stolní kalendář na rok 2027. Kalendář bude sestavený z fotografií amatérských fotografů. Nejen obyvatelé města mohou své snímky posílat mailem do konce října.
3: Fotografie může zaslat kdokoliv, kdo rád fotí. Mělo by se jednat o snímky města, například budov nebo zajímavých objektů a také okolní přírody, a to ze všech ročních období. Obzvlášť vítané jsou zimní fotky. Kalendář by měl vyjít zhruba v polovině listopadu. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezli nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
4: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně v západní polovině chvílemi až oblačno. Oblačnost bude průsvitná a později odpoledne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 na 22. kilometru ve směru na Zlín je prováděna oprava opěrných zdí a je uzavřena zpevněná krajnice. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další za hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zase krátce po deváté, zdravím z židle rozehřáté. I vás teď hned každý hit může pěkně rozohnit. Doufám, že to využije každá krásná Olivie. Nejen pro svou krásnou tvář zdobí dneska kalendář. Pozvedněme však

0: své džbery i na všechny Olivery. Snad je víc než kytičkou, teď potěším písničkou. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 2. října roku 2026. V Brně nám sice tak nesvítí sluníčko už od rána, jak nám svítilo třeba včera nebo předevčírem, a dokonce proti včerejšku se nám taky poněkud ochladilo, ale prý má být zase hezký den, takže uvidíme. Když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem si tam přečetl dvě jména. Dneska slaví svátek ženy, dívky, dámy, honosící se křestním jménem Olivie, a taky muži, chlapíci, hoši, honosící se krásným mužským jménem Oliver. Takže všem Olivím, Oliverům vinšujeme všecko nejlepší. A teď už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. 2. října letošního roku slaví zlatou svatbu Eva a Lubomír Dědičovi z Dalečína. K tomuto výročí gratulují a do dalších společných let spoustu zdraví, štěstí, pohody a radosti přejí za celou rodinu vnuci Viktor, Matyáš, Robert a Víteček. Babičko a dědo, děkujeme za vše, co pro nás děláte, a za vaši lásku a obětavost. Mnoho pozdravů z Brna a Zimramova posílají dcera Eva a syn Radek s rodinami. Tož, moji milí, to víte, že rád zahraji vašim rodičům, dědečkovi a babičce, Dědičovým k jejich zlaté svatbě. No a už vám posílám písničku Holka s bílou halenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Moji milí posluchači, opět otvírám knihu mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra s názvem 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A zastavil jsem se u stránky 127. Tady je psáno: univerzitní kampus, který se nekonal. Univerzitní kampus v Brně? Někteří řeknou, že je v Bohunicích. Jiní připomenou komplex pod Palackého vrchem na rozhraní Králova pole, Medlánek a Žabovřesk. Přitom Brno mělo svůj kampus mít mnohem dříve a mnohem blíž k centru. Zůstala z něj toliko budova právnické fakulty, o které jen málo kdo hádá, že původně měla být boční částí komplexu budov. Už při vzniku Masarykovy univerzity padlo rozhodnutí nenechat školu v provizoriu. V soutěži v roce 1925 vybírala porota z 9 návrhů. Zvítězil ten od Aloise Driáka. Přišla však ekonomická krize a druhá světová válka. A tak navazující budovy pro přírodovědeckou, filozofickou a lékařskou fakultu, stejně jako pro rektorát a knihovnu, už nevznikly. Nevyrostly ani další budovy brněnské techniky, které by doplnily protější stavební fakultu. Plánované akademické náměstí proto zůstalo jen na několika starých fotografiích jejich modelu. Dlužno dodat, že později se návrh trošku naplnil. Vyrostl tam Rohlík, tedy dnešní sídlo Univerzity obrany, a Moravská zemská knihovna. Ale už ne tak kompaktně, jak původní plány navrhovaly. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

zero snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude.

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Večerem zhýčkaná, no jo, zpívala Marie Rotrová. Uvidíme, uvidíme, jak se milé dámy nebo pánové, co? Necháme zhýčkat právě dnešní večer zpátka na sobotu. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zdravím vás a celé srdcovky. Prosila bych o zahrání písničky Zahradu Moravy pro potěšení pro pana Františka Zámečníka z Buchlovic, který nyní žije na Modré. Chtěla bych mu poděkovat za to, co pro mě a moji maminku dělá. Děkuje přítelkyně Ludmila. Milá paní Ludmilo, vy asi srdcovky neposloucháte pravidelně, vidíte, protože kdybyste tak činila, věděla byste, že dechovku nehraji. Ne, že bych proti dechovce něco měl, to v žádném případě, naopak taky si ji občas někdy poslechnu, ale pořad srdcovky Zdeňka Junáka by lezl do pořadu blahopřání s písničkou, kde hrají dechovku a lidovku. A to by si mi kolegové, ať už je to Jiřinka Ostrá, nebo Květa Navrátilová, nebo Ivanka Slabáková, či můj kolega Karel Hegner na mě zlobili. Opravdu ne. Takže vaše přáníčko rád splním a pro Františka Zámečníka zahraji Pavla Vítka.

0: to byla skupina Beach Boys, písnička se jmenuje Kokomo. A já už pro vás mám poslední indicí pro tento týden, tedy páteční indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicí, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete a sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Spalovač mrtvol autora Ladislava Fuchse. Tak, dnešní indicie je citát. Kde pak jste se toulal, vy šibale? Vzpomínáte si, jak jste mne zavedl k tomu kříži u potoka? Tak to jsem už zpracovala. Po které osobě celý týden pátráme? Tak dnešní indicie je citát. Kde pak jste se toulal, vy šibale? Vzpomínáte si, jak jste mne zavedl k tomu kříži u potoka? Tak to jsem už zpracovala. Po které osobě celý týden pátráme? Tak to byla páteční indicie. Doufám, že už je vám vše jasné, moji milí, a v sobotu se všechno dovíme, jak to dopadlo. A teď už vám pouštím Pavla Bobka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Lenka Filipová, Ať žije show. Dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko ke splnění. Zní takto. Ahoj Zdeňku, zdraví tě Josef Žaluda ze Zerzavice. Mohu tě požádat o písničku Vzdálená od skupiny Krejson? Děkuji a úhá, zdraví Brno. Škoda 100 s pruhem byla moje první kára. Hodně zdraví a štěstí přeje Pepa. Tož, milý Pepo, abych řekl pravdu, Škoda 100 s pruhem mi vůbec nic neříká a nějak si tě nevybavuju, ale možná, že se někdy v tom Uherském Hradišti potkáme. Takže přáníčko bylo vysloveno, rád ti ho, Pepo, splním, takže je tu skupina Krejson, Ladislav Křížek a jejich Vzdálená.
1: Český rozhlas Zlín.

Krásná, uklidňující písnička Massachusetts podání skupiny Bee Gees dovedla dnešní páteční srdcovky s datem 2. listopadu do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Připomínám, je to citát. Kde pak jste se toulal, vy šibale? Vzpomínáte si, jak jste mne zavedl k tomu kříži u potoka? Tak to jsem už zpracovala. Po které osobě celý týden pátráme? Tak to byla páteční indicie. Moji milí, jiná už nebude, takže v sobotu se budu těšit na vaše správné odpovědi. No a ještě připomínám, že pokud budete chtít a chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, a já vaše přáníčka říkám to nezištně, rád plním, musíte mi to dát vědět. A máte tyto možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi svůj vzkaz, svoje přání namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi volat v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili dramaturgicky zpracovat a zařadit do scénáře. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 11. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.

Noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní,

0: pořadí už třetí angiolinku. V Kroměříži se zítra uskuteční den uniformovaných sborů. V 16 hodin končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasno a na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a ty má Matěj Neradilek. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně otevřela svou novou třetí angiolinku za 37 milionů korun. Vznikla kvůli ní i nová přístavba za dalších téměř 26 milionů korun. Podle primáře kardiologie Zdeňka Coufala má pracoviště umožnit zkrácení čekací doby u plánovaných výkonů a současně rozšířit možnosti léčby pacientů s poruchami srdečního rytmu. Dvě stávající angiolinky už jsou podle primáře Coufala vytížené na maximum.
1: V prvé řadě se tam řeší koronární problémy, čili ischemická choroba srdeční, pacienti s ucpávajícími se tepnami a na této třetí angiolince se budou řešit také pacienti s kardiostimulátorem a s potřebou kardiostimulátoru, čili s poruchami srdečního rytmu.
0: V Kroměříži na letišti se v sobotu uskuteční 12. ročník Dne uniformovaných sborů. Pro návštěvníky, kteří mají vstup zdarma, budou připraveny ukázky práce policie, armády, celníků i klubu vojenské historie. Podle mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška je letošní program celodenní akce zaměřený hlavně na hasiče.
2: Hasiči si na akci připomenou 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Kroměříži a také 25 let od útoku na Světové obchodní centrum v americkém New Yorku. Hvězdou dne bude originální americký firetruck. Lidé si budou moci také prohlédnout asi 80 hasičských vozidel různého stáří a kategorií.
0: Přesun na letiště návštěvníkům z centra Kroměříže usnadní historické autobusy a vlak, který bude zastavovat na stanici Kroměříž-Oskol v bezprostřední blízkosti letiště. Akce se uskuteční za každého počasí. Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten mohou využít za týden u senátních voleb. Pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Mohou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senát. Senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
0: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za víc než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
4: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně v západní polovině kraje chvílemi až oblačno. Oblačnost bude průsvitná a později odpoledne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Hulíně na Kroměřížsku v ulicích Záhlinická, Poštovní, náměstí Míru doktora Stojana a Komenského je omezena doprava z důvodu strojního čištění. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou jízdu naším krajem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Koukáli na den Marie Orodovnice od východu, bude tu házima. To od dnešku říká pranostika 2. října. Podle meteorologů v kraji aktuálně fouká slabý jižní vítr a tak se necháme překvapit, jestli se lidové pozorování letos potvrdí nebo nikoli. To je ale úkol do dalších měsíců. Teď je s vámi Český rozhlas Zlín. Začíná jeho dopolední vysílání. V pátek jako obvykle s Kristýnou Fuchsovou. Vítám vás u poslechu. Dostáváme se do finále letošního pochoutkového roku. Čeká nás

0: poslední soutěžní recept. Tentokrát na kynuté rohlíčky máčené v másle. Nebo jak jste slyšeli ve zprávách, Kroměříž zítra čeká den uniformovaných sborů. Pozvánku uslyšíte po 10:30. A hudební výběr dnešního dopoledne teď odstartuje Leona Machálková nebo Marta Athena.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré dopoledne a Český rozhlas Zlín. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi posluchači hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. V neděli nás čeká poslední takový recept. Péct kynuté rohlíčky a máčedy v másle bude šéfkuchař a porotce Roman Paulus. Připomene nám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku, která vyhrála ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vydal Patrik Rozehnal.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
3: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá útěrku, tak je určitě v pořádku.
3: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
3: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
3: Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: A to byl poslední letošní soutěžní recept. Kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme dělat v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale jeho recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hlasování spustíme právě tuto neděli v průběhu pochoutkového roku. Tak se zapojte, bude se hrát o velké ceny.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jožky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak léčivé, ale i zraňující může být ticho. A v neděli se od 11. s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem zaměříme na téma, které může potkat každého z nás. Spalující závist a s ní neustále související pocit, že někdo má něco lepšího než já. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Stanislav Hložek, Petr Kotwald a Český rozhlas Zlín. Voda je základem života. Každé pravidlo má ale své výjimky. Poslechněte si.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Soutěž Nejtvrdší hasič přežije nebo možnost se proletět v historickém dvouplošníku. Nejen to, zítra nabídne Den uniformovaných sborů v Kroměříži. Více uslyšíte za chvíli.
1: Na všechno mám dost času.

0: kapela Krištof a Jaromír Nohavica zpívali Křídla mít z mídla. Taková ale rozhodně nebude mít historický dvouplošník, který uvidí a možná i zažijí návštěvníci zítřejšího dne uniformovaných sborů v Kroměříži. Přichystané jsou také hasičské speciály, policejní zásahy nebo technika, kterou běžně jen tak neuvidíte. A více o programu nám teď řekne ředitel Kroměřížského domu kultury Pavel Sedláček. Zdravím vás, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Letošní ročník bude zejména hasičský. Co všechno si návštěvníci budou moci prohlédnout?
1: Je to tak, hasiči si na letišti připomenou 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Kroměříži a také 25 let od útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, kde právě hasiči zachraňovali životy s nasazením těch vlastních. Velkým tahákem bude americký fire truck, tedy hasičské auto, mohutný stroj, který na Moravě nikdy k vidění nebyl. Zapůjčený je pro den uniformovaných sborů z Polska. K vidění bude na 100 kusů hasičské techniky od aut, cisteren, výškových vozidel, také obří ventilátor pro odvětrávání hal.
0: Kromě tradičních ukázek dovedností hasičů bude na programu také soutěž Nejtvrdší hasič přežije. V čem spočívá?
1: Tato atraktivní soutěž začíná v 10 hodin 30 minut a soutěžit budou desítky hasičů z celé republiky. V rámci dvouhodinového klání má každý několik úkolů, například překonání bariéry, transport figuríny, vytažení barelu, polešení do výšky těžkého barelu, taky hammerbox, tedy údery kladivem. Je to hodně atraktivní podívaná určitě.
0: Už jsme zmínili, že letošní ročník se bude věnovat zejména hasičům, ti dobrovolní z Kroměříže tam oslaví 120 let od založení. Nebudou ale chybět ani jiní příslušníci v uniformách. Kdo další se tedy představí?
1: Návštěvníky čekají statické a dynamické ukázky policie, armády, celníků anebo klubů vojenské a policejní historie. Uvidí v akci leteckou a pozemní techniku, včetně jízdních ukázek, letecké akrobacie a historických letadel. Velkou atrakcí je souboj rytířů nebes, tedy dvou skutečných stíhaček historických, nikoli modelů z první světové války. Za Německo to bude trojplošník Fokker D1 a proti němu britský letoun SE-5. No a nejtěžším hasičským speciálům bude konkurovat vyprošťovací tank VT-55 ze sbírek Technického muzea v Brně. Nebudou chybět meziválečná vozidla také. A součástí programu bude také ukázka rallyových aut i instruktáž toho, jak se mají diváci chovat na závodech rally, aby předešli případným úrazům.
0: A do čeho se mohou zapojit sami návštěvníci?
1: No je toho hodně. Při předpokládané návštěvnosti asi 15 až 20 tisíc lidí, to ani jinak nejde. Sami návštěvníci se budou moci proletět v legendárním jednomotorovém dvouplošníku Antonov, nazývaném Andula. Sednou si do rallyových speciálů, povozí se v BVP, tedy bojovém vozidle pěchoty, také OT-64 Scott, to je vlastně zkratka pro střední kolový obrněný transportér, tedy Scott. Návštěvníci se povozí také na čtyřkolkách, mohou střílet z laser pistolí a podobně. Nachystané jsou soutěže, lidé si mohou sáhnout na historické zbraně, sednout do aut hasičů anebo vozidel bojové techniky. Mají možnost si zakoupit i nejrůznější modely a sběratelské předměty a doplním, že na přípravě dne uniformovaných sborů se podívají Dům kultury v Kroměříži, město, spolek biskupští Manové z Kroměříže a Technické muzeum v Brně.
0: A na závěr, prakticky kdy den uniformovaných sborů začíná a kde přesně se koná?
1: Den uniformovaných sborů se koná zítra, tedy v sobotu 3. října od 10 do 17 hodin na Kroměřížském letišti. Program je zdarma a pokud samozřejmě někdo nezachytil a nemohl ani zachytit, protože přesné časy jsem neudával, ať se podívá na webové stránky, internetové stránky Domu kultury v Kroměříži. Všechno tam je i informace k dopravě a vše je zdarma, znovu zopakuji.
0: Tolik o zítřejším dni uniformovaných sborů v Kroměříži. To je ředitele tamního Domu kultury Pavla Sedláčka. Díky za pozvání a nashledanou.
1: Hezký den všem.
0: Já ještě připomenu, že na našem webu pravidelně zveřejňujeme tipy, co podniknout o víkendu. Tak se tam podívejte.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Po 11:15 posloucháte Český rozhlas Zlín a na řadě jsou praktické informace od Jarky Vykoupilové.
1: Babské rady.
2: Jáhly jsou loupané obilky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

páteční dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín bude i dál doprovázet váš den. Čekají nás zprávy v 11 hodin a po nich se můžete těšit na dobré rady o hospodaření s penězi s ekonomkou Eliškou Kozubíkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. A to všechno doprovodí písně, které nestárnou. Zůstaňte s námi.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

polosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: Měl jivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruchu, dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Malí hokejisté si poprvé vyzkoušeli

0: kolik veřejných bruslení. Nové sportoviště už si mezi tím vyzkoušeli i malí hradištští hokejisté.
1: Už jsem se nemohl dočkat, až bude ten nový stadion. Líbí se mi to, bude všechno. Kabiny jsou velké, hezké a je to fakt super.
2: Povídá nadšeně mladší žák Tomáš Franc. Souhlasí s ním i jeho spoluhráč Adrian Ševčík.
3: Je to pěkný stadion. Je tu fitko, hotel, restaurace, dobrý let, dvě plochy dokonce, strašně pěkná.
2: Spokojený je i trenér mládeže Miroslav Hruška.
4: Dneska se cítím jak na Vánoce. Myslím si, že krásnější zimák jsem minimálně na Moravě ještě neviděl. A co se týče zázemí, jedním slovem paráda. Každý nám může závidět.
2: Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Muzeum v Rožnově pod Radhoštěm se zítra připojuje ke Dni architektury. Mimořádně tak otevře nový areál Kolibiska. Ten vzniká za Valašskou dědinou a otevřít se má koncem června příštího roku. Ukáže život bačů, dřevorobců a pasekářů. Kdy a kde prohlídky začínají, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Do Dne architektury se zapojeme i v letošním roce. Tentokrát lidem ukážeme nově vznikající areál Kolibiska a Valašskou dědinu. Návštěvníky provedou etnograf Radek Priol a architekt Jan Kraut. Sraz je v sobotu v 10 hodin a následně ve 12.30 u pokladen sušáku.
0: Začíná sezóna akutních respiračních infekcí. Podle dat hygieniku je na Moravě 1205 nemocných na 100 000 obyvatel. Jde o pacienty, kteří vyhledali pomoc lékaře. Nejvíce nemocných je mezi dětmi a mládeží. Většinu onemocnění způsobily hlavně rinoviry. Lidé na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž, což odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
6: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující polojasno, hlavně v západní polovině kraje chvílemi až oblačno. Oblačnost bude průsvitná a později odpoledne čekáme postupně od východu její pozvolné ubývání. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Otrokovicích na Zlínsku je uzavřena ulice Karla Čapka. Důvodem jsou stavební práce. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Finanční gramotnost není jen o investování nebo složitých ekonomických pojmech. Začíná u úplně obyčejných rozhodnutí, která děláme se svými penězi každý den. Co všechno bychom měli umět, abychom měli své finance opravdu pod kontrolou? I o tom si budu povídat v poradně s ekonomkou Eliškou Kozubíkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
8: Pokud máte vlastní dotaz k tématu, napište nám jej na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Poradna začne už za chvíli. Příjemný a užitečný poslech i této hodiny přeje Kristýna Fuchsová.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho páteční poradnu. Dnes je mým hostem ekonomka Eliška Kozubíková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Povídat si budeme o tom, jak mít své peníze pod kontrolou. Pokud máte dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Když se řekne finanční gramotnost, co všechno se pod tímto pojmem vlastně skrývá?
1: Ten pojem je hodně široký a úplně ve stručnosti lze říct, že to znamená to, že umím zacházet se svými penězi, dokážu se orientovat ve světě financí, alespoň v nějaké té základní podobě a znám nástrahy, které na mě ve finančním světě mohou číhat.
0: Je finančně gramotný člověk ten, kdo se dobře vyzná v investicích, nebo začíná ta finanční gramotnost mnohem jednoduššími věcmi?
1: Určitě těmi mnohem jednoduššími věcmi, protože rozhodně ten, kdo je finančně gramotný, nemusí mít nějakou super znalost akciových trhů nebo nemusí se orientovat v nejnovějších trendech v investicích nebo v kryptoměnách a podobně, ale prostě musí znát ty své základy hospodaření, tak aby vlastně každý měsíc dokázal ty své finance ukočírovat.
0: Jak by si člověk mohl jednoduše ověřit, jestli má své vlastní finance skutečně pod kontrolou?
1: Nejdůležitější je poctivost v těch odpovědích, takže měl by se ptát na otázky, které se týkají každodenního zacházení s financemi. Vím, kolik utratím za ten měsíc, vím, kolik mě tam přijde peněz, vím, jestli někomu něco dlužím a jestli to zvládám splácet. Takže takové opravdu úplně jednoduché otázky, na které znám naprosto jasně ty odpovědi, tak tím začíná vlastně ta moje finanční gramotnost.
0: Člověk by neměl lhát sám sobě.
1: Přesně, ta poctivost je naprosto klíčová.
0: Když utratím tolik a tolik za pivo nebo za kafe, tak
1: ano,
0: to tak prostě.
1: Ty kafička jsou největší, největší žrout peněz.
0: Jedním ze základů je přehled o příjmech a výdajích, jak jste zmiňovala. Jak si ho vytvořit tak, aby člověk po měsíci nezjistil jen to, že utratil víc, než čekal?
1: V podstatě bychom k tomu našemu rodinnému rozpočtu měli přistupovat úplně stejně tak, jak k tomu přistupují formální organizace, například firmy. Takže ten rozpočet bychom si měli dělat dopředu jako nějaký plán příjmů a výdajů, abychom věděli, kolik teda peněz můžeme očekávat každý měsíc a kolik teda můžeme očekávat, že z toho rozpočtu odejde. A vlastně potom to průběžně kontrolovat. Takže to je úplný ten základ, že bychom měli opravdu zjišťovat ty příjmy a ty výdaje i dopředu a potom je kontrolovat s tím plánem. Mm-hmm. Takže není to nic těžkého.
0: A je potřeba mít rozpočet rozepsaný do poslední koruny nebo stačí znát několik hlavních částek?
1: Určitě to nemusí být rozepsané do poslední koruny, ale je dobré tím začít. Takže pokud jsme v naší rodině nebo osobně ještě nikdy žádný rozpočet nedělali, tak je dobré si ho rozepsat úplně do poslední koruny, jak bylo zmíněno, protože tím odhalíme, kde nám ty peníze přibývají a hlavně kde nám odtékají. Ale potom, až už se staneme trošku profíky v tom našem osobním rozpočtování, tak už bude nám stačit sledovat nějaké balíky těch výdajů, kdy je můžeme seskupit do různých oblastí, například ty jiné výdaje, které musíme nutně zaplatit na nájem, na energie, na splátky, na telekomunikační prostředky a podobně. A pak na ty ostatní, které vlastně si můžeme trošku ovlivňovat.
0: Jaké výdaje lidé při plánování rozpočtu nejčastěji podceňují?
1: No rozhodně už jsme se zmínili, že to jsou různé takové ty drobné výdaje, které jsou v řádu pár korun nebo pár desítek korun, ale měsíčně to udělá hromadu, takže tady si může každý sáhnout do svědomí, kde má takový nějaký svůj hříšek, jestli to je to kafíčko několikrát denně, nebo jdeme kolem pekárny a koupíme si tam něco dobrého, takže to jsou takové ty drobné úniky těch peněz, ale pak hodně často podceňujeme to, co třeba zaplatíme jednou během roku, ať už je to nějaké třeba předplatné, které v podstatě se nám obnovuje automaticky a vlastně už ani ho třeba nemusíme nutně potřebovat, nebo něco, co je opravdu výjimečné, jako třeba údržba auta, kdy jednou za rok musíme zaplatit větší sumu a nejsme na to úplně třeba připraveni.
0: Jak mít své peníze pod kontrolou a jak o nich přemýšlet, i tomu se budeme věnovat v dalších minutách v poradně s ekonomkou Eliškou Kozubíkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pokud máte vlastní dotazy, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je ekonomka Eliška Kozubíková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dnešní poradna je věnovaná osobním financím. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Důležitou součástí finanční gramotnosti je schopnost vytvářet si rezervu. Trošku jsme to nakousli na konci předchozího vstupu. Tak mě zajímá, jak velká by ideálně měla být?
1: Tak v teorii se praví, že rezerva v rámci rodinného rozpočtu by měla být alespoň 3 až 6 měsíčních výdajů, nikoli příjmů, ale výdajů. Ale rozhodně to nemusí být úplně striktní pravidlo a nemusíme se tím stresovat, že prostě tak vysokou rezervu nemáme, protože důležité je prostě aspoň něco. Takže je dobré tu rezervu si vytvářet pravidelně a aspoň nějakou.
0: Je lepší nejprve vytvořit tu finanční rezervu nebo už během toho začít spořit třeba na důchod, bydlení nebo děti?
1: Určitě je lepší mít nejdřív tu rezervu, protože ta rezerva nám kryje nějaké neočekávané výdaje nebo výpadky, které vlastně mohou nastat vlivem nemoci, rozbitého spotřebiče a podobně. Takže kdybychom začali nejdřív spořit, tak to spoření stejně znehodnotíme tím, že to vybereme vlastně na tu nečekanou potřebu, ale my můžeme začít zároveň. Takže určitě ta rezerva by měla být minimálně současně anebo předcházet, ale spoření by mělo jít v podstatě hned v zápětí.
0: Kam peníze na krátkodobou rezervu uložit, aby byly bezpečné a zároveň k ním měl člověk rychlý přístup?
1: Rezerva v každém případě musí být takzvaně likvidní, to znamená, musí být okamžitě k dispozici. Ale určitě není úplně vhodné ji nechávat na běžném účtu společně s ostatními penězi, protože to znamená, že tam vidíme, že tam nějaké zdroje jsou a svádí to k tomu, že hned tedy rozprášíme. Takže ideální místo, kam tu rezervu ukrýt, tak je spořicí účet, kde se nám alespoň částečně zhodnocuje vlivem úročení, ale spořicí účet je likvidní forma vlastně spoření, čili my si můžeme okamžitě ty peníze potom převést na tu akutní potřebu.
0: A mnoho lidí říká, že si nemohou nic odkládat, protože jim po zaplacení všech výdajů nic nezbývá. Dá se i v takové situaci začít spořit?
1: Určitě ano, a je to právě o té disciplíně, kdy my si musíme nejdříve sestavit ten rozpočet, abychom si opravdu udělali perfektní a dokonalý audit všech výdajů, kam nám co kdy odtéká a jestli náhodou nějaká položka není zbytná. A pak se dá začít spořit opravdu i s malými, velice malými částkami. Takže důležité je si vytvořit návyk a ideálně pravidelně z toho běžného účtu odesílat třeba na ten spořicí účet nebo na jinou formu z toho spoření pravidelné částky, které klidně můžou být malé.
0: I klidně po stovkách.
1: Klidně i po stovkách, anebo když máme nějaký mimořádný příjem, třeba dostaneme nějakou odměnu nebo 13. plat, nebo nám dojde přeplatek za energie, tak to můžeme hned šupnout na to spoření.
0: Jak důležité je při hospodaření s penězi rozlišovat mezi tím, co potřebuji, co chci a co si mohu dovolit?
1: No, je to vlastně základ toho hospodaření správného s financemi, protože nejdříve musíme samozřejmě uspokojit to, co musíme, to, co prostě potřebujeme nutně zaplatit a až poté následuje to přání. A i u těch přání bychom měli zvažovat taková, která jsou třeba pro nás nějakým způsobem přínosná, že třeba něco se dozvíme, nějak se třeba vzděláme, nebo jestli je to takové, že to opravdu ty peníze jenom rozhodíme a nepřijde to v užitku do budoucna.
0: Ono může být docela těžké rozlišit to, co si vlastně můžu dovolit a co ne. Máte k tomu nějakou radu, nějaký návod? Protože někdy člověk je ovlivněný tím, že prostě něco hrozně moc chce, tak si to přeje a třeba dlouho a řekne si, no něco tady mám, tak jak poznat to, jestli to doopravdy potřebuju a jestli na to ty peníze mám?
1: Tak určitě bychom neměli žít jako asketové, takže opravdu podřizovat všechno tomu, že si ty peníze vychutnám až někdy, takže až budu stará, až prostě nebudu chodit do práce, až budu mít opravdu ty miliony na tom účtě, tak toto zase není úplně vhodný přístup, protože bychom si měli ty radosti dělat i v tom běžném životě. Ale tam jde o to posouzení, co mi to vlastně přinese. Jestli je to opravdu něco, po čem opravdu toužím a nějakým způsobem mě to opravdu obohatí, anebo naopak je to něco, co vlastně mě úplně nějakým způsobem nepotěší zas tak moc, protože prostě třeba to velice rychle uplyne. Takže ideálně posoudit užitek, který z toho prostě mám.
0: Bavili jsme se o finanční rezervě, která nám může, zachránit různé životní situace, co se týká nepravidelných výdajů, jako jsou opravy auta, pojištění, dovolená nebo vánoční dárky. Jak je dostat do běžného rozpočtu, aby člověka potom nezaskočili?
1: Mm-hmm. Ideálně je zase si třeba vzít příklad třeba z předcházejícího roku, kolik udělat si zase ten audit, jak už se k tomu vracím po několikáté, audit toho rozpočtu a podívat se, kolik třeba jsme za tyhle mimořádné výdaje utratili v loňském roce a pak už si to do toho následujícího období rozložit. Takže když vím, že jsem třeba utratila určitý počet tisícovek za opravu auta nebo za povinné ručení nebo za dovolenou nebo příprava na Vánoce, tak už vlastně tady tyhle peníze sečtu, můžu si je vlastně sečíst za celý rok a vydělit počtem měsíců a vím, kolik vlastně peněz si mám odkládat každý měsíc, abych tady tyhle nenadále šoky finanční zvládla.
0: Radí ekonomka Eliška Kozubíková ze Zlínské univerzity. Vlastní otázky na mého hosta pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
2: V pondělí 5. října se s poradnou vydáme do podzimní zahrady. Co v těchto dnech potřebuje, jaké práce bychom neměli opomenout a je už čas se pomalu připravovat na zimu? Nejen na to se budu ptát Františka Václavíka z Machové na Zlínsku, odborného školitele Českého zahrádkářského svazu. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Hana Hegerová rýmovala o životě. Pokračuje páteční poradna Českého rozhlasu Zlín. Dnes mluvíme s ekonomkou Eliškou Kozubíkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o našich penězích. Své otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Půjčky nejsou v dnešní době nic výjimečného. Důležitá je proto schopnost rozumět dluhům. Co by měl člověk vědět dříve, než si vezme jakýkoliv úvěr?
1: On dluh může být dobrý sluha, ale také zlý pán, takže úplně základní otázka zní, proč si vlastně půjčuju. Protože pokud si půjčuju na něco, co v budoucnu mě třeba přinese nějaký vyšší výnos, tak to ten smysl může mít. Pokud si ale půjčuju na něco, co v budoucnu nebude mít žádnou hodnotu, tak se dá velmi obecně říct, že ten dluh může být zbytečný. Takže ta první otázka je, na co si půjčuju a proč to vlastně potřebuju.
0: V takovém případě by třeba auto znamenalo to, že člověk může jezdit do práce, tím pádem vydělává. Ale vánoční dárky na druhou stranu jsou sice radost, ale nevydělají.
1: Přesně tak, takže půjčovat si na dovolenou, půjčovat si na vánoční dárky, tak to jsou příklady dluhů, které úplně nemají smysl, protože dovolená se dá udělat i levně v podstatě kousek za humny. U toho auta je to složitější, tam je to právě otázka toho, co nám to auto přinese. Takže pokud mě to třeba zvýší tu pracovní dostupnost, mohu vlastně zvýšit třeba i svou mzdu díky tomu, že třeba si vylepším tu pracovní pozici, nebo můžu častěji dojíždět, tak to opravdu jako vhodné je. Na druhou stranu, pokud opravdu si pořídím auto a ještě nové, které okamžitě ztrácí na hodnotě, tak a nemám tady tyhle úmysly, vlastně, že mě to nějakým způsobem nepřilepší do budoucna, tak to úplně smysl nemá. Ale například dluh, který smysl má, tak je třeba investice do nemovitosti, kterou mohu třeba potom v budoucnu výhodněji prodat nebo ji můžu pronajímat.
0: K investicím se určitě ještě dostaneme. Teď se ještě vraťme chvíli k těm půjčkám. U nich často vidíme úrokovou sazbu a RPSN, neboli roční procentní sazbu nákladů. Jaký je mezi nimi rozdíl a proč je důležité sledovat právě to RPSN?
1: Úroková sazba je vlastně jenom část toho, co skutečně za ten dluh zaplatíme, protože úrok je jenom hodnota té odměny, kterou zaplatíme té společnosti, která nám ten úvěr poskytne. Takže to jsou opravdu jenom jakby ty povinné náklady toho úvěru, které souvisí s tou odměnou, ale ta instituce může mít další náklady, jako je třeba poplatek za poskytnutí a za vedení toho úvěru, může to být třeba povinné pojištění toho úvěru a tohle všechno se skrývá plus ty úroky právě v té sazbě RPSN, v té roční procentní sazbě nákladů. Takže ta je vyšší, jak ta samotná úroková sazba a vlastně skrývá opravdu to celkové procento, které my za rok zaplatíme vlastně navíc nad ty půjčené peníze.
0: Jak poznat, že už si člověk půjčuje na něco, co si ve skutečnosti nemůže dovolit?
1: Zase musíme si uvědomit, na co si chceme půjčit, takže ta základní otázka je, co nám to v budoucnu přinese. A když vlastně si, jak poznat to, co si vlastně ve skutečnosti nemůžeme dovolit, tak ty varovné signály můžou být, že si půjčujeme na běžné věci. Na běžné, které bychom měli dokázat hradit z toho rozpočtu. Čili není to něco, vlastně, co nám v budoucnu přinese nějaký ten vyšší výnos. Ale je to takové to vytloukání klínu klínem, že si vlastně půjčujeme na běžné věci, na jídlo, na nájem, na energie, právě na ty dárky, na dovolenou. Další varovný signál může být, když opravdu nám nedokážeme třeba splácet stávající dluh a musíme si půjčovat ještě na to splácení toho stávajícího dluhu. Další varovný signál může být třeba, když musíme využívat pravidelně nebo velmi často třeba konto korent, což je vlastně také půjčka od banky. Takže těch varovných signálů může být celá řada, ale základní je, že nestíháme splácet a nestíháme pokrývat těmi našimi příjmy ty naše výdaje běžné.
0: A co by měl člověk udělat, když zjistí, že mu splátky začínají přerůstat přes hlavu?
1: Rozhodně zase musí být k sobě poctivý, takže ta poctivost je ten základ toho správného finančního hospodaření. Takže nestrkat hlavu do písku a přiznat si, mám problém a ten problém jasně definovat. Takže udělat si vlastně přehled toho, co komu kde dlužím a potom vlastně promyslet ten postup. Takže většinou ten věřitel, ať už je to banka nebo kdokoliv jiný, jiná nebankovní instituce nebo třeba fyzická osoba, tak rozhodně nemá zájem na tom, abyste mu neplatili. Takže první krok je, že bychom se měli snažit s těmi věřiteli nějakým způsobem dohodnout a rozhodně nebrat si další půjčku vlastně na splácení té půjčky předchozí. Takže to by měl být ten základní krok, udělat si audit toho dluhu a snažit se promyslet způsob, jakým způsobem asi to splácení třeba rozložit v čase, anebo ty splátky snížit.
0: Dnes na dotazy odpovídá ekonomka Eliška Kozubíková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny, proto pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Po písni Anika jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o finanční gramotnosti. Hostem je ekonomka Eliška Kozubíková ze Zlínské univerzity. Své dotazy pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Když už má člověk přehled o rozpočtu, vytvořenou rezervu a zvládá své závazky, přichází na řadu další otázka. Co s penězi, které nepotřebuje okamžitě a má je k dispozici?
1: Tak přesně jste řekla ty předpoklady, takže je dobré, když už opravdu zvládáme ten náš rozpočet, máme vytvořenou rezervu a máme peníze, které máme navíc, tak je na čase přemýšlet, kde nám teda přinesou další užitek a kde se nám zhodnotí, protože kdybychom je nechali na běžném účtu, tak se nám znehodnotí velmi často inflací, a takže opravdu je na čase přemýšlet, co s nimi. A my si musíme v první řadě říct, co vlastně chceme sledovat, čili jaký finanční cíl máme, na co třeba chceme ty peníze v budoucnu použít a jaký máme finanční nebo a časový horizont, i finanční, i časový horizont, protože něco jiného, jiné nástroje budeme volit ve chvíli, když nám bude třeba 50 let, jiné nástroje můžeme volit ve chvíli, kdy máme celý život před sebou a bude nám 20 let. Takže opravdu si musíme nejdřív stanovit ten finanční cíl a časový horizont, který máme na to investování, a pak úplně na začátku, než někam vložit tu první korunu, tak začít tím, že se budeme velice pečlivě informovat o jednotlivých formách investic.
0: Jaké jsou ty formy? Mně přijde, že je jich celá řada a člověk se v tom vlastně těžko vyzná.
1: Přesně tak, proto je právě úplně nejdůležitější začít tím studiem těch možností, protože opravdu můžeme zvolit velice, velice konzervativní přístup a nechávat všechno například na tom spořicím účtu, kde sice se to nějakým způsobem zhodnocuje, ale musíme to porovnat právě s inflací, aby ty peníze nestrácely na hodnotě. Můžeme zvolit termínované vklady také jako konzervativní způsob zhodnocování. Můžeme vložit peníze do dluhopisů. No a pak jsou vlastně už možnosti, které už vyžadují trošku více znalostí o těch finančních nástrojích, takže můžeme investovat do akcií, můžeme investovat do podílových fondů, můžeme do nemovitostí, jejich celá řada, do zlata, do kryptoměn, opravdu celá řada forem, kam můžeme ty peníze dát, ale musíme si vždycky uvědomit, co od toho očekáváme, a vždycky musíme mít na paměti, že žádná investice není bez rizika.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že je rozumné si nechat poradit od finančních poradců nebo od bankéřů, na co si dát pozor?
1: Poradit určitě ano, ale zamyslet se nad tím, za koho ten finanční poradce mluví a za koho vlastně kope. Jo, takže není finanční poradce jako finanční poradce. Někteří mohou být samozřejmě solidní, nabízet produkty, které jsou široce dostupné na trzích, ale někteří budou třeba prosazovat pouze jeden model, jednu formu investování. Takže určitě si porovnat ty možnosti, nespoléhat na jednoho poradce, na jednoho influencera, ale opravdu si porovnávat, vzdělávat se, to je strašně důležité, a ideálně vlastně ověřovat ty informace ještě z dalších zdrojů, nejenom od toho konkrétního člověka, kterému třeba, kterého požádáme o radu.
0: A nejednat pod tlakem.
1: Rozhodně nejednat pod tlakem.
0: Patří do finanční gramotnosti také pojištění? Jak poznat, co má smysl pojistit a co může být zbytečné?
1: Pojištění určitě patří do finanční gramotnosti a vlastně pojistit bychom si měli to, co bychom v případě nějaké vlastně krizového momentu nezvládli zaplatit z běžných právě zdrojů, z běžných úspor, které máme k dispozici. Takže samozřejmě pojišťuju pouze ta rizika, která bych finančně neunesla, ale rozhodně ne nějaké drobnosti. Takže rozhodně pojištění, které má smysl, tak je například pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, cestovní pojištění a samozřejmě povinné ručení, které je povinné ze zákona v případě automobilu, ale takové pojištění, třeba, že si prodloužíme záruku na určité spotřebiče, tak tady už můžeme zvážit, zda to není zbytečné, protože máme přeci jenom rezervu, která nám kryje tady ty nečekané výdaje. Takže vždycky zvážit, vlastně zda to, kdyby nám náhodou vypadl ten příjem z nějakého důvodu, z nějaké krizové situace, tak jestli to utáhneme z rezervy, anebo potřebujeme právě tu pojistku.
0: A samozřejmě existuje ještě jedna oblast, a to jsou finanční podvody. Jak souvisí schopnost rozpoznat podezřelou nabídku s finanční gramotností?
1: Velice úzce, protože kdo ví právě to, jak funguje výnos a riziko třeba v tom investičním světě, tak pozná, že když se mu nabízí nějaká opravdu super nabídka, garantovaný výnos 20% měsíčně, tak už dopředu dokáže odhadnout, že tady tohle není úplně pravda, že to je dost nesmysl. Takže přesně, jak už bylo zmíněno, když je něco extrémní vlastně pozitivní, takže extrémně velký výnos, nebo je něco pod tlakem, takže teď hned musíme něco vlastně zařídit, teď hned musíme reagovat, tak to většinou je podvod, protože my bychom každou investici, každý krok v těch financích si měli mít možnost dobře promyslet.
0: Ekonomka Eliška Kozubíková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je hostem Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a jeho páteční poradnu, která ale dospěla ke svému konci. Tématem dnes byly peníze, finanční rozhodování a jejich bezpečné uchovávání. A já mám poslední dotaz na svého hosta, ekonomku Elišku Kozubíkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kdybyste měla posluchačům doporučit, co si mají zkontrolovat ve svých vlastních financích, co by to bylo?
1: Já bych určitě doporučila úplně každému, ať si zkusí udělat opravdu podrobný přehled svých příjmů a výdajů a zkusí si tam vydefinovat takové výdaje, takové položky, které opravdu jsou zbytné a zkusí se zamyslet, co by s nimi šlo dělat lépe a jak by je šlo lépe zhodnotit, případně jestli by je nešlo něčím nahradit, třeba nějakým rozumnějším výdajem, aby si udělal vlastně člověk audit, jestli ty peníze má opravdu v pořádku. Takže ten audit je úplně tím základním krokem a to bych doporučila úplně každému. My to zkoušíme třeba i se studenty, že jim zadáváme, ať si sledují 2 až 3 měsíce své peníze a co jim kde přichází, co jim kde odchází a opravdu člověk tam objeví vyloženě poklady. Takže to je úplně ten nejzákladnější a nejjednodušší krok, jak přijít k poznání, jak nakládáme s našimi penězi.
0: Ekonomka Eliška Kozubíková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla mým dnešním hostem. Díky, že jste přišla a nashledanou zase někdy příště.
1: Děkuji za pozvání a přeji finanční pohodu všem posluchačům.
0: Kdo nestihl poradnu celou nebo by si ji rád poslechl ještě jednou, ten ji později najde na našich webových stránkách v audioarchivu.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

Jak připravit zahradu na podzim je pro mnohé jedním z nejdůležitějších témat těchto dní. Anna Randárová proto na pondělí chystá poradnu s odborným instruktorem Českého zahrádkářského svazu Františkem Václavíkem z Machové na Zlínsku. Poslouchejte v pondělí na vlnách Českého rozhlasu Zlín po 11. hodině. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Brumově Bylnici na Zlínsku slavnostně otevřeli zrekonstruovanou základní školu. Valašské Meziříčí chce dál upravovat břehy Bečvy. Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. Dnes čekejte polojasnou s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Přes 200 milionů stála rekonstrukce základní školy v Brumově Bylnici na Zlínsku. Školu navštěvuje přes 500 dětí z města i blízkého okolí a dnes se po 16 měsících prací znovu otevřela. Pokračuje ředitel školy Roman Rydval.
2: V rámci té rekonstrukce se provedlo kompletně celé zateplení budovy, došlo k výměně oken, namontovalo se fotovoltaický systém, který bude potřeba pro rekuperace. Dál se do tříd namontovaly interaktivní tabule nové, nějaké zabezpečovací zařízení, rekonstrukce sociálního zařízení.

0: informovala na svém webu. Turek v minulosti označil členy za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu pražského městského soudu zaslat přímo hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
1: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
2: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
1: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
2: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
3: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
2: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně v západní polovině kraje čekejte až oblačno. Později odpoledne čekáme postupně od východu pozvolné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, přechodně mírný jižních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na cestách v našem regionu hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Ivana Slabáková. Začíná Morava, krásná zem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla, přátelé, polka pod Lanžotem Lůčka, lanžotského rodáka Vojtěcha Bartoše Kociána, kterou vás k poslechu té první hodinky Moravy krásné země pozvala právě lanžočanka. No a od mikrofonu vás zdraví Ivana Slabáková. A jsou tu první dnešní oslavenci. Pokud jste ještě neměli čas se podívat do kalendáře, tak připomínám, že svátek dnes slaví u nás Olivie a také Oliver, no a na Slovensku Levoslav. Tak, milí oslavenci, přejeme všechno nejlepší. Tak já tu mám už první dva telefony, tak jen připomínám telefonní číslo 7264652000. A jako první volá náš věrný posluchač Karel Špaček z Kramolína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. V neděli je Františka, tak má svátek, má František Urbánek Křipíc a kamarád František Vala ze Slavětic. Takovýma bych chtěl popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. A zdravíme taky paní Urbánkovou, Makový Škový do Štítár a manželka je v práci a poslouchá vás taky, taky pro potěšení. A bylo by to všechno.
0: Dobře, tak Karličku, bude to i pro vás pro potěšení. Mějte se hezky, nashledanou. No a pana Karla teď vystřídá paní Vlasta z Rakvic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Já bych prosila o zahrání pěkné písničky pro Františka Dufalu z Břeclavy Poštorné, který bude mít v neděli svátek meniny je Františka a který bude mít 7. října narozeniny 74 roku se dožije, tak mu přeji hodně pevného zdraví, hodně štěstí, pohody, hodně lásky, božího požehnání mu přeje přítelkyně Vlasta.
0: Dobře, paní Vlasto, my taky blahopřejeme, krásně to oslavte. A teď už písnička, ale před písničkou pozor, ještě další přání. Chtěli bychom nechat zahrát našim dnešním oslavencům Miroslavu Klingelovi a Lojzovi Důbravovi k jejich narozeninám. Přejeme jim jenom to nejlepší, ať se jim splní všechna jejich přání. A to jim přeje kolektiv ESD Osvětimany. No, pánové, a ta další přání vaši kolegové tedy už předají osobně. My přidáme písničku, je tu připravený Bron, Vojta Račický a bude to lidová Aj spadla mě šablička.

0: To byl Bron Vojta Račický. No a komu by dnes chtěl popřát pan Gustav Vlk z Prakšic? Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače rádia. Chtěl bych popřát, zítra je Bohumila, tak bych chtěl popřát kněžím Bohumilu Svitokovi a Bohumilu Kundlovi, který působí na svatém Hostýně, hodně zdraví, božího požehnání. A v nedělu bude Františka, tak bych chtěl popřát otcovi Františkovi Královi, který působí tady v Blatnici pod svatým Antoníčkem, jeho svátku, hodně zdraví, štěstí, pohody. No a taky v Prakšicích máme Františky, Františka Počtáka, my jsme pod přezdívkama Vlci, a Františka Táblíka, takže hodně zdraví. A další gratulace ještě bych chtěl poslat, v pondělí bude Elišky, Elišce Stuškovej a Varaďovej, ve čtvrtek Věry, mojí sestře, Věře Jánošovej, a taky má narozeniny Marcela Nováková z Uherského Brodu, a v sobotu má narozeniny, slavíme 50 let, Maruna Jančová. Všem přeju hodně zdraví, pohody a ať se jim splní jejich přání.
0: Dobře, a pane Gustave. Tak to byla vaše zásluha. Já děkuji za vlídná slova. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a teď už dnešní oslavenec, tedy ne dnešní, ale v neděli bude slavit svátek pan František Urbánek, kterému před chvilkou přál Karel z Kramolína. Tak pane Františku, vítejte na vlnách naší Moravy. Dobrý den.
2: Já vás ještě jednou zdravím, to jsem já, paní Urbánková.
0: Jaruško, a já jsem věděla, že jste tam vyjeli. Pardon. Vy chcete určitě Františkovi popřát, že jo?
2: Ano, samozřejmě. Tak. A v první řadě bych chtěla popřát panu Špačkovi moc krát poděkovat a zdravíme i jeho manželku. A tak v neděli má můj František svátek, takže mu přejeme všechno nejlepší, štěstí, lásku, spokojenost a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví. Ti přeje manželka Jarka, dcerka Jaruška s přítelem Davidem, vnučky Kristýnka a Nikolka s přítelem. A ještě jedno Františka tady máme, pan František Jurčík z Uherského Hradiště. Tež mu přejeme hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a zdravíme i paní Helču. A moc krát vám děkuju, paní Ivanko, a nashledanou.
0: Tak paní Jarušku, já se omlouvám, že jsem z vás udělala Františka, ale vy mi to určitě odpustíte. Dobře.
2: To vůbec nevadí.
0: Tak krásně oslavujte.
2: Ano, děkuji, mějte se, nashled.
0: Nashledanou. A já přidám další přání. Dnes má svůj narozeninový den paní Marie Hejdová z Babic u Uherského Hradiště. Milá Maruško, vše jen to nejlepší k narozeninám. Moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky, velkou radost z vnoučátek a boží požehnání. To ti přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. A ještě jedno přání, které k nám poslala paní Miluše, píše. V nedávných dnech babího léta oslavili své krásné narozeniny paní Miluška Švubová a pan Vladimír Švub z Libiny. A my bychom jim chtěli samozřejmě popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať jim pěkné písničky k poslechu dělají radost každý den. A to jim přeje Miluška s Jeníkem a vnučky Eliška a Štěpánka. No a teď už Ištvánci a Bílé labutěnky.
3: Český rozhlas

0: dohráli Ištvánci a já mám u telefonu paní Zdenku z Jalubí. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych, mám tady pár Františků. Tak František,
0: ano.
1: Pavelka z Večnova, František Kostelníček z Jalubí, František Petru ze Slavičína, František Maďera z Napajedel, František Struška ze Zlína, František Jakoubek ze Zlechova a František Maňas z Horní Lhoty. A ještě bude Elišky, tak Eliška Slováčková ze Zlípy u Zlína. Všetkým jmenovaným bych prosila zahrát pěknou písničku a přeju jim hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání, ale hlavně to zdraví všetkým a budou mít všecko.
0: Určitě.
1: Děkuji vám moc.
0: Tak se mějte hezky, paní Zdenko, nashledanou. A komu popřeje pan Josef ze Šumic, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Já bych měl, dneska je Bohumila, tak panu Bohumilu Holčíkovi vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí božího požehnání, potřebuje hlavně to zdraví. A mám nějaké Františky. František Staroba z Vostětína, František Juřeník ze Šumic, Franta Zají, že jsou mi to jsou kamarádi moji, tak všechno nejlepší, kluci, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a dobře toho slavte.
0: Dobře, ale pane Josefe, Bohumila je zítra.
2: No, tak...
0: Ale v pohodě, tak jenom abyste věděl, že jim zítra můžete ještě zavolat. Tak se mějte hezky, nashledanou. A teď přání, které k nám poslala paní Miluše. Chtěli bychom zahrát pěknou písničku naší babičce, paní Marušce Janovské ze Strání. Jen tak pro radost, aby jí dny rekonvalescence utíkaly a všechno se brzy zhojilo. To jí přejí vnučky Eliška a Štěpánka, syn Jeník s Miluškou a také Miluška a Laďa z Libiny. S další písničkou jsou tu připraveni Blučiňáci a budou to Blučinské vinohrady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No a my tu máme v našem pořadu samé osobnosti. Tou další je paní Maruška ze Slopného. Tak paní Maruško, dobrý den, máte slovo.
3: Dobrý den, paní Slabáková, já vás srdečně zdravím a všechny posluchače. Já bych chtěla popřát Františku. Můj bratr František Michalčí v Karviné slaví svátek, pan František Drga ve Slavičíně, pan František Jaroš v Miroslavi, pan František Šimoník. Ve Vlachovicích jeho sestra Eliška bude slavit svátek a bude Věrky a já bych chtěla popřát paní Věrce Barcuchové do Vysokého Pole a její dceři Věrušce Martinkové. Všem přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale hlavně zdraví, protože na takový dar žádný není. A všem přeju hodně štěstí.
2: Dobře, paní Maruško. My zahrajeme krásnou veselou polku. Ano?
3: Ano, děkuju.
2: Nemáte za co, mějte se hezky. Naschledanou. A ještě paní Kročilová z Březové, dobrý den.
4: Dobrý den. Dneska slaví narozeniny moje dcera Maruška Křeháčková z Březové. Tak jí přeju z celého srdce hodně zdraví, štěstí, pohodu a lásku. A hlavně Boží požehnání. To jí přeje maminka, bratr Jarek a Petr s rodinou. A touto cestou bych chtěla pozdravit i všechny přátele a známé. A všem posílám tady tu písničku.
2: Dobře.
4: Děkuji vám moc.
2: Rádi zahrajem, paní Kročilová, nashledanou. No a dnes slaví narozeniny mladá paní Petra Šušlík-Dulanská z Brankovic. Petruško, ty naše drahá, uniknout času je marná snaha. Člověk ani mrknout nestačí a už je zas o rok starší. Pro tebe rok je určitě krátký, když život tvůj nabral takové obrátky. Za tebou běhá tvá malinká kopie, nový člen rodiny, tvůj svátek mlékem zapije. Po boku partner, celá Šušlíkovic rodinka a ty hlavní roli máš, jsi úžasná maminka. Přeji ti, Petruško, abys vždy šťastná byla, nechť žiješ život, po kterém jsi vždy snila. Ať radost máš ze svých skvělých drobečků a letošní Vánoce ať strávíš v novém domečku. Ať potkáváš lidi, co jsou laskaví jako ty. Ať jsi zdravá, veselá a nemáš žádné trampoty. Přání všeho nejlepšího ti s láskou posílá sestra Pavlína. Krásné přání, paní Petro. No a já bych tu následující písničku ráda poslala také svému kolegovi a kamarádovi, tedy našemu Pavlovi Pálenskému, který včera oslavil kulatiny. Pavlíku, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Všechno ti popřejeme zítra, už se moc těšíme. A teď už Moravanka v našej zahrádce.

0: To byla Moravanka, no a než dostane slovo pan Mirek Čaňo z Březové u Uherského Brodu, tak to mám pro vás, přátelé, pozvánku na příští pátek 9. října v 19 hodin Dělnický dům Brno Jamborova 65. A vy určitě víte, že to je pozvánka na další zpívání a tentokrát to bude desetileté výročí. Zahraje kdo jiný než cymbálová muzika Mirko Otáhala, zaspívá Jindra Hovorka, bude tam i moje maličkost a všichni se na vás těšíme, protože si tam všichni společně zaspíváme. Tak nezapomeňte, příští pátek 9. října 19 hodin Dělnický dům v Brně na Jamborové. Tak a teď už pan Mirek Čaňo, máte slovo, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím a chtěl bych poslat krásnou písničku na Březovu pro moju milovanou kvadričku Marušku Přehlášku, která dneska slaví narozeniny. Tak Mařenko, všechno nejlepší od ně, zdraví, štěstí, lásky, radost dětí a z manžela. Přeje kmotér Mirek z kvadričku Mirku. Děkuju.
0: Ano, mějte se hezky, pane Mirku, nashledanou. A do Halenkovi zdravím paní Ludmilu, dobrý den.
2: Dobrý den, pěkný sluneční den, paní Slabáková a všem, kteří poslouchají. Dneska bych popřála k 80. narozeninám mojí kamarádce paní Marii Juřenové, která je měla včera, a paní Martice Trvajové, která teprve bude mět. Oběma moc a moc zdraví, štěstí a dobré nálady. A bude Františka, tak bych popřála mojemu sousedovi Františkovi Kedrůšovi a Františkovi Rýdlovi z Halenkovic taky hodně zdraví, štěstí a dobré pohody. To jim všem přeje Ludmila Horková. Děkuji vám, paní Slabáková.
0: Rádo se stalo, paní Ludmilo. Naschledanou. A pro koho bude to další přání? Dnes se dožívá moje přítelkyně, paní Františka Krčmářová z Brna Starého Lískovce, významného životního výročí. Milá faninko, k tvým narozeninám ti přeji moře štěstí, oceán lásky a každý den, ať máš důvod k úsměvu. Přeji ti, aby každý další den byl ještě lepší než ten předchozí. Ať se ti daří nacházet čas na to, co je skutečně důležité. Ať jsou tvé dny plné radosti, lásky, zdraví a pohody. Děkuji ti za dlouholetou péči, lásku a všechno, co pro nás oba děláš. Vydrž, tvůj přítel Vašek. No, paní Františko, přání, které určitě zahřálo u srdce a věřím, že potěší i písnička. Zahraje ji Láca Ranka a je to Valčík, Moja láska.

0: dohrála Lácaranka a já zdravím do Hevlína pana Bohumila. Dobrý den.
1: Dobrý den, Ivanko, já zdravím vás i vaše spolupracovníky a všechny posluchače. Zítra je Bohumila a má svátek můj syn Bohumil Mahdal. Já mám svátek Bohumil Mahdal.
0: Já jsem vám chtěla popřát, až domluvíte. No, povídejte.
1: Neděli je Františka, to má náš bratr ze Znojma. František Mahdal svátek a je to hlavní v neděli. Má narozeniny přítelkyně mého vnuka Tereska. Tak jim přeju jménem všech, kteří je mají rádi a znají je, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchu v životě a samé hodné lidi kolem sebe. Děkuji.
0: Výborně.
1: A děkuji za písničku.
0: Tak pane Bohumil, my vám taky přejeme k tomu zítřejšímu svátku všecko nejlepší.
1: Děkuji vám.
0: Krásně to oslavte. Tak a teď už má slovo paní Alenka Večerková z Vřesovic u Prostějova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Šrabáková. Chtěla bych nechat zahrát moji sestře, která je po operaci. A hodně zdravíčka, štěstíčka. A taky bych chtěla popřát mojí tetě Jitce Ešnerové ze Zlína, že hodně zdravíčka, štěstíčka. A taky bych chtěla popřát Martičce Kvapirové, aby sloužilo zdravíčko.
0: Dobře, a paní Alenko, vy jste neřekla, jak se sestra jmenuje?
2: Zuzka Králová.
0: Výborně. A ještě chcete někomu popřát?
2: A ještě všem Řešovic lidem dobré vůle.
0: Dobře, tak tedy i vám, paní Alenko, tak se mějte hezky, nashledanou. No a panu Františku Dudeškovi k nedělnímu svátku přeje pevné zdraví a radost ze života celá rodina Dudeškova. No a na zdraví vám, pane Františku, připíjí i Boris, Ondra a David z Brna. Blahopřejeme. No a teď už Javore, Javore a Záhořané.
3: Český rozhlas Zlín.

0: to byli Záhořané a komu bude přát paní Maruška Koktavá z Nivnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, milá paní Ivanečko a milí posluchači. Já bych dneska chtěla popřát, už bylo řečeno, velmi milé paní k narozeninám Marušce Křeháčkové z Březové. Milá Maruško, přejeme ti krásný dlouhý život, ať jsi obklopená štěstím, láskou a pevným zdravím. A v tuto dnešní slavnostní chvíli přejeme ti taky hodně síly a všeho nejlepšího. To ti přejí manželé Koktaví. A zdravím ještě všechny přátelé a pozdravím ještě kamarádku Marušku Kročilovou, její maminku.
0: Dobře. Maruška zdravím. Ano, Maruška zdravím, Marušky. Taky zdravíme. Tak mějte se hezky, paní Maruško. No a další paní Maruška, tentokrát Kolaříková, čeká u telefonu v Miloticích. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Takže všetci přeju k tým Františkům. Tak bych chtěla taky, mám spolužáka ve Vacenovici, Františka Synka, v Šardici švagra Františka Koláříka a v Žadovicích známého zpěváka ze Žadoviáku Františka Soukopa. Takže bych jim všem chtěla popřát pěkný svátek, hodně zdraví, štěstí a pohodu, ať se mají dobře.
0: Dobře. Tak vaše přání splněno, přání odešlo a teď už zbývá jen poslat písničku, ale ještě před tou písničkou přidám další přání. Dnes slaví krásných 75 roků náš dědeček a tatínek, pan Miroslav Zhejbal z Podivína. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, dobrou náladu, spoustu smíchu a co nejvíc příjemných setkání s kamarády, protože s dobrou partou je život hned o něco veselější. A neboj, 75 není žádný věk. Je to jen číslo, které nám připomíná, že už máš za sebou pořádný kus života a ještě taky pořádný kus před sebou. Tak si ho užívej, směj se, bav se a zůstaň pořád takový, jakého tě máme rádi. Všechno nejlepší ti přeje celá rodina. No a Valčík, nejkrásnější Morava, zahraje Zdounečanka.

0: Tak to byla Zdounečanka a teď už má slovo paní Zita z Jevíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den, milá paní Ivanko, já vás srdečně zdravím, pana zvukového mistra, všechny posluchače a mé přátelé. A já bych chtěla poslat písničku s blahopřáním milé mé příbuzné Elišce Šindelkové do újezda u Voskovic. Eliško, moc a moc tě zdravím, mám tě ráda a vzpomínám na ty krásné chvíle, kdy jsme se starali o ty dvě děťátka, tak je srdečně pozdravuj ode mě, přeju ti hodně, hodně zdravíčka a měj se krásně. Zdravím celou rodinu. A taky bych chtěla pozdravit ještě jednu paní Elišku, která je až z Aše, paní Elišku Jankovičovou, a přeji také hodně, hodně zdraví a krásný život. A posílám vám, paní Eliško, noty a tak si zahrajete a zaspíváte.
0: Dobře.
1: Tak jako já. Tak vám děkuji.
0: Rádo se stalo, paní Zito. A naposledy, jako poslední, tedy tak, abych se správně vyjadřila, se dovolal pan Rostislav Škrabal z Koryšan Bličic.
2: Dobré odpoledne, zdravím vás všechny posluchače. Já bych dneska chtěl popřát hodně zdraví mé manželce Alence, která se dožívá kulatin právě dnes, 40+20. Já jí děkuji za všechno, co jsme spolem prožili, a jako manželka muzikanta z Boršičanky děkuji za trpělivost a od všech čtyřech vnoučat posíláme sladkou tusinku a děkujeme za vše, co pro nás dělá. Doufám, že s náma ještě nějaký čas vydrží dělat. Děkuji moc krát a zdravím všechny příznivce Dechovky. Mějte se krásně.
0: No, my samozřejmě taky blahopřejeme, ano, přidávám se k tomu přání poděkování za výdrž muzikantem. Dobře, tak se mějte hezky, nashledanou. Tentokrát zahraje mistříňanka. Zaspívajme, kamarádi.

Tak přátelé, já věřím, že i vy jste si celou tu hodinku zpívali spolu se všemi kapelami i zpěváky. Ovšem všechno má svůj konec a končí i dnešní polední Morava krásná zem. No a na závěr vám polku pana Kellnera Rozmarné děvčátko hraje Gloria. Loučí se Ivana Slabáková, přeji krásné odpoledne a nezapomeňte, že po 18. hodině tu budu opět s tou druhou hodinkou Moravy krásné země.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Rožnovský Airbus, zajišťující sdílenou dopravu, má druhý mikrobus. Univerzitní hokej se po více než 10 letech vrací do Zlína. Ředitel ústřední vojenské nemocnice odstavil náměstka. Dnes čekejte polojasno až oblačno a nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Poptávková doprava Airbus v Rožnově pod Radhoštěm a Dolní Bečvě jezdí nově se dvěma mikrobusy. Druhé vozidlo přibylo o 3 měsíce dřív, než město původně plánovalo. Druhé vozidlo má zkrátit čekání hlavně ve špičce, říká mluvčí města Petra Graclíková.
5: Ten zájem je velký, poptávka je vysoká. Chceme pokrýt veškerou tu poptávku, která od lidí přichází. Systém bude stejný jako doposud. Airbus bude jezdit od 7:30 od rána do 7:30 do večera, jenom se mění systém telefonní linky, kdy si lidé můžou zavolat a objednat. Ta bude nově od 7. hodiny ranní do 15. hodiny odpolední dostupná.
4: Za první 2 měsíce má za sebou Airbus 3000 jízd. Nový univerzitní hokejový tým UTB Red Bricks dnes poprvé nastoupí k soutěžnímu utkání. V bitvě o Zlín se od 19 hodin v Trinity Bank aréně Luďka Čajky utká s pražskými VŠHT Alchemists. Utkání doplní hokejový zápas dvou zlínských gymnázií a hudební program. Podle ředitele akce Filipa Martince má totiž univerzitní hokej nabídnout víc než jen samotný zápas.
6: Celkově univerzitní hokeje nejsou pouze o hokeji, ale je to spíše o takové show, podívat se na zimák, pobavit se s kamarádama a podívat se snad i na kvalitní hokej.
4: Na dnešní bitvu o Zlín je zatím prodaná zhruba třetina vstupů.

0: ředitele preventivní. Zaměstnancem nemocnice pořád zůstává. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníku s termovizí.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat polojasno a hlavně v západní polovině kraje čekejte až oblačnost s průsvitnou oblačností, která bude později od východu ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na ulici Svatopluka Čecha v Kroměříži, kde měla nehodu dvě osobní auta. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní navazuje Vesele a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou. Přeji vám klidný poslech našeho pátečního vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
2: Připravená doktorka Kateřina Zeithamlová.
3: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
2: Opravdu?
3: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
2: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažené zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy. Jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání. Není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale prš tedy do sliznice nosní a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teď jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Takže... No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla. To znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Poručuju, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bombat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: dejte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, slavno chcete, tak to máme, co nemáme, obědáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme tentýž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech třeba, když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny, a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak ta vlhkost to v sobě dýchá, nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to
3: jenom,
1: vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor. No. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domývá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl. No. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že suchosti v puse, řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně, potřeboval bych poradit, co s tím, prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám. Akorát léky na Parkinsona, protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, sirup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký meloun, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: Proto po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jako výkání na prázdno, nepomůže tomu?
1: Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlín už vyplatil téměř 6,5 milionu korun lidem, kteří se zapojili do kampaně Už vsu Zlíňák. Ve Vsetíně se lidé můžou zítra zapojit do celoevropského pozorování ptáků. Lidé v oblasti Odoleny vody můžou začít pít vodu z vodovodu. Dnes čekejte polojasno až oblačno a nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zlín už vyplatil 6 390 000 korun lidem, kteří si v rámci kampaně Už vsu Zlíňák přihlásili ve městě trvalý pobyt. Každý, kdo splnil podmínky, mohl získat 10 000 korun. Do kampaně se přihlásilo přes 1000 lidí, o vyplacení příspěvku jich následně požádalo 837. Peníze zatím dostalo 639 z nich. U dalších žádostí město čeká na doplnění údajů, říká mluvčí města Tomáš Melcer.
2: Ve 188 případech čekáme na doplnění žádostí. Žadatele postupně vyzýváme, v některých případech i opakovaně. Jakmile žádost doplní a je v pořádku, peníze průběžně vyplácíme.
0: Ptáky v centru Vsetína budou v sobotu pozorovat lidé na festivalu ptactva. Sraz je v 9 hodin ráno u vstupu do Panské zahrady od náměstí Svobody. Festival patří do mezinárodní kampaně ochránců ptáků. Co účastníci uvidí, říká mluvčí Muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.
3: V sobotu se na Vsetíně projdeme parkem a když bude zájem, tak třeba i kolem řeky Bečvy. Nebude to jen povídání, ale ukážeme si také něco v praxi. V neděli u chodinských rybníků se lidé dozví spoustu zajímavostí o tom, jak ptáci žijí a taky, jak je odchytáváme a kroužkujeme.
0: Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je opět pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Pokud lidé některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. S kontrolou kvality vody se bude dál pokračovat. Situací se zabývá i policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu

0: Po vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Počasí. Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat polojasno a hlavně v západní polovině našeho regionu čekejte až oblačno s průsvitnou oblačností, která bude později od východu ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta měla nehodu na Rožnovské ulici ve Valašském Meziříčí. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: S Českým rozhlasem Zlín se jednak můžete ponořit do příjemných písniček, které nestárnou, máme jich připraveno spoustu, ale samozřejmě se také díky nám dozvíte vše podstatné z dění v našem kraji. A také se můžete ledacos naučit. Už za chvíli bude například řeč o kurzu kosení luk, téma, které se hezky pojí s dnešním Světovým dnem hospodářských zvířat. Jinak je dnes také Mezinárodní den nenásilí. Slaven je jako výročí narození indického duchovního vůdce Mahatma Gandhiho v roce 1869. K tomuto dni se Český rozhlas Zlín rozhodně rád připojuje. Prožívejte pokud možno poklidné, pohodové, radostné páteční odpoledne. To vám ze srdce přeje Pavel Vacek a celý tým Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

Věřím, že i vy v sobě nosíte pocit sváteční, jak o něm zpíval Karel Gott teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Konec konců pátek, svátek, to se hezky rýmuje, tak snad to platí i u vás. A snad vám k dobrému pocitu pomůže i naše následující téma, které je podle mě velmi příjemné. V komunitní zahradě v Lukově na Zlínsku

0: I včera v podvečer lidé mohli vyzkoušet kosení louky kosou. A překvapivě zájem naučit se to měli jen ženy. Proč to teď uslyšíte od Karolíny Macejové?
1: Toto je rakouská kosa a jsou tady i různé kosiště, což jsou vlastně ty jakoby násady. Tady jsou vlastně brousky, kterými se kosa přiostřuje. A pak tady mám kucí stolicu a ta kovová část je ta samotná kosa.
2: Popisuje mi lektor kosení František Eliáš, co všechno přinesl na setkání s kosou v komunitní zahradě v Lukově na Zlínsku. Kolem nás si tady hrají děti a u stromů se pasou tři kozy.
1: Dneska nejde o to něco tady pokosit nějakou louku, ale spíš si to osahat, naučit a prostě vidět, o čem to je.
2: Začínáme! Zvolává František zájemce o kosení boucháním kamenného brousku o plechové pouzdro. Na stoličky usedají čtyři ženy. Někdo přišel ze zvědavosti a Dáša přišla z nostalgie.
3: Tak jsem si vzpomněla na dědečka, který mě to jako děcko jako učil. A tak jsem si říkala, že to je asi nějaký pozdrav a že to musím zkusit.
2: František před náma stojí s kosou. Než se pustí do samotného kosení, vysvětluje, jak s ní bezpečně zacházet a správně se o ní starat. Důležité je mít kosu dobře nabroušenou.
1: Že brousek není takto na plocho, ale je takhle na hraně. A dělá se to tak, že z vrchu se trochu víc přitlačí a ze spodu už jenom lehce. Jo? A v takovém jako šikmém směru, takže asi takto.
2: Jakmile je kosa nabroušená, pouští se lektor do ukázky kosení.
1: Kosa vlastně by měla kosit úplně sama, když je dobře nakutá a ona vlastně tu trávu krájí. A držíme ji tak, že kosa leží na zemi.
2: Vy když naznačujete, že držíte kosu, tak přesně ukazujete pravá ruka níž, levá ruka
1: ano,
2: nahoře.
1: Ano, přesně tak, jo, to říkáte správně. Takže já dělám takový pohyb, že otáčím kolem nějakého bodu, který je někde tady uprostřed.
2: Účastnice se pak u kosy po jedné střídají. Pod kosou jim mizí pás vyšší trávy u plotu zahrady a během práce je sledují jejich děti i kozy.
3: Jo, líbí se mi to. Myslím si, že bych se do toho dostala. Ale chce to praxi samozřejmě. A ostrou kosu.
2: Říká Dáša. Že na setkání přišly výhradně ženy, lektora Františka potěšilo i překvapilo. Podobnou akci plánuje opět na jaře příštího roku. Z Lukova Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: A my přepneme na takové sportovně společenské téma. Jakub Voráček, Žigmund Pálfy, Jaroslav Balaštík, ale třeba také astronaut Aleš Svoboda. Oni i další osobnosti dnes odpoledne slavnostně zahájí provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti. Led si už mezi tím vyzkoušeli i malí hokejisté HC Uherské Hradiště. Co na něj říkají, to uslyšíte za pár minut.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Bylo čtvrt na tři a to už téměř před minutou. Jsme rádi, že jste i v pátek 2. října s Českým rozhlasem Zlín. Provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti dnes odpoledne slavnostně zahájí hokejové legendy Jakub Voráček nebo Žigmund Pálfy. V nové hale už si ale předtím mohli zatrénovat první malí hokejisté, o čemž teď od nás také uslyšíte.
1: Adrian Čevčík. Je to super, je to pěkný stadion. Já se tady cítím divně, že jsem byl zvyklý na ten starý stadion. A strašně se mně to líbí. Je tu fitko, hotel, restaurace, dobrý let, dvě plochy dokonce, strašně pěkná.
2: Tomáš Franc. Už jsem se nemohl dočkat, až bude ten nový stadion. Líbí se mi to, bude všechno. Kabiny jsou velké, hezké a je to fakt super.
3: Šimon Erbán. Na tom stadioně budeme jenom vyhrávat, žádné prohry, samé výhry.
4: Nadšení malých hokejistů asi hovoří za vše. Spokojeně se ale tady vedle mě usmívá i trenér mládeže HC Uherské Hradiště Miroslav Hruška.
5: První pocit je hlavně super v tom, že už nemusíme nikam jezdit nebo neustále cestování s báglama v dodávce, stěhovat dovnitř, ven, tam zpátky, děcka vyzvedávat, odevzdávat. Už toho bylo moc a dneska se cítím jak na Vánoce, takový první Ježíšek. Myslím si, že krásnější zimák jsem minimálně na Moravě ještě neviděl. A co se týče zázemí, jedním slovem paráda. Každý nám může závidět.
4: Na stadion se přišla podívat i předsedkyně Uherskohradišťského oddílu krasobruslení Svatava Mazurková.
6: Projela jsem stadionu hodně a krásný sportovní stánek je to, musím říct. A hlavně postavit takovou stavbu se vším do roka, do dne, to je až neskutečné. Všechna čest.
4: Je tady i druhá menší plocha vlastně vedle té klasické. Využijete to?
6: No, my to využijeme asi víc než hokejisti, protože my tím, že krasobruslení individuální sport a ta technika, i skoky, i piruety se dají dělat na třeba 2 metrů čtverečních, tak to je na to optimální.
4: Stadion by ale neměl sloužit jen sportovcům, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
7: Naším cílem bylo vytvořit moderní a kvalitní zázemí nejenom právě pro ty sportovní kluby, ale taky pro školy, děti a širokou veřejnost.
4: Ode dneška až do neděle je naplánovaný otevírací program, který dnes odpoledne zahájí autogramiáda nejen hokejových hvězd. Zúčastní se jí například Jakub Voráček, Žigmund Pálfy, Jaroslav Balaštík, ale třeba také fotbalista Michal Kadlec nebo astronaut Aleš Svoboda.
7: Sobotní program potom nabídne party na bruslích s veřejným bruslením, DJem a aktivitami pro děti ve spolupráci s hokejovým klubem Uherské Hradiště. A také v neděli bude pokračovat veřejné bruslení.
4: Dodává Jan Pášma, chybět nebudou ani hokejové zápasy. Například muži HC Uherské Hradiště v prvním domácím mistrovském zápase nové sezóny přivítají v sobotu od 18 hodin v Brumo v Bílnici. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
8: Když si zdobili venkovská stavení, zavěšovali se nad kamna a nad kolébky a přinášeli do domovů klid, štěstí a ochranu. Josef Šperling z Valašských Klobouk se umění štípaných holubiček naučil před lety od místního řezbáře. Kolik zručnosti, soustředění a fantazie se skrývá v jediném kusu dřeva? Zjistíte v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 nebo na webu Českého rozhlasu Zlín.
9: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.

0: Možná leckdo při pohledu do kalendáře a zjištění, že je pátek, a pohledu ven, tak v té kombinaci, že venku svítí sluníčko, jenom tak krásně vzdychá a říká si, to je nádhera, před námi volné dny. Jak během nich bude, to se dozvíte právě teď z vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Jestli nám to počasí, které tedy alespoň já osobně považuji za velmi příjemné podzimní, vydrží, to nám teď mimo jiné prozradí meteoroložka Bára Kučerová. Krásné páteční odpoledne přeji.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďte nám shrnout ten aktuální stav. 2. říjen, 14 hodin, 24 minuty bezmála. Co k tomu dodáte?
2: A teploty mezi většinou 21 a 23 stupni Celsia, takže poměrně malé teplotní rozmezí, a na obloze většinou slunečno, pokud oblačnost, tak často průsvitná a většinou tvoří maximálně oblačno nebo spíše polojasno.
0: A vydrží to, vydrží?
2: A mělo by do během odpoledne by ta oblačnost měla trošku ubývat, noc totiž už čekáme jasnou, na západě kraje přechodně i skoro jasnou a kránu zítra se mohou spíše výjimečně vytvořit údolní mlhy. Teploty ty by ještě trošičku dneska povystoupit mohly mezi 21 až 24, respektive blíže k těm 24 stupňům Celsia, a zase zítra do rána klesnout mezi 8 až 5 stupňů, v údolích místy kolem 3 stupňů, a také se mohou zítra ráno objevit přízemní mrazíky.
0: A vydat tak ráno přízemní mrazíky, možná ale víc naše posluchače zajímá, kam až vystoupají teploty během dne.
2: A ty budou zítra velice podobné těm dnešním, to znamená 21 až 24 stupňů Celsia, a zítřek bude jasný, a poté, co se ráno někde mohou vyskytnout ty mlhy, které by se měly ale také poměrně rychle rozpustit.
0: O srážkách se nezmiňujete, ty tedy zítra asi nepřijdou, tak si jenom doplňme biozátěž.
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy zátěž to bude mírná.
0: A takhle hezky jako malovaná, když použiju ten příměr, by pro leckoho mohla být i neděle. Co na to máte vy? Jaký na to máte názor?
2: Bude zpočátku hodně podobná sobotě, ale potom v průběhu odpoledne nebo v průběhu dne bude postupně přibývat oblačnost, na většinou polojasno až oblačno, ale to sluníčko by mělo vydržet svítit poměrně dlouho, a v nedělní maximální teploty budou mezi 19 a 23 stupni Celsia. K tomu bude Václavý proměnlivý přes den, mírný vítr jižní až jihozápadní.
0: Přece jenom ale nějaký ten mráček či lehké zatažení se už v neděli objeví na obloze. Má to být předznamenání nějaké změny v počasí během začátku příštího týdne?
2: A zatím to tak úplně nevypadá, protože z té oblačnosti se zatím zdá, že žádné srážky nebudou, respektive pokud budou, tak budou hodně slaboučké, a spíše potom v noci na pondělí a v pondělí ráno, ale to je ještě docela nejisté, jestli vůbec budou. Každopádně pondělí také začne spíše s většinou oblačností, a naopak, tak jak neděle končí velkou oblačností a začíná malou, tak pondělí bude naopak, začne velkou a skončí malou. I tak ale teploty v pondělí mezi 17 a 21 stupni Celsia.
0: Jinak je další výhled ještě poměrně nejistý, jak prozradila Bára Kučerová, tak si počkáme, až to bude přece jenom jistější. Co je už ale naprosto jisté, jsou rekordní teploty zaznamenané pro 2. říjen v našem kraji. Tak ty nám ještě prozraďte, než se rozloučíme.
2: Maximum je z roku 1942 z Napajedel 27 stupňů a 9 desetin a minimum je z roku 1983 z Vizovic, ale také z Úslane Kychové, minus rovné 4 stupně Celsia.
0: A teď už tedy nastává čas onoho loučení. Mějte se hezky, děkuji za předpověď počasí i jménem všech posluchačů Českého rozhlasu Zlín a přeji krásný víkend, naslyšenou.
2: Pěkný víkend i vám, naslyšenou.
0: Jak jsme slyšeli, počasí by tedy v nejbližších dnech mělo být pro výlety jak stvořené. My vás na jeden už za chviličku pozveme a budete si během něj moc nazbírat i dost kaštanu. Nechte se zlákat po písni s názvem Nejsi sám. Ani vy nejste sami. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
3: Dávno už vím,

0: oblíbeným podzimním aktivitám patří sbírání kaštanů, proto se možná bude hodit tip na lokalitu, kde by jejich nalezení nemělo být velkým problémem. S tipem na výlet s touto tématikou přichází Zdeněk Urbanovský, kterému přeji hezký den.
1: Přeju hezký den tobě, Pavle, i všem posluchačům.
0: Pojďme tedy na kaštánky.
1: To mě námět na tento výlet napadl už na jaře. V květnu, kdy jsem byl nadšený z aleje kvetou svých koňských kaštanů, správněji jírovců. No a ty stromy byly na jaře obsypány květy a myslím si, že by bylo hodně divné, kdyby na podzim nepadaly zralé plody na zem, že jo?
0: Ano, ano, to zní logicky. Kde se tedy tato jírovcová alej nachází?
1: Vyrazíme za ní na Kroměřížsko a pojedeme do malé obce Hoštice. Ač jsou Hoštice docela malé, stojí zde kostel svatého Jilí, ale také zámek ze 17. století, který byl později několikrát přestavěn. A pokud by vám připadalo, že jste jej už někde viděli, pak to může být pravda, protože zámek posloužil filmařům v řadě zejména televizních filmů. Natáčeli se zde například Četnické humorosky, Četníci z Luhačovic, Znamení koně, Můj strýček Archimedes, ale také některé scény z historického seriálu Marie Terezie. A co je pro turisty důležité, je zde autobusová zastávka a u ní začíná žlutě značená turistická trasa, která vede přes obec k zámku a pak do kaštanových, teda správněji řečeno, jírovcových alejí.
0: Takže počátek trasy známe. Kudy doporučíš pokračovat?
1: Budeme pokračovat po žluté, zhruba po čtvrthodince chůze dorazíte na počátku té první aleje na rozcestník. A u toho rozcestníku se přitává druhá alej, ta je jírovcová a ta druhá je zeleně značená, vede alej, ve které rostou také jasany a ořešáky. A ta zeleně značená směřuje do Zdislavic, což je rodiště slavné rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové. A trasa do Zdislavic, což je jedna z částí obce Troubky Zdislavice, ta je dlouhá necelých 5 kilometrů. Ale variantně můžete projít po žlutě značené trase celou jírovcovou alej a dojdete k hájence Vinohradčík. A odtud se potom nechejte vést modrým turistickým značením do města Morkovice Slížany. Tuto volbu doporučuji zejména s ohledem na frekvenci spojů veřejné dopravy, která je z Morkovic daleko vyšší než ze Zdislavic. Ale zase je to vyváženo tím, že tato trasa je kousek delší, s tím počítejte, ale i tak délka výletu bude přijatelných 7 kilometrů.
0: Já třeba moc rád vzpomínám, jak mi tatínek vyřezával jako malému klukovi z kaštanů hříbečky a jak jsme spolu dělali různá zvířátka. Možná i tím byl podpořen můj vřelý vztah k těmto až magicky působícím plodům. Pokud si chcete také nazbírat kaštany, případně se jen příjemně projít podzimní krajinou, výlet z Hoštic do Zdislavic, případně až Morkovic Slížan, je pro vás ten pravý. Díky Zdenku za tip a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: S vámi Český rozhlas Zlín a za chvíli pro vás budeme mít jeden z posledních dílů naší řidičské abecedy. Ovšem neméně důležitý, jako naše předešlé rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často nejednají správně nebo neví, jak jednat. Věděli byste například, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Dozvíte se hned po kapele Fleret.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Ještě celý tento týden vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín připravujeme na situace z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme také o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

Jelikož začneme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín stáčet pozornost ke sportu, tak připomenu jedno sportovní výročí. Dnes je to rovných 30 let, co byla zaznamenána historicky nejvyšší návštěva v české fotbalové lize. Na utkání Brno Slavia přišlo na stadion za Lužánky tehdy 44 120 diváků. Můžu říct, že jsem byl jedním z nich a dobře si na ten zápas pamatuji. Stejně jako na to, že ho sledovalo ještě velké množství neplatících diváků z přilehlého kopce. Což o to, fotbal to je samozřejmě dobře známý sport, ale co takový korfbal? Slyšeli jste o něm někdy? Už tento měsíc se bude ve Zlíně hrát o titul mistrů Evropy v korfbalu. Pokud vám název tohoto míčového sportu nic neříká, my vám ho v našem vysílání představíme jen co dospívá Hana Zagorová.

0: Jediný míčový sport, který spolu na vrcholové úrovni hrají muži i ženy v jednom týmu. To je korfbal. Mluvíme o tom ve vysílání Českého rozhlasu Zlín proto, že tento měsíc přivítá náš region mistrovství Evropy v korfbalu. Hrát se bude ve Zlíně, Otrokovicích a Prostějově. Abyste měli lepší představu, co se vlastně bude dít, přiblížíme teď základní pravidla korfbalu.
1: Podobně jako v basketbalu je v korfbalu cílem prohodit míč košem. Ten korfbalový za sebou ale nemá desku a to není jediný rozdíl.
2: Máme 3,5 metru vysoké koše, vlastně ještě o půl metru vyšší než basketbalové, a my musíme i střelit koš a ten koš je ve 2/3 poloviny, je tedy na každé straně a my tím pádem můžeme hrát kolem koše, takže my střílíme ze všech stran.
1: Přibližuje korfbalová hráčka, trenérka a taky funkcionářka Českého svazu Denisa Kolářová a doplňuje další věci, které odlišují korfbal od basketbalu.
2: Nemáme dribbling, my nemůžeme běhat s balónem. V momentě, kdy hráč má balón, tak si pouze může nakročit kolem ose své nohy a nahrává a máme bráněnou střelu. Takže v pozici, kdy hráč brání druhého, vlastně kluka nebo holka holku, tak by se nemělo střílet. V momentě, kdy se vystřelí, tak je to bráněná střela. Takže vlastně to jsou takové hlavní rozdíly oproti basketbalu.
1: Pokud se hráč o střelu i přes aktivní obranu soupeře pokusí, útočící tým musí odevzdat míč. Kolářová taky zmínila asi nejznámější aspekt korfbalu. Hrají ho smíšené týmy mužů a žen. Jak to funguje při hře, vysvětluje reprezentantka Klára Nováková.
3: Holky můžou bránit jenom holky a kluci můžou bránit jenom kluky, takže vlastně ten kontakt by mi měl být tímhletím zamezen.
1: Mistrovství Evropy v tomto sportu pocházejícím z Nizozemska odstartuje v České republice 16. října a zúčastní se ho 16 týmů rozdělených do 4 skupin.
4: V Prostějově se odehraje jedna ta skupina, v Otrokovicích se odehraje druhá skupina a následně se všechno na semifinále a finále přestěhuje do Zlína.
1: Přibližuje jeden z pořadatelů šampionátu Tomáš Buriánek. Finálový den se ve Zlíně odehraje v sobotu 24. října a organizátoři věří, že o medaile může usilovat i domácí výběr.
4: Poslední akce velkého typu, což bylo mistrovství světa, tam jsme vlastně skončili na 4. místě. Před námi bylo jen Belgie, Taipei a Holandsko. Když vlastně odebereme tu Taipei z toho globálního hlediska, tak si můžeme matematicky spočítat, že Holandsko je první, Belgie druhá a my jsme tak nějak na tom třetím místě, takže ta ambice na to třetí místo je velká.
1: Zápasy základní skupiny i začátek playoff odehraje český tým v Prostějově. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Město Zlín zahájilo celkovou přestavbu sadu Svobody v centru města. Nová světla na operačních sálech v Uherskohradišťské nemocnici usnadňují lékařům práci. Státní cenový strop pro naftu mírně klesne, u benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. Během dneška čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami, kolem 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V sadu Svobody ve Zlíně začala první etapa rozsáhlé revitalizace. Práce se teď soustředí na okolí zámku, kde vznikají nové inženýrské sítě a také objekt pro technické a provozní zázemí. Tato část vyjde město přibližně na 78 milionů korun. Následovat bude obnova zbytku více než 3-hektarového parku, kde vzniknou například vodní prvky, altán nebo prostor pro koncerty a festivaly. Park se během přestavby neuzavře celý najednou. Město práce rozdělilo do dvou etap, aby část území zůstala přístupná veřejnosti. Celá revitalizace má být hotová v roce 2029 a bude stát necelých 270 milionů korun. Operační sály porodnicko-gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice mají nová světla. Technologie LED poskytuje intenzivní a rovnoměrné osvětlení operačního pole, kvalitní podání barev a omezují také vznik nežádoucích stínů. Pokračuje mluvčí nemocnice Stanislava Fojtova.
2: Nová světla operatérům poskytují dobré podmínky pro práci. Součástí je i zelené ambientní osvětlení, které vytváří příjemné okolní světlo a přispívá k lepšímu vizuálnímu komfortu při laparoskopických výkonech. Výhodou je také nižší tvorba tepla v okolí operačního pole.
0: Modernizace stála 2,4 milionu korun. Její součástí jsou i nové podlahy. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladu a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
3: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Ne, nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozpletli.

0: Koryčanech na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je opět připraven Pavel Vacek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V následující hodině dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín budeme lákat k tanci, a to nejen naší hudbou, ale také dnešním rozhovorem. Při něm totiž uvítám ředitelku festivalu Tanec Valmes Miladu Borovičkovou a spojí se s námi také choreograf a tanečník, mimo jiné umělecký ředitel souboru 420 People Václav Kuneš. Tak tedy poslouchejte to až po čtvrt na čtyři. Nejdříve budeme pokračovat v našem seriálu, na který řada z vás jistě čeká. V pondělí 5. října to bude 90 let od narození Václava Havla, prvního polistopadového prezidenta naší země. Rozhlas si to připomíná projektem Slyšet Havla, ke kterému Český rozhlas Zlín přispívá seriálem o Havlových stopách na Zlínsku. A v naší další reportáži připomeneme chvíli, kdy Václav Havel Zlínský kraj navštívil. Tak poslouchejte dál. Ať je vám s námi dobře. Krásné páteční odpoledne přejem.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Meziříčí. Tehdy vznikl umělecký artefakt, odlitek jeho rukou, který dodnes jeho osobnost netradiční formou připomíná. Ve Valašském Meziříčí natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Tehdy jste stáli tady a tady byla forma s křemičitým pískem.
2: Formy byly nachystané tady, na tom verštatě, pódiu, a stáli jsme vlastně před verštatem, tiskli ruce, skláři nabírali sklovinu a lili jsme ji do formy.
1: Na chvíle, kdy Václav Havel už jako bývalý prezident České republiky navštívil v roce 2004 Huť střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí, vzpomíná sklářský designér Ondřej Strnadel. Právě on jako 25-letý mladý sklář odléval otisk rukou Václava Havla.
2: Povšiml jsem si určitě jako obdivu pana prezidenta v okamžiku, kdy jsme vyjmuli ten ještě žhavý odlitek a lehce tvárný z té křemičité formy. A na každý ten odlitek musel pan prezident znovu tisknout dlaně do písku. Potom už samozřejmě si vybavuju, jak se mě celá jako nervozita opadla, a došli jsme do té fáze, kdy jsme se společně fotili s kolegy.
1: Díváme se na fotografii Ondřeje Strnadela s Františkem Lukáčem, Jaroslavem Vanduchem a Jaroslavem Závorkou.
2: Fotografie je pro mě jako neuvěřitelnou vzpomínkou, samozřejmě osobnost Václava Havla a mých kolegů, kteří už na škole neučí, které jsem měl ve velké úctě, takže je to všechno velká pěkná vzpomínka.
1: Ze školní sklářské Huti jsem zamířila do kanceláře ředitele střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí Jiřího Pivovarčíka. Z vitríny vytahuje odlitek rukou Václava Havla. Když si dám ruku na levou ruku bývalého prezidenta tehdy v roce 2004, můžu si vlastně šáhnout na materiál, na který sahal také.
3: Ano, je to zvláštní pocit, nevím, jak bych to jinými slovy momentálně popsal, ale přítomnost toho otisku prezidenta Václava Havla nám vlastně každý den připomíná jeho osobnost, jeho myšlenky a jeho morální kredit, který po něm zůstal. A i když je to teď už studené sklo, které bylo původně žhavé, tak pořád to na nás tady nějak působí.
1: Jde o skleněnou desku, má načervenalou barvu a dva takové kruhové objekty, které jsou kolem opravdu věrných otisků.
3: Autorem technologie toho odlévání rukou je sklářský výtvarník a designer Ondřej Strnadel. Pan Václav Havel v tom roce 2004 byl opravdu první osobností. Já si troufám říct, že při vší úctě ke všem ostatním, tak největší osobnosti, které jsme kdy u nás ve škole odlévali ruce.
1: Při této návštěvě Zlínského kraje provázela Václava Havla tehdejší ředitelka školy Olga Hofmanová, zástupci města i kraje. Jiří Pivovarčík návštěvu prožil jako jeden z učitelů.
3: Na tu atmosféru, na to napětí si pamatuju, především před příjezdem prezidentské kolony, a samozřejmě si taky matně pamatuju přítomnost celé delegace. A žáci samozřejmě se ptali, ale z bezpečnostních důvodů nebylo možné, abychom se všichni mohli přímo té akce účastnit.
1: Tehdy ale nevznikl ve vaší sklářské Huti odlitek jenom jeden.
3: Ty odlitky jsou celkem tři. Jeden odlitek máme umístěný v naší galerii odlitku rukou. Ten nejpovedenější, troufám si říct, mám u sebe v kanceláři v prosklené vitríně, takže na něj každý den vidím. A třetí odlitek je na důstojném místě na radnici ve Valašském Meziříči.
1: Václav Havel zavítal do Zlínského kraje mnohokrát. V dětství trávil čas u dědečka Hugo Vavrečky ve Zlíně, za socialismu přijížděl za místními disidenty a krátce po zvolení prezidentem v březnu roku 1990 navštívil Zlín. O rok později podnikl oficiální cestu po Valašsku, poté v Uherském Brodě pronesl projev k 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Při povodních v roce 1997 vedli jeho kroky do zasažených míst a po záplavách přijel svou návštěvou podpořit třeba zasažené Otrokovice. Do roku 2011, kdy zemřel, pak ještě kraj navštívil několikrát soukromně. Mimo jiné rád pobýval v Luhačovických lázních. Z Valašského Meziříčí Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A všechny reportáže z rozhlasového projektu Slyšet Havla najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Zlín, písničky

0: Máme před sebou dva volné dny. Možná si děláte teď plány na to, jak strávit už ten vstup do víkendu, ten dnešní páteční večer, ale třeba i plány na zítra. S tím vším teď může poradit Český rozhlas Zlín, alespoň tím, že vám dá pár tipů. Co takhle zajít dnes do Městského divadla Zlín, a to na komedii Volpone? Bohatý Volpone předstírá těžkou nemoc, kolem něj krouží lichotníci a supy. Každý chce mít něco z toho dědictví, být tím vyvoleným, kterému z jeho smrti něco kápne. Pobavit se můžete ve velkém sále Městského divadla Zlín dnes od 19 hodin. Druhým dnem dnes také pokračuje kutilské sympózium zvané Lukovská jízva, oslava garážového kutilství, umění a recyklace, která spojuje bastlení, workshopy, koncerty a filmové projekce. Nabízí program pro všechny, kdo mají rádi tvoření, experimentování a netradiční zábavu. Hlavním bodem programu je stavba kár a katapultů, ale workshopy jsou zaměřené také na sklo, textil, upcycling nebo stavitelství. Večery zpestří pak koncerty, divadlo a filmové projekce, jak již zaznělo. Hlavní závody a střelba z katapultů se v Lukově na Zlínsku konají zítra. Ve Zlíně se dnes představí muzikálová podoba pohádky Lotrando a Zubejda. I to může být lákadlo nejen pro nejmenší. Příběh loupežnického synka, pracovitého drvoštěpa a churavé princezny je všem dobře známý. Nyní tento pohádkový fenomén ožívá v muzikálové podobě, a to přímo v režii původního hlavního hrdiny Jiřího Stracha. Návštěvníky čeká příběh plný pohádkových melodií z tvorby Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Představení začíná v 18 hodin a 30 minut, jinými slovy o 6:30 večer v Kongresovém centru ve Zlíně. Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem připravilo uměleckou výstavu Ilony Brázdilové z Martinic a Lenky Pirklové z Prusinovic s názvem Okno do duše. Vernisáž se uskuteční dnes v 17 hodin v zámku v Bystřici pod Hostýnem. Výstavu si pak můžete prohlédnout až do 25. října, a to denně od 9 do 17 hodin s takovou polední hodinovou pauzičkou. Ai Fen je polsko-čínská skladatelka, hudebnice a producentka, která dnes vystoupí na zámku ve Zlíně. Mísí experimentální pop s technem, neoklasicismem a ambientními prvky s živým zapojením kláves, sopránové flétny a vokálního projevu, troška exotiky také. Začátek koncertu je naplánovaný v 19 hodin, jak již zaznělo ve zlínském zámku. A je tu i jedna pozvánka na zítřek. V Luhačovicích můžete zítra zažít večer plný hudby a folkloru při akci Zahraj nám muziko. Kromě pořádající dechové hudby Frištátská javořina se na pódiu kulturního domu Elektra vystřídají také cymbálová muzika Malé zálesí a dechová hudba Javořinka. Začátek je zítra v 19 hodin v kulturním domě Elektra v Luhačovicích. Teď pro vás budeme mít pozvánku k dalšímu poslechu i dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín, a pak píseň Marie Rotrové. A pokud budete mít chuť, tak můžete už při této písni klidně začít s takovým lehkým vlněním do rytmu. Hezky se tím naladíte na dnešní rozhovor, který bude pak následovat. Přivítám v něm totiž ředitelku festivalu Tanec Valmes Miladu Borovičkovou a také choreografa a tanečníka Václava Kuneše. Dozvíte se nejen o programu festivalu, ale také lecos o moderním tanci. Bude to stát za to, zůstaňte s námi.
1: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak léčivé, ale i zraňující může být ticho. A v neděli se od 11. s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem zaměříme na téma, které může potkat každého z nás. Spalující závist a s ní neustále související pocit, že někdo má něco lepšího než já. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

0: Říká se, že tanec není nic k vyprávění, tanec je k tančení. My teď ale přesto budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín o tanci mluvit a máme k tomu dobrý důvod, protože se blíží už 19. ročník výjimečného festivalu Tanec Valmes, na který nás nyní navnadí ředitelka akce Milada Borovičková, která je také ředitelkou základní umělecké školy B-Art v Zašové, kterou vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne vám přeji.
0: A už teď předešlu, že se spojíme v průběhu našeho rozhovoru i s choreografem a tanečníkem, kterého můžete znát mimo jiné z populární televizní soutěže Stardance, když hvězdy tančí, Václavem Kunešem. Jehož soubor 420 People bude také ozdobou letošního ročníku. To ale bych moc předbíhal. Tanec Valmes čeká už 19. ročník, jak jsem už řekl, paní Borovičková. Kde se vlastně zrodila ta myšlenka zasvětit Valašské Meziříčí, ale i okolí, samozřejmě i do Zašové budeme mířit, na chvíli tak intenzivně modernímu tanci?
1: Tak no, je to už velice dlouho, před 19 lety.
0: Letí to,
1: vlastně nás to napadlo, že by bylo krásné přivést moderní tanec do vlastně do lokality Valašské Meziříčí, protože ten festival začínal ve Valašské Meziříčí vlastně na nádvoří zámku Žerotínu jako open air festival. Mm-hmm. A tak vznikl nějak první ročník, který jsme zorganizovali tak trošku na koleně, dalo by se říct. No a povedlo se to, ten zájem byl obrovský, no a teď už to trvá 19 let.
0: Jak se festival za ta léta vyvinul? Tedy bylo tam nějaké stěhování, co se týče míst, rozšiřování?
1: Ano, bylo tam stěhování, ale hlavně si myslím, že se vyvinul v dramaturgii. Ze začátku jsme pozývali například i jako taneční konzervatoře a soubory z České republiky a v současnosti uvádíme každým rokem vlastně zahraniční premiéru na tomto festivalu. Mm. To znamená choreografii, kterou nikde v republice neuvidíte, jenom u nás na našem festivalu.
0: Tak ten... I to může být pozvánka do Zašové a Valašského Meziříčí na 19. ročník festivalu Tanec Valmes, který proběhne 16. a 17. října. Jaký respekt si Tanec Valmes vybudoval v rámci českého tanečního prostředí? Z toho, co říkáte, tak jde vidět, že jste se etablovali na té taneční mapě České republiky, ale možná i evropské. Jaké má třeba jméno mezi profesionálními tanečníky?
1: Tak já věřím, že dobré, a ono se to ukazuje, i když si vyberu třeba nějaké představení ze zahraničí a napíšu, kontaktuju, první kontakt vlastně to, ten soubor, tak se musím přiznat, že mnozí už mi odpovídají ano, festival Tanec Valmes známe, že jsou na nás dobré reference, že to jako umíme dělat a za to jsem velmi, velmi vděčná.
0: Tanec je mezinárodní vyjadřovací jazyk. Přitahuje Tanec Valmes v širší míře pozornost i diváků ze zahraničí? Sjíždí se na Valašsko ze širého okolí?
1: No, a to je jako velmi těžká otázka. Oni jako třeba v letošním roce přijedou na zahraniční hosté, nicméně ten festival je určen teď momentálně především pro mladé lidi, mladé tanečníky z celé republiky. Mm. A ten přetlak jako je velký, obrovský. Nám je velice líto, že nemůžeme uspokojit jako všechny. My prostě máme nějakou omezenou kapacitu.
0: Rozumím.
1: A tím pádem už je to takové teď těžké vůbec zvát i nějaké zahraniční hosty, myšleno tím, že bychom jich tam měli hodně. Trochu nám chybí na Valašsku velké divadlo.
0: Dobře. A třeba co se týče diváků, těch představení, tak máte nějaké cizími pasy? Nebo ano, je to spíše pro odbornou veřejnost?
1: Ano, letos tam budou tam jako hosté ze zahraničí, těšíme se na ně, našli si nás sami, napsali, samozřejmě rádi je přivítáme.
0: Jedním z hlavních bodů programu 19. ročníku festivalu Tanec Valmes bude vystoupení tanečního souboru 420 People. Umělecký ředitel tohoto souboru Václav Kuneš nás za chvilku naláká na představení s názvem Smoke and Mirrors, plné nejen úžasných pohybových kreací a vášnivé živé hudby, ale také poutavých skleněných prvků. Paní ředitelka Milada Borovičková si teď na chviličku odpočine a já jdu žhavit telefonní linky.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle. Namaluj temperami tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle. Namaluj temperami.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín si povídáme o blížícím se 19. ročníku festivalu Tanec Valmez, a to jednak s ředitelkou akce Miladou Borovičkovou. Teď bude ona ale spíše chvíli v roli posluchače, než nám dá ochutnat z toho letošního programu festivalu. Jednu lahůdku nám totiž představí přímo autor. Choreograf a tanečník, umělecký ředitel souboru 420 People, kterého si můžete pamatovat také třeba jako porotce soutěže Stardance, když hvězdy tančí, Václav Kuneš, kterého zdravím po telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Vy přivezete na Valašsko velmi působivé představení, alespoň tedy z ukázky, kterou jsem měl možnost ochutnat. To představení má název Smoke and Mirrors, tedy kouř a zrcadla, když to tak přeložím pro některé naše posluchače. Nejdřív se zeptám, je podle vás lepší, když se divák trochu teoreticky předpřipraví, zjistí si informace o představení, anebo je silnější nechat se překvapit?
1: No, já razím takovou teorii, že bych nejradši divákům dopředu moc neříkal, ale z praxe vím, že je to někdy dobrý a je to pro dobro věci.
0: Rozumím, proto se na to tak trošičku ptám. Já taky mám raději, když jsem takový nepopsaný list a nechám na sebe zapůsobit ten první vjem, ale přeci jenom trošku byste nám to představení popsat mohl, alespoň tedy, co vám dovolí to, aby zůstalo dost tajemství pro naše posluchače. Pojďte je nalákat.
1: Smoke and Mirrors vlastně se nedá úplně tak překládat, nebo nemělo by se překládat doslovně.
0: Ano.
1: Ten název je takový anglický terminus technicus na nějakou magii, na něco, co se snažíme jako zastřít, zakamuflovat. Ach. No a my v tom představení nemáme teda zrcadlo, máme hodně skla a kamuflujeme lehce kouřem a kamuflujeme pohybem a hudbou. Prostě vytváříme takové scény od romantických po nabušené flamenko, protože celý ten hudební doprovod vychází vlastně z koncertu flamenka a na to hraje výborně na kytaru Filip Zubák, tančí Francesca Amante a je to takový, jsou to vlastně taková dvě sóla, která se odehrávají ve stejný čas v jednom prostoru.
0: Je ta hudba, která je tedy živě produkována přímo během představení, pevně daná, nebo má každý večer prostor reagovat na to, co se právě děje na scéně? Jak spolu komunikují Filip Zubák a Francesca Amy Amante?
1: No právě tím, že je to živá hudba, tak žádné představení není úplně totožné. To je právě to, co jako tanečníci my máme rádi a já s tím jako choreograf velmi rád pracuju, protože tam se vám i třeba rok, dva roky po premiéře se vám objeví úplnou náhodou, jenom nějakým stejným napojením muzikanta a tanečníka, nebo tanečnice v tomhle případě, tak se vám objeví momenty, které byste si třeba ani nedokázal představit. A to jsou přesně ty momenty, kvůli kterým bych rád diváky pozval, aby přišli nejenom jednou, ale třeba dvakrát nebo třikrát na to představení.
0: Rozumím. Každopádně ve Valašském Meziříčí bude ta možnost v sobotu a to 17. října od 20 hodin, kdy začíná ten hlavní program. Já ještě využiju toho, že tady mám přímo choreografa tohoto představení Smoke and Mirrors Václava Kuneše, abych se zeptal, jakou roli hraje právě ta scénografie. Tam jsou důležité prvky, jak jsem tedy vyčetl, výtvarnice Vladimíry Klumparové, ale vy jste se na té scénografii také podílel. Tak ještě o tom pár slov. Vy jste se dotkl toho tajemství, jak jste hezky překládal právě ten anglický výraz. Tak jenom takové lehké nalákání. Viděl jsem lecos tedy na tom videu. Vypadá to působivě. Tak je to další stejně vyvážený prvek jako hudba a tanec?
1: Rozhodně v tomhle případě. Já jsem viděl ateliér, náhodou jsem se právě dostal do ateliéru Vladimíry Klumparové a mě ty její skleněné objekty velmi inspirovaly, uhranuly. A přál jsem si, abychom něco vytvořili, nějaký objekt společný pro právě tohle připravované představení. Ale zjistil jsem, že takový skleněný objekt se třeba, on vyrobí se, dejme tomu, rychle, ale chladne třeba 3 měsíce. A vy nevíte, jestli z té formy nakonec není prasklý někde, když to otevřete. Takže jsme o toho upustili a vlastně jsme se rozhodli, tak jako se ta hudba skládá z not a choreografie se skládá z různých kroků, tak tyhle skleněné objekty vlastně se taky skládají z takových jako prefabrikátů, ze kterých se to sklo se rozstaví a z toho vznikne teprve ten krásný objekt. No a my jsme se rozhodli teda použít právě různé druhy těchto prefabrikátů jako takové, takový začátek nějakého velmi abstraktní, jsou to částice, ale právě tím, že jsou vedle toho dva lidé, dvě živé bytosti, tak tomu sklu právě dodají nějakou emoci. A zároveň to sklo funguje tak jako ten taneční nebo ta hudba. Jsou křehký, ale vypadá to majestátně, je to pevné, proměňuje to barvy, umí to prostě, zaplní to krásně ten prostor, úplně stejně jako ta hudba a tanečnice.
0: Ano, navíc tento materiál je už historicky spjatý také s Valašskem, takže i to může být pozvánka. Takhle vizuálně to vypadá opravdu nádherně. Vy byste nám ještě mohla říct pár slov o tom, jak se rodí takové autorské taneční představení. Možná si to leckdo neumí představit. Jak vypadá to zkoušení a jak složitý je ten proces?
1: No to kdybych já uměl říct, popsat jeden způsob, jak to vzniká, tak bych byl vlastně strašně rád, ale ono je každá ta zkušenost, každý ten proces je úplně nový a jiný, protože máte na sále 2, 3, 4, 5, 6 prostě rozdílných tanečníků, muzikantů a jde. Takže například konkrétně tady ve představení Smoke and Mirrors to byla taková hra mezi nimi, oni byli dva neustále přítomní na zkouškách, což je strašně důležité, i zvlášť s tou hudbou, pokud má vznikat představení přímo na tu hudbu. A vy si tak zkoušíte takový ping-pong, co by mohlo fungovat s touhle hudbou, co s touhle hudbou. Tahle hudba je tak krásná, že nepotřebuje žádný pohyb. Tak necháme zaznít přímo takový jako koncertní číslo toho Filipa Zubáka. Naopak jsou tam části, kde ta hudba se vizuálně upozadí a přednost má vlastně pohyb nebo energie, emoce té tanečnice. Já bych jenom ještě vlastně si dovolil podotknout, že zítra právě je Francesca nominovaná na cenu Thálie za tohle představení, takže uvidíme, jestli to zítra dopadne. Ale v každém případě mám velkou radost, že za tohle představení nominovaná je.
0: Budeme držet palce a i to může být velké lákadlo na sobotu 17. října do kulturního domu v Zašové, kde od 20 hodin můžete hltat program 19. ročníku festivalu Tanec Valmes. Konkrétně na tohle číslo nás pozval choreograf a tanečník, také umělecký ředitel souboru 420 People Václav Kuneš. Děkujeme, budeme držet palce nejen při Táli, ale samozřejmě při všem, co váš soubor dělá, ať se daří i na festivalu ve Valašském Meziříčí a v Zašové. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, nashledanou.
0: A na další program 19. ročníku festivalu Tanec Valmes nás pozve jeho ředitelka Milada Borovičková i za chviličku ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli o 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Ložek.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je dále milým hostem ředitelka festivalu Tanec Valmes Milada Borovičková. Tato akce se blíží. Pojďme upozornit alespoň na některé body toho bohatého dvoudenního programu festivalu. Lákavé jsou samozřejmě úžasné workshopy, ke kterým se také dostaneme, ale nejdřív poprosím o pár slov o tom hlavním večerním programu. Začneme tedy pátkem. Čím užije 16. října od 20 hodin kulturní dům Zašové?
1: Tak pozvali jsme vlastně francouzskou kompanii Kefik a choreografii Mourada Morzakiho, která se nám, nebo mě hlavně, velice zalíbila. On mapuje ta choreografie vlastně 20 let vlastně činnosti té kompany. A on tam použil tanečníky různých generací, kteří se scházejí vlastně v obyvacím pokoji a v podstatě si tam asi o tom vykládají. A tím pádem mě to teda velice oslovilo, jo, i vlastně ta generační věc. A já doufám, že se divákům bude líbit tato choreografie.
0: V podtitulu tady tohoto vystoupení či představení je, že šest tanečníků vzpomíná na 20 let společné historie prostřednictvím svých těl. Tak to myslím může být velké lákadlo.
1: Ano, ano, tak, jak to carte blanche.
0: Tak to je tedy pátek, kde bude pak také afterparty, k tomu asi není potřeba nic dodávat, ale určitě ráda dodáte ještě něco, buď k těm workshopům, nebo případně ještě v sobotě.
1: Ano, ta afterparty je samozřejmě pro workshopisty a na workshopy nám jezdí tanečníci, studenti základních uměleckých škol, tanečních oborů a různých tanečních skupin. Opravdu už je to pro vlastně studenty, kteří něco málo umí, ale mají tam jedinečnou příležitost se setkat i s těmi umělci, které vidí na scéně potom večer, a myslím si, že to hodně oslovuje. Mnozí z nich studují tanec na konzervatoři, někteří i v choreografii na vysokých školách. A na předposledním ročníku se nám tam objevila vlastně choreografie v rámci Young Artist, choreografky, která navštěvovala léta náš festival a byla velice, velice šťastná, že mohla a že se dostala do výběru vlastně té, její choreografie a že ji mohla předvést. A já si myslím, že to je vlastně i smysl celého toho našeho festivalu, dostat to taneční umění mezi ty mladé lidi, aby se stali poučenými diváky, aby na ten tanec chodili, aby ho milovali.
0: K tomu určitě přispěje i 19. ročník festivalu Tanec Valmes, který pořádá základní umělecká škola Be Art, a ta už tedy prostřednictvím své ředitelky Milady Borovičkové přivádí do Valašského Meziříčí a Zašové či okolí české i zahraniční profesionály. Jak je to složité dnes připravit takhle velkou akci a přivést na Valašsko výrazná jména současného tance?
1: Je to složité, není to vůbec jednoduché, takže nejdříve musíme vybrat vůbec, to znamená, že já jezdím a na ty představení se dívám. Nicméně, jak jsem zmínila v úvodu, náš festival skutečně už má jméno v Evropě a i po celém, řekla bych už skoro i po celém světě. A tím pádem to mi otvírá dveře mezi ty choreografy, umělce, co je velmi náročné samozřejmě zajistit finančně ten festival. To je obrovská alchymie a asi nejtěžší na tom všem teď momentálně.
0: Tanec je samozřejmě velmi široký pojem, přesto dají se vypozorovat nějaké obecné trendy v současném moderním tanci. Věděla jste hodně těch představení, vybíráte osobně, tak...
1: trendy, no tak ono...
0: Dá se to shrnout do nějaké škatulky, samozřejmě těch škol je spousta.
1: Já mám vážně obavy, že škatulky asi a opravdu ne, jo. Ten tanec je tak různorodý a každý tvoří jako po svém a něco jiného, že rozhodně bych to nedala do nějakých škatulek. Je to velice otevřené a to je na tomto krásné. Jo, i třeba zrovna Mourad Morzaki vychází z hip-hopu, breaku, a vlastně propojil to s tím současným tancem, což mě se moc líbí, a proto to přivážím i na náš festival, takže rozhodně ne škatulkování, to ne.
0: Takže různorodost a pestrost, tohle.
1: Otevřenost, myslím si, že to je na tom tanci krásné. krásné.
0: A tohle vše nabídne také 19. ročník festivalu Tanec Valmez, který má také mimochodem velice zajímavý vizuál. To by bylo určitě téma samo o sobě, ale odkážeme naše posluchače na webové stránky tanecvalmez.cz, kde zjistí více nejen k programu, ale vykouknou na něj taková pěkná očička, která tady září i Miladě Borovičkové, jak se už těší na 19. ročník festivalu Tanec Valmez. Já vám tedy jako ředitelce tohoto festivalu, stejně jako ředitelce základní umělecké školy Be Art Zašová, popřeji, ať je všechno klapne. Věřím, že takhle chvíli před festivalem máte ještě plné ruce práce s organizací, tak ať se všechno podaří zdárně doklepnout a hodně spokojených návštěvníků.
1: Moc děkujeme a děkuju také za pozvání.

0: Z dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín zbývá odehrát jednu písničku, ta bude součástí Petrovy cukrárny. Věřím, že naberete ty správné, zdravé kalorie pro to, abyste měli dost energie. Zůstat s Českým rozhlasem Zlín a užít si s ním třeba i víkend. Ten, ať je přesně podle vašich představ, vám přeje Pavel Vacek. Stejně jako rád připomenu i to, že stále platí, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Užijte si volné dny a já se na vás budu opět těšit v pondělí.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Když lehce poupravím název oblíbeného televizního pořadu, skutečně nikdo nejsme neomylní, ani bez chyby. Ale kolikrát za život jsem slyšel na různých stanicích nesmysly o muzice, kterou vám dnes pustím, těžko spočítat. Většinou jsem se dozvěděl, že nám bude hrát Robin Cook a podobně, pak taky, že se jedná o zpěváka nebo zpěvačku, a proto bych začal suchým konstatováním, že Cock Robin je americká skupina. Nahrála sice 7 alb, ale předpokládám, že pokud si na jejich muziku vůbec vzpomenete, tak to bude díky jedinému hitu. V západní Evropě bodoval v roce 85 a nejvíc bodů sbíral v zemích Beneluxu. Remake písničky The Promise You Made pak byl o mnoho později spolu s francouzskou verzí vydán jako single belgickou zpěvačkou Kate Ryan. Ten jsem na soukromém rádiu pustil taky snad 1000krát, ale nás disco verze teď zajímat nebude. V originálu skupiny Cock Robin zazní hned několikrát prosba Vzpomeň si na slib, který jsi mi dal. Je to i v názvu písničky.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lesopark na Štěrkovišti v Otrokovicích čeká obnova. V Kroměříži se zítra uskuteční den uniformovaných sborů. Inflace v eurozóně opět vzrostla. Přes noc a k ránu čekejte jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 3 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zákaz vstupu aktuálně platí v okolí lesoparku za bytovými domy na Štěrkovišti v Otrokovicích. Město tady nechalo v rámci údržby odborně posoudit celkem 279 stromů, a to z hlediska jejich stáří, vitality, zdravotního stavu a stability.
2: U 211 stromů je doporučený zásah, u 42 z nich dojde k jejich pokácení. Zbývající navržené práce se týkají ošetření stromů. Na bezpečnostní zásahy naváže připravovaný projekt sadových úprav a obnovy lesoparku. Z Otrokovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Kromě Říži na letišti se v sobotu uskuteční 12. ročník Dne uniformovaných sborů. Pro návštěvníky, kteří mají vstup zdarma, budou připraveny ukázky práce policie, armády, celníků i klubu vojenské historie. Podle mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška je letošní program celodenní, akce zaměřený hlavně na hasiče.
3: Hasiči si na akci připomenou 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Kroměříži a také 25 let od útoku na Světové obchodní centrum v americkém New Yorku. Hvězdou dne bude originální americký firetruck. Lidé si budou moci také prohlédnout asi 80 hasičských vozidel různého stáří a kategorií.
0: Přesun na letiště návštěvníkům z centra Kroměříže usnadní historické autobusy a vlak, který bude zastavovat na stanici Kroměříž Oskol v bezprostřední blízkosti letiště. Akce se uskuteční za každého počasí. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Snaží se tak omezit inflační tlaky.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté jsou na cestě do Španělska, kde zítra nastoupí v Lize národů. Češi v ní zatím prohráli oba zápasy. Naopak po třetí vyhrálo Portugalsko, které bez Cristiana Ronalda porazilo Dánsko 4-2. První výhru s Německem slaví taky trenér Jürgen Klopp po vítězství 2-0 nad Srbskem. V dalších zápasech Nizozemsko remizovalo v Řecku 2-2 a Wales porazil Norsko 2-1.
1: Počasí.
0: Přes noc očekáváme v našem regionu jasno, na západě kraje přechodně i skoro jasno a k ránu se mohou výjimečně tvořit údolní mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 5 stupňů, v údolích čekejte místy pouze 3 stupně a vítr povane slabý východních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Opatrně jeďte po Masarykově ulici v Koryčanech na Kroměřížsku, kde se srazilo nákladní a osobní auto. Dále bourala 2 osobní auta na Palackého ulici v Napajedlích na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Pavel Kučera a jeho humoriáda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Končí. Já mám nalíkají.
5: Slyšte z toho zdruda.
6: Kdybychom to chtěli.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové paní... Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme ano. Z prezidenta herců ano. Na ano. Hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje,

0: A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A když jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí, a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržanté, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jakej? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madame, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona, a to ani nemusíte, mladý muži. Já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. Ha, to nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák. Nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Říká, ježiš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilí samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatelo manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
3: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
2: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
3: Právě.
2: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak, prosím.
3: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná. Třeba možná už pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Slyším. Ještě dobře, díky.
4: Dobré tak, lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló.
5: Tady je Jirka, dobrý den, já vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
2: taky.
4: Děkuju a taky, ano.
5: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek, volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a chtěl na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: Nebyla, nebyla. No. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji,
2: tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horlezectvím zase. No, s horlezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu, náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No říká, protože já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojde, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombonek. jak se má je, Roubíček, jak se má je? Tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tefr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě vtipné.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco tam budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tefr Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Töpfera nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Töpferovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme zapsáno.
7: Hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno i pošta. Dobré odpoledne.
6: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Nashledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, panové.
4: Mhm.
10: Pre vás, Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si kočování s panem Töpferem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak jdeme spočítat. Všechno hraje pro Tomáše Töpfera.
12: Mm-hmm. Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100 000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 dní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. On říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. No dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Bohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Bohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Bohrádku. Oni nejsou z Bohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného. Jedou do Bohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u ní v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, to, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky, jak vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale když už se vůbec nestárnete, to si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo,
2: ale děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Lišnova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, prosím, by se dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, pa. Ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jdeme, jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Velko krabic.
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble. Od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč? Když zloději mají baterky.
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
8: Majo!
7: Hurvejc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrat.
9: sám.
11: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak Hurvaš, nepřekážej, ať jí dál.
8: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
8: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
12: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
8: Tlačit.
11: No tak tlač.
7: Prosím tě, pust, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
8: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuji ti koupit ponožky.
8: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
11: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
8: No dovol.
11: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
12: Maničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, už jdu.
12: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: A hejme se.
12: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
11: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
12: Proč?
11: Protože už ho měl někdo v puse.
12: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
11: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
8: Cože to?
11: Nejím maso.
8: A proč?
11: Protože mám ráda zvířata.
8: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
11: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
8: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
11: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
8: A proč ne první?
11: Protože seš hlupák.
12: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka,
2: jsem,
1: nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodílem na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se Cenitálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: řeší,
1: podzim.
2: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Diplomatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Luhačovice chystají podzimní výsadbu stromů. Rožnovské muzeum se zítra připojuje ke dni architektury. Filip Turek se omluvil organizaci Hnutí Duha za své výroky. Přes noc a kránu čekejte jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 3 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Luhačovice připravují podzimní výsadbu stromů a další zeleně. Návrh první etapy počítá se 72 stromy. Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo na výsadbu 860 tisíc korun. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Nová zeleň podle mluvčí radnice Hany Srncové má v budoucnu zmírnit přehřívání ulic v letních dnech.
5: Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních. U nové lávky v družstevní ulici je navržen javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích. V Solné ulici u městské plovárny a parkovacího domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných.
4: Muzeum v Rožnově pod Radhoštěm se zítra připojuje ke dni architektury. Mimořádně otevře nový areál Kolibiska. Ten vzniká za Valašskou dědinou a otevřít se má koncem června příštího roku. Ukáže život bačů, dřevorubců a pasekářů. Kdy a kde prohlídky začínají, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
6: Do dne architektury se zapojeme i v letošním roce. Tentokrát lidem ukážeme nově vznikající areál Kolibiska a Valašskou dědinu. Návštěvníky provedou etnograf Radek Priol a architekt Jan Kraut. Sraz je v sobotu v 10 hodin a následně ve 12.30 u pokladen sušáku.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
7: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
4: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měli setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšle do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost.
0: Počasí.
4: V noci očekáváme v našem regionu jasno, na západě kraje přechodně i skoro jasno a k ránu se mohou výjimečně tvořit údolní mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 5 stupňů, v údolí čekejte místy pouze 3 stupně a vítr povane slabý východních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dvě osobní auta bourala na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Dále máme hlášenou nehodu motocyklu na silnici mezi Frištachem na Zlínsku a Horním Lapačem na Kroměřížsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám klidný poslech dalšího vysílání.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: I poslední den tohoto pracovního týdne se mezi 17. a 18. hodinou projdeme naším krajem a jeho dnešními nejdůležitějšími událostmi a novinkami. Začíná pořad Den v kraji. Po souhrnu pátečních zpráv si s meteorology potvrdíme na víkend ještě příjemné teploty nad 20. No a potom pak vás vezmu rovnou na led. I když jen na novém zimním stadionu.

0: Kapela Činasky dohrála v pořadu Den v kraji 7 minut po 17. a nás čeká přehled toho nejdůležitějšího pro pátek s datem 2. října.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zlínský kraj, Uherské Hradiště, Kunovice, ředitelství silnic a dálnic a skupina Omnipol chtějí urychlit přípravu úprav silnic 1/50 a 1/55. Společně podepsali deklaraci, která má pomoct posunout projektovou přípravu a řešit dlouhodobě přetíženou dopravu v oblasti. Jak má nové propojení vypadat, popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
3: Součástí řešení má být také nové silniční rameno, které propojí současnou silnici 1/55 v Uherském Hradišti s jejím pokračováním v Kunovicích.
2: Nový univerzitní hokejový tým UTB Red Bricks dnes poprvé nastoupí k soutěžnímu utkání. V bitvě o Zlín se od 19 hodin v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky utká s pražskými VŠHT Alchemists. Utkání doplní hokejový zápas dvou zlínských gymnázií a hudební program. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně otevřela novou, svou třetí angiolinku za 37 milionů korun. Vznikla kvůli ní i nová přístavba za dalších téměř 26 milionů. Podle primáře kardiologie Zdeňka Coufala nové pracoviště umožní zkrátit čekací dobu u plánovaných výkonů a současně rozšířit možnosti léčby pacientů s poruchami srdečního rytmu. Dvě stávající angiolinky už jsou podle primáře Coufala vytížené na maximum. Ve Valašském Meziříčí budou pokračovat úpravy břehu Bečvy v centru města. Na novou náplavku navážou práce na protějším břehu. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše tam pod mostem vznikne prostor pro skateboardisty a inline bruslaře. Na něj naváže chodník, který povede až k novým terasám pod zámkem Žerotínů.
4: Druhý protější břeh, ten Mezříčský, projde také kompletní revitalizací. Na něj naváže potom poslední etapa náplavky, která povede až k zámeckým terasám.
2: Na kroměřížském výstavišti dnes začala tradiční výstava Floria Podzim, která potrvá do neděle. Doprovodný program je inspirovaný kulturou Orientu. Součástí je i výstava 50 bonsají ze soukromé sbírky, kdy nejstarší exponát má více než 500 let. Chybět nebudou přednášky o řezu ovocných stromů, dušičkové vazby, ukázky tvarování bonsají pro začátečníky nebo ukázky tradičního japonského umění aranžování květin i kebany.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: pořadu Den v kraji je čas na několik známých jmen. Jakub Voráček, Žigmund Pálfy, Jaroslav Balaštík, ale třeba také astronaut Aleš Svoboda. Oni i další osobnosti dnes odpoledne slavnostně zahájí provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti. A v nové hale už si předtím mohli zatrénovat také první malí hokejisté. A Český rozhlas Zlín byl u toho.
1: Adrian Čevčík. Je to super, je to pěkný stadion. Tam se tady cítím divně, že jsem byl zvyklý na ten starý stadion. A strašně se mě to líbí. Je tu fitko, hotel, restaurace, dobrý let. Dvě plochy dokonce, strašně pěkná.
2: Tomáš Franc. Už jsem se nemohl dočkat, až bude ten nový stadion. Líbí se mi to bude všechno. Kabiny jsou velké, hezké a je to fakt super.
3: Šimon Erbán. Na tom stadioně budeme jenom vyhrávat, žádné prohry, samé výhry.
4: Nadšení malých hokejistů asi hovoří za vše. Spokojeně se ale tady vedle mě usmívá i trenér mládeže HC Uherské Hradiště Miroslav Hruška.
5: První pocit je hlavně super v tom, že už nemusíme nikam jezdit nebo neustále cestování s báglama v dodávce, stěhovat dovnitř, ven, tam zpátky, děcka vyzvedávat, odevzdávat. Už toho bylo moc a dneska se cítím jak na Vánoce, takový první Ježíšek. Myslím si, že krásnější zimák jsem minimálně na Moravě ještě neviděl. A co se týče zázemí, jedním slovem paráda. Každý nám může závidět.
4: Na stadion se přišla podívat i předsedkyně Uherskohradišťského oddílu krasobruslení Svatava Mazurková.
6: Projela jsem stadionu hodně a krásný sportovní stánek je to, musím říct. A hlavně postavit takovou stavbu se vším do roka, do dne, to je až neskutečné. Všechna čest.
4: Je tady i druhá menší plocha vlastně vedle té klasické. Využijete to?
6: No, my to využijeme asi víc než hokejisti, protože my tím, že krasobruslení individuální sport a ta technika, i skoky, i piruety se dají dělat na třeba 2 metrů čtverečních, tak to je na to optimální.
4: Stadion by ale neměl sloužit jen sportovcům, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
7: Naším cílem bylo vytvořit moderní a kvalitní zázemí nejenom právě pro ty sportovní kluby, ale taky pro školy, děti a širokou veřejnost.
4: Ode dneška až do neděle je naplánovaný otevírací program, který dnes odpoledne zahájí autogramiáda nejen hokejových hvězd. Zúčastní se jí například Jakub Voráček, Žigmund Pálfy, Jaroslav Balaštík, ale třeba také fotbalista Michal Kadlec nebo astronaut Aleš Svoboda.
7: Sobotní program potom nabídne party na bruslích s veřejným bruslením, DJem a aktivitami pro děti ve spolupráci s hokejovým klubem Uherské Hradiště. A také v neděli bude pokračovat veřejné bruslení.
4: Dodává Jan Pášma, chybět nebudou ani hokejové zápasy. Například muži HC Uherské Hradiště v prvním domácím mistrovském zápase nové sezóny přivítají v sobotu od 18 hodin Brumov v Bílnici. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: pondělí 5. října se s poradnou vydáme do podzimní zahrady. Co v těchto dnech potřebuje? Jaké práce bychom neměli opomenout? A je už čas se pomalu připravovat na zimu? Nejen na to se budu ptát Františka Václavíka z Machové na Zlínsku, odborného školitele Českého zahrádkářského svazu. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Erik Clapton dospíval, stále váš Český rozhlas Zlín, 4 minuty před 17:30.
1: Počasí.
0: A je tu očekávaná chvilka, víkend před námi, jaký bude. To nám už za chviličku poví Bára Kučerová, kterou zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Dobré odpoledne, paní meteoroložko.
2: Pěkné odpoledne.
0: Moc vás zdravím, pojďme se podívat nejprve na teploty, kam až dnes vystoupaly u nás ve Zlínském kraji.
2: Teploty vyšplhaly dnes většinou v poměrně úzkém teplotním rozmezí. Ta maxima se v těch nižších polohách pohybovala opravdu v rozmezí 1 stupně Celsia mezi 22 a 23 stupni Celsia. V těch vyšších polohách tam to rozmezí bylo mezi 21 a 17, ale každopádně to byl poměrně většinou příjemný den, slunečný den, protože to sluníčko, byť oblačnosti bylo na obloze poměrně dosti, tak to sluníčko přes ní dokázalo svítit a svítilo, takže teploty do těchto hodnot a teď už postupně klesají. Většinou se teď pohybují mezi 20 a 21 v těch vyšších polohách trošičku níž stupni Celsia.
0: Den byl sice krásný, ale zatím nebyl volný, tak pojďme na ty volné dny, které jsou před námi. Nejprve, jaká bude noc na sobotu?
2: Ta bude postupně jasná, ta oblačnost by měla ubývat. Teď ještě chvíli nebo během večerních hodin vydrží to oblačno polojasno, průsvitnou oblačností a potom k ránu už opravdu bude jasno. Teploty klesnou mezi 8 až 5 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 3 stupňů a objeví se také i přízemní mrazíky a vítr k tomu bude vát slabý východních směrů anebo bude bezvětří.
0: No a kam až po těch přízemních mrazících vystoupají teploty v sobotu 3. října?
2: Ty by měly být velice podobné těm dnešním, mezi 20 a 23 stupni Celsia. Převažovat bude zítra jasno a vítr k tomu bude vát stále ten slabý východních přes den jižních směrů.
0: Sobota by tedy měla být jako malovaná, vyskytnou se nějaké srážky.
2: A neměly by se vyskytovat srážky a to ani v neděli, která bude zpočátku podobná jako sobota, tedy málo oblačnosti nebo skoro žádná a tím pádem slunečno a během dne postupně bude oblačnost přibývat a to na polojasno až oblačno, nedělní teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia a v neděli bude vát slabý proměnlivý přes den vítr mírný jižní až jihozápadní.
0: Tak to je tady víkend, ten máme jako na dlani. Změní se něco ještě začátkem příštího pracovního týdne?
2: A nemělo by se měnit, pondělí bude v podstatě opak neděle, to znamená začne větší oblačností polojasném nebo oblačném a potom v průběhu dne začne oblačnost ubývat a zase spíše večer a v noci už bude zpátky skoro jasno nebo jasno. Pondělní maximální teploty, ty budou trošku chladnější, 17 až 21 stupňů.
0: A ještě vás poprosím o jedno číslo, o to nejbližší. Už víme, že zítra bude krásně a teplo, jak se budeme cítit, jaká bude biozátěž.
2: A to bude na stupni číslo 1, tedy stupeň mírné zátěže.
0: Moc díky za vše, krásný víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Pěkný víkend i vám naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: A pozvu vás i na naše další téma dne v kraji už v pátek 9. a v sobotu 10. října budou lidé v komunálních volbách vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas pro vás připravil speciální vysílání. Každý všední den v 17:30 vám představujeme kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech našeho kraje. A dnes v pátek se spolu s redaktorkou zpravodajství Michalou Kočendovou podívám do Zlína. Buďte u toho s námi.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín právě začíná další speciál předvolebního vysílání. Tentokrát se zaměříme na krajské město Zlín. O přízeň voličů se tady uchází 9 politických subjektů a celkem 369 kandidátů. Zlínské zastupitelstvo má v současné době 41 členů. Následující půlhodině představíme jednotlivé kandidátky a zaměříme se také na témata, která město dlouhodobě řeší. U předvolebního vysílání Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková a mým hostem je redaktorka zpravodajství Michála Kočendová. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
0: Komunální volby 2026.
1: Michálo, začneme uplynulými 4 roky. Co zásadního se ve Zlíně od posledních komunálních voleb událo?
2: Když se podíváme na velké projekty, několik dlouho připravovaných se v tomto volebním období výrazně posunulo. Asi nejviditelnějším příkladem je velké kino, které je kvůli špatné statice zavřené už 10 let. Město získalo stavební povolení a letos zastupitelé vybrali firmu, která památkově chráněnou budovu zrekonstruuje. Součástí projektu bude také nové podzemní parkoviště se zhruba 350 místy. Cena zakázky je přibližně 639 milionů korun bez DPH a město počítá také s dotačními zdroji. Výrazně se posunula také budoucnost lokality Březnická. Zastupitelé letos schválili prodej části městských pozemků soukromému investorovi za více než 365 milionů korun. V lokalitě má vzniknout nová městská čtvrť s byty, kancelářemi, občanskou vybaveností a veřejnými prostranstvími. Velkým tématem zůstává doprava. Město v uplynulých letech investovalo například do křižovatky ulic Březnická a Mostní nebo do napojení průmyslové zóny Zlín Východ a záchytného parkoviště v Přílukách. Teď se připravuje jedna z dlouho očekávaných staveb, Prštenská příčka, která má vzniknout společně s modernizací železniční tratě mezi Otrokovicemi a Zlínem. Naopak definitivní řešení stále nemá zimní stadion Luďka Čajky. Město má připravený projekt jeho rozsáhlé rekonstrukce. Zároveň ale letos začalo prověřovat také možnost nové multifunkční haly nebo širšího sportovního komplexu. A právě budoucnost stadionu bude jedním z témat, na která jsme se ptali letošních volebních lídrů.
1: Než se k jejich odpovědím dostaneme, připomeňme, kdo Zlínu v posledních 4 letech vládl.
2: Komunální volby v roce 2022 ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO se ziskem necelých 32% hlasů a 14 mandátů. Druhé skončilo hnutí Zlín 21 a třetí ODS. Oba subjekty získaly po 7 zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali ještě SPD se 4 mandáty a KDU-ČSL, STAN a Piráti každý se 3. Po volbách vznikla koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů. Dohromady měla v 41 členem zastupitelstvu 27 hlasů. Primátorem zůstal Jiří Korec z hnutí ANO. V opozici byli Zlín 21, STAN a SPD.
1: A teď už představme všech 9 kandidátek, které letos o hlasy Zlíňanů usilují. Půjdeme podle čísel na hlasovacích lístcích.
2: S číslem 1 kandidují Starostové a nezávislí. Kandidátku vede Věra Stojar, zakladatelka spolku Inspirace Zlín, kariérová poradkyně a lektorka.
1: 2 má společná kandidátka motoristů Sobě a Svobodných. Jejím lídrem je podnikatel v realitách a stavebnictví Martin Matela za motoristy.
2: S číslem 3 jde do voleb společně pro Zlín, tedy společná kandidátka KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníků. Vede jí advokát a současný městský zastupitel Aleš Dufek z KDU-ČSL.
1: 4 má pro lepší Zlín, volební sdružení pro, Trikolory a Stačilo. Lídrem kandidátky je tu Radek Košatka, předseda krajské organizace pro.
2: S číslem 5 kandiduje uskupení Zlín srdcem a Piráti. V čele kandidátky je současný městský radní Jiří Robenek ze Zlín srdcem.
1: 6 má Svoboda a přímá demokracie SPD. Jejím lídrem je praktický a tělovýchovný lékař a krajský zastupitel Lubomír Nečas.
2: S číslem 7 jde do voleb hnutí ANO 2011. Kandidátku vede současný primátor Zlína Jiří Korec.
1: 8 má Občanská demokratická strana. Jejím lídrem je současný náměstek primátora Miroslav Chalánek.
2: A s číslem 9 kandiduje Zlín 21. Do voleb ho vede podnikatel Čestmír Vančura.
1: Tolik tedy 9 kandidujících subjektů ve Zlíně. Všem jsme položili stejné otázky na 3 témata, která se týkají dalšího rozvoje města. První z nich se týká budoucnosti zimního stadionu Luďka Čajky. Odpovědi jednotlivých lídrů rozebereme po písničce.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Zlín, ve kterém se dnes věnujeme komunálním volbám ve Zlíně. U mikrofonu jsou Markéta Janíková
2: a Michaela Kočendová.
1: Kandidujícím subjektům jsme položili stejné otázky na tři témata, která ve Zlíně dlouhodobě rezonují. Prvním je budoucnost zimního stadionu Luďka Čajky. Město má připravený projekt jeho rozsáhlé rekonstrukce, zároveň se mluví o nové multifunkční hale. Michálo, ke které variantě se kandidáti přiklánějí?
2: Jednoznačně pro novou multifunkční halu jsou tři kandidující subjekty. Martin Matela za Motoristy sobě a Svobodné chce moderní arénu pro hokej, další sporty, koncerty i kulturní akce. Radek Košatka z kandidátky pro lepší Zlín prosazuje novou arénu pro 6 až 8 tisíc diváků v lokalitě Březnická. Současný stadion by do jejího otevření dál sloužil hokejistům. A novou halu upřednostňuje také Jiří Robenek ze Zlín srdcem a Pirátů. Starý stadion by do té doby pouze průběžně opravoval.
1: Kdo naopak chce pokračovat s připravenou rekonstrukcí současného stadionu?
2: Jednoznačně se pro ní vyslovil Miroslav Chalánek z ODS. Připomíná, že město už má projektovou dokumentaci, stavební povolení i výsledek soutěže. Rekonstrukcí by podle něj měla vzniknout víceúčelová hala pro sport i další akce. Aleš Dufek ze Společně pro Zlín by dal přednost nové multifunkční hale. Podmiňuje ji ale finanční pomocí státu nebo kraje. Pokud nepřispějí, chce opravit současný stadion. A Jiří Korec z ANO považuje za jedinou variantu multifunkční halu. Připouští ale, že může vzniknout i rozsáhlou rekonstrukcí současného stadionu. Za ekonomicky logičtější ale označuje vybudování celého nového sportovního komplexu v oblasti Březnické.
1: Zbývají nám ještě tři kandidáti, ti se zatím jednoznačně k jedné variantě nepřiklonili.
2: Přesně tak. Věra Stojar ze STAN chce nejprve porovnat rekonstrukci s novou multifunkční arénou a zjistit, co bude pro město výhodnější. Podobně Lubomír Nečas z SPD. Rekonstrukce je podle něj rychlejší a levnější, nová hala by zase nabídla širší využití. Rozhodnout proto chce podle analýzy nákladů, kapacit a potřeb města. Mír Vančura ze Zlín 21 říká, že pouhá rekonstrukce na jednoúčelovou hokejovou halu dlouhodobě ekonomicky nedává smysl. Jeho uskupení proto chce prověřit možnost nové multifunkční haly pro více sportů i kulturní akce.
1: A jak chtějí kandidáti tak nákladný projekt financovat?
2: Většina počítá s tím, že město bude potřebovat peníze zvenčí, především od Zlínského kraje a státu. Opakovaně se objevuje také to, že by přispět měla Národní sportovní agentura. Část kandidátů by do projektu zapojila soukromého investora. Takto se vyjádřili například Martin Matela, Jiří Robenek nebo Čestmír Vančura. Radek Košatka počítá s kombinací peněz kraje, Národní sportovní agentury a soukromého sektoru. Lubomír Nečas z SPD zmiňuje navíc evropské fondy a Jiří Korec ANO změnu rozpočtového určení daní měst a obcí, která by podle něj Zlínu přinesla víc peněz nejen na stavbu, ale také na budoucí provoz haly.
1: Tolik tedy první téma zlínského předvolebního speciálu. Budoucnost zimního stadionu Luďka Čajky. Plné znění odpovědí všech 9 kandidujících subjektů najdete na webu Českého rozhlasu Zlín, zlin.rozhlas.cz. Po písničce se zaměříme na další dlouhodobý problém krajského města. Dopravu.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín ke komunálním volbám. Dnes se věnujeme Zlínu. Kandidujícím subjektům jsme položili stejné otázky na tři témata. Po budoucnosti zimního stadionu Luďka Čajky se teď dostáváme k dopravě. Ta je ve Zlíně dlouhodobým problémem a kandidátů jsme se proto ptali. Jak konkrétně byste chtěli dopravní situaci ve městě zlepšit?
2: Velká část kandidátů se shoduje na tom, že Zlín potřebuje další významné dopravní stavby a alternativu k přetížené třídě Tomáše Bati. Nejčastěji se v odpovědích objevují Prštenská příčka, pravobřežní komunikace, obchvat Zálešné a dálniční přivaděč. Jiří Korec ANO považuje za cíl dokončit pravobřežní komunikaci tak, aby v budoucnu propojila dálnice D49 a D55. V příštím volebním období má podle něj začít její první etapa, včetně Prštenské příčky. Právě pravobřežní komunikaci označuje za ideální řešení také Jiří Robenek ze Zlín srdcem a Pirátů. Aleš Dufek ze Společně pro Zlín zmiňuje Prštenskou příčku, dálniční přivaděč, obchvat Zálešné a také rekonstrukci železniční tratě mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Podobně Miroslav Chalánek z ODS považuje za důležité dotáhnout připravované stavby, mezi nimi například Prštenskou příčku, obchvat Zálešné nebo nové napojení krajské nemocnice.
1: Velké stavby ale potrvají roky. Co chtějí kandidáti dělat s dopravou do té doby?
2: Čestmír Vančura ze Zlín 21 mluví vedle urychlení klíčových staveb o záchytných parkovištích, efektivnější MHD, bezpečných chodnících a cyklostezkách. Věra Stojar ze STAN také prosazuje záchytná parkoviště na okrajích města s návazností na MHD a chce propojit současnou síť cyklostezek. Jiří Korec ANO chce zavést rezidentní parkování a stavět další parkovací domy. Počítá také s modernizací MHD, cyklostezkami a dopadem rekonstrukce světelných křižovatek.
1: Někteří kandidáti jsou ale k regulaci automobilové dopravy kritičtější. Jaká řešení nabízejí oni?
2: Radek Košatka z Pro lepší Zlín odmítá rozšiřování modrých zón tam, kde podle něj není dost parkovacích míst. Prosazuje parkovací domy na jižních svazích a v Malenovicích a záchytná parkoviště s návazností na MHD. Kritizuje také zužování jízdních pruhů ve prospěch cyklostezek. Martin Matela za Motoristy sobě a Svobodné chce novou komplexní dopravní strategii. Podporuje Prštenskou příčku, lepší návaznost železnice a MHD i pěší a cyklistickou infrastrukturu. Zároveň ale odmítá nekoncepční opatření, která podle něj zbytečně komplikují automobilovou dopravu. Lubomír Nečas SPD zdůrazňuje především odvedení tranzitní dopravy z centra. Vedle obchvatů zmiňuje posílení MHD, záchytná parkoviště na okrajích města a podporu pěší a cyklistické dopravy.
1: Takové tedy byly odpovědi kandidujících subjektů na otázku, jak zlepšit dopravu ve Zlíně. V plném znění je najdete na webu Českého rozhlasu Zlín, zlín.rozhlas.cz. Po písničce se dostaneme k poslednímu tématu dostupnosti bydlení a nové bytové výstavbě.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Stále posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Zlín. Dnes se věnujeme komunálním volbám ve Zlíně. Kandidujícím subjektům jsme položili stejné otázky na tři témata. Po zimním stadionu a dopravě se dostáváme k poslednímu, k bydlení. Kandidátů jsme se ptali, jak by město mělo podpořit výstavbu nových bytů a co konkrétně může udělat proto, aby bylo bydlení ve Zlíně dostupnější.
2: Většina kandidátů se shoduje na tom, že město má při rozvoji bydlení hrát aktivní roli. Liší se ale v tom, jestli má především samo stavět nebo vytvářet podmínky pro soukromé investory. Jiří Korec ANO považuje za hlavní krok změnu územního plánu a přípravu dalších rozvojových lokalit pro soukromou i městskou výstavbu. Zároveň chce rozšiřovat městský bytový fond o nové nájemní byty. Například v lokalitě Bonický rybník město plánuje výstavbu 50 bytů. Miroslav Chalánek z ODS také počítá s kombinací obou cest, vlastní výstavbou nájemních bytů i přípravou městských pozemků pro soukromé investory. Připomíná například dokončené městské byty na Slanici a lokalitu Březnická, kde má vzniknout další rozsáhlá bytová výstavba.
1: Vlastní městské byty ale prosazují i další kandidáti. Komu by podle nich měli především sloužit?
2: Radek Košatka z Pro lepší Zlín chce, aby město stavělo nájemní byty pro potřebné profese, například zdravotníky, učitele nebo policisty a startovací byty pro mladé rodiny. Podobně Lubomír Nečas z SPD zmiňuje obecní a startovací bydlení pro mladé nebo potřebné profese. Martin Matela za Motoristy sobě a Svobodné by chtěl také část bytů v projektech na městských pozemcích vyčlenit pro mladé rodiny a potřebné profese. Podporuje návrat k družstevní výstavbě, využití brownfieldů a výstavbu výškových domů. Družstevní bydlení podporuje také Věra Stojar ze STAN. Připomíná připravený projekt bytového domu na Vodní a chce revitalizovat městské byty na obecinách. Zároveň nesouhlasí s prodejem městských pozemků na Březnické soukromému investorovi. Podle ní jsou pozemky pro město příliš cenné na to, aby se jich v době problémů s dostupností bydlení zbavovalo.
1: A jak tedy chtějí kandidáti podpořit soukromou bytovou výstavbu?
2: Čestmír Vančura ze Zlín 21 považuje za hlavní problém vysokou cenu bydlení. Při výstavbě na městských pozemcích by proto chtěl po investorech požadovat, aby část nových bytů připadla městu pro dostupné nájemní bydlení. Zároveň chce připravovat další lokality pro výstavbu ve spolupráci se státem a soukromými investory a s maximálním využitím dostupných dotačních titulů. Jiří Robenek ze Zlín srdcem a Pirátů chce pokračovat ve spolupráci se soukromými developery, například při výstavbě na Březnické nebo v Malenovicích. Zároveň chce dál rozšiřovat městský bytový fond. Zmiňuje dva plánované městské bytové domy u Bonického rybníka a připravované startovací byty na Cyklistické v Prštném. Připomíná také, že město za poslední 4 roky postavilo 40 vlastních bytů. Aleš Dufek ze Společně pro Zlín naopak říká, že město nemá být hlavním stavebníkem. Jeho úkolem je podle něj především nabídnout rozvojové plochy soukromým investorům. Prosazuje také uvolnění výškových limitů pro stavby podél řeky Dřevnice. Zároveň odmítá další zatěžování jižních svahů novou výstavbou.
1: Takové tedy byly odpovědi kandidujících subjektů na poslední otázku zlínského předvolebního speciálu. Plné znění odpovědí všech 9 subjektů najdete na webu zlin.rozhlas.cz. Volby do zastupitelstev obcí a měst se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října. A Český rozhlas Zlín bude samozřejmě u toho. Za pozornost děkuji Markéta Janíková
2: a Michaela Kočendová. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A už jen připomenu, že komunální volby se skutečně uskuteční už v příštím týdnu. Český rozhlas Zlín vám tak každý den od pondělí do středy představí vždy 3 lídry jednotlivých uskupení kandidujících v krajském městě Zlín. Jejich pořadí určil los pod dohledem notáře. Už v pondělí si tak k živé debatě pozvu lídrni hnutí STAN Věru Stojar, dále jedničku na kandidátce uskupení Zlín srdcem a Piráti Jiřího Robenka a také lídra hnutí SPD Lubomíra Nečase. Poslouchejte nás už v pondělí po 17. hodině. Těším se na vás. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 18 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zlín už vyplatil téměř 6,5 milionu korun lidem, kteří se zapojili do kampaně Už vsu Zlíňák. Ve Vsetíně se lidé můžou zítra zapojit do celoevropského pozorování ptáků. Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. Přes noc a kránu čekejte jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 3 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zlín už vyplatil 6 390 000 korun lidem, kteří si v rámci kampaně Už vsu Zlíňák přihlásili ve městě trvalý pobyt. Každý, kdo splnil podmínky, mohl získat 10 000 korun. Do kampaně se přihlásilo přes 1000 lidí. O vyplacení příspěvku jich následně požádalo 837. Peníze zatím dostalo 639 z nich. U dalších žádostí město čeká na doplnění údajů, říká mluvčí města Tomáš Melcer.
6: Ve 188 případech čekáme na doplnění žádostí. Žadatele postupně vyzýváme, v některých případech i opakovaně. Jakmile žádost doplní a je v pořádku, peníze průběžně vyplácíme.
4: Ptáky v centru Vsetína budou v sobotu pozorovat lidé na festivalu ptactva. Sraz je v 9 ráno u vstupu do Panské zahrady od náměstí Svobody. Festival patří do mezinárodní kampaně ochránců ptáků. Co účastníci uvidí, říká mluvčí Muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.
7: V sobotu se na Vsetíně projdeme parkem a když bude zájem, tak třeba i kolem řeky Bečvy. Nebude to jen povídání, ale ukážeme si také něco v praxi. V neděli u chodinských rybníků se lidé dozví spoustu zajímavostí o tom, jak ptáci žijí a taky, jak je odchytáváme a kroužkujeme.
4: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
8: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
4: Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálu pro 3D tisk ale podle odborníků problematická není.
5: Počasí.
4: Přes noc očekáváme na území Zlínského kraje převážně jasno, na západě kraje přechodně i skoro jasno a kránu se mohou výjimečně tvořit údolní mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 8 až 5 stupňů, v údolích čekejte místy jen 3 stupně a vítr povane slabý východních směrů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor ve Zlíně v Malenovicích na třídě 3. května. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Ivana Slabáková. Začíná totiž Morava krásná zem. Pohodu u poslechu vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Potěšíš písničko, tak se přátelé jmenovala úvodní polka z muzikantské kuchyně skladatele a textaře Antonína Perničky. No a vy jste si ji poslechli v podání Hanačky z Břestu. A já věřím, že vás potěší i všechny ostatní. Hodinku pohody při poslechu Večerní Moravy krásné země vám přeje Ivana Slabáková. A ještě připomínám, že svátek dnes slaví Olivie a taky Oliver a spolu s nimi pak na Slovensku Levoslav. Tak, milí oslavenci, ještě jednou blahopřejeme. Já už mám u telefonu paní Marušku Jeřábkovou z Kostic, tak jen připomenu telefonní číslo 726465200. Tak, paní Maruško, je to vaše dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková. Dneska je 2. 10. slaví svoje krásné mladé narozeniny paní Maruška Křeháčková z Březové. Milá Maruško, ke krásným mladým narozeninám přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti v rodině a radost vaší skvělé rodiny ze 3 šikovných synů a hodného, myslím si, že na 100% hodného manžela. A nech vás baví vaše záliby, koníček, chystání těch krojů. Není to lehká práce, ale je to pro radost, to děláte. Tak nech se vám všecko při té práci takovej daří. A pěsnička nech potěší celou vašu rodinu. A já ju ještě pošlu aj do paní Ročilovej Marušce, to je maminka Marušky Křeháčkovej. Oni už volali na poledně, aj do Nivnice Marušce a Mírkovi a celým vašim rodinám a všetkým mojim dobrým známým, kterých znám a poslouchají tento program, tuto hudbu vašu. Je to pro radost a nech to vydrží paní Slabáková.
0: No, paní Maruško, proto my tento pořad vysíláme, abychom ano. vám přinesli trochu té radosti.
1: Je to pravda. A já, paní Slabáková, jestli ještě můžu, zajtra je Bohumila a můj muž byl vaším velikým také posluchačem, ten nenechá dechovku nikde. A tak já mu přeju, nech se mu daří, nech mu zaletí ta písnička.
0: Dobře, paní Maruško, zahrajeme rádi. Tak se mějte hezky. Naschledanou. Zahraje cymbalová muzika Polajka. Zaspívá mužský sbor z Kostic právě, odkud paní Maruška volala. A je to písnička Františka Třetiny Tá kostická dědina.

0: Tak to byl mužský sbor z Kostic a cymbalová muzika Polajka. No a já už mám u telefonu autora mnoha krásných písniček a taky zpěváka Pavla Karlíka. Pavle, já vás zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, taky všichni zdravím.
0: Tak povídejte, pro koho to
1: bude. Já bych chtěl dneska popřát k narozeninám, které slaví moje babička Zdenka Karlíková. A posílám to do Dolních Donovic, teďka teda aktuálně z Prahy, ale v Donovicích budu zítra, takže možná zastavím se určitě popřát i osobně, ale hlavně bych chtěl popřát hodně štěstí, zdraví, pohody a myslím si, že i můžu popřát hodně písniček a krásného zpívání, jelikož je vedoucí místního ženského sboru, takže bych chtěl popřát i toho Slavíčka, aby to dál zpívalo. A přiju to za celou rodinu, za syny Peťu a Pavla, za rodinami, za vnoučata. A určitě by se k přání připojil i děda, bohužel už teda jenom z toho nebe. Takže převzal jsem jeho parketu, která patřila jemu, vždycky přál babice on, tak jsem to přebral tentokrát já.
0: Dobře, pane Pavle, budeme se těšit na další pěkné písně.
1: Tak určitě už to finišuje.
0: No tak výborně. Vidíte, přátelé, zase se máme na co těšit. Nezapomeňte na nás, pane Pavle.
1: Určitě.
0: Dobře, tak děkujeme, tak rádi zahrajeme. Ale ještě paní Hana Kozubíková ze Slopného. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás, paní Slabáková. Já už bych chtěla popřát Františkom, pak bude natlačeno. Takže je to František Bilaška z Tichová, František Beňo z Valašský Klobouk a ze Slopného je to Františci Mozgva, Kolařík, Kozubík, Urbaník a Šustek. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Děkuju moc.
0: Rádo se stalo, paní Hano, nashledanou a já tu mám další přání. Chtěl bych nechat zahrát nějakou písničku Rybářom ze Slušovic, Kašavy, Zlína a Želechovic, Martinovi Macíkovi, Honzovi Jankovém, Jakubovi Červenkovém, Martinu Jakubovém a Jakubovi Krajčovém. Přeju jim velké úlovky a hlavně hodně božího požehnání. Martin Jakuba posílá tady tohleto přání. Tak pánové, doufám, že posloucháte, tak ať vám rybičky skáčou na udičku. A teď už Straňanka zapomněla galánečka.
3: Český rozhlas Zlín.

A teď tu mám, přátelé, jednu vzpomínku. S bolestí v srdci dnes vzpomínáme na paní Albínu Vozdeckou ze Šidbořic. Je to již 14 let, co není mezi námi. Prosíme, přátelé a známé, o tichou vzpomínku. Děkují děti s rodinami. A my paní Albíně Vozdecké tam nahoru posíláme písničku Jatelinka usušená.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: V tuto chvíli posloucháte pořad Morava krásná zem a já mám u telefonu paní Černou, kterou zdravím do Vsetína. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, Ivánko. Moc vás zdravím, všechny posluchače. A mám takové rozechvění, protože jsem byla, jste hráli z kosti písničku, moje rodné dědinky. A teď jste hráli písničku, kterou byla nejoblíbenější mojí maminky, paní Anny Pavelkové z Kostic.
5: No vidíte, to nás těší, paní vždycky, Černá, no, že jsme udělali radost.
6: No, hned dvakrát. Vždycky jsem mi říkala, mami, když to bude, budu hrát, tak je to vždycky pro tebe.
5: No tak to má maminka, ano.
6: No, tak už je kolik, 14 roku, ano. Už je tam na vrchu, tak bych. Ne, taky už teda zahráli, no. Tak
5: zahráli, ale my ještě zahrajeme, pokud
6: ale ještě, ano,
5: určitě
6: ano,
5: měla ráda dechovku. A to budou samé pěkné písničky, paní Černá.
6: Ale já vím, no. A jinak bych chtěla pozdravit všechny známé, jako v Kosticích i v Lanžutě.
5: Ano.
6: Všechny přátelé a známé a tak, no.
5: No, před chvilkou volala paní Řápková z Kostic.
6: Já vím.
5: Paní Černá, jak je ten svět malý, že?
6: Je, ano.
5: Dobře, tak my zahrajeme samozřejmě. A zahrajeme samozřejmě i vám. Nemáte za co. Naschledanou. A teď z našeho studiového mailu. Dnes má narozeniny náš zeť Petr Suský. Peťo, přejeme ti mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů. Prosíme o pěknou písničku a to vám, pane Petře, přejí babička a děda. Proč jednu písničku, když jich může být víc? A bude to směs skladeb Václava Maňase mladšího, kterou zahraje Valaška.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla směs známých písniček známého skladatele a muzikanta Vaška Maňase mladšího. A já tady z Brna středu zdravím do Brna Bystrce pana Slávka Kučeru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Slávek Kučera z Brna Bystrce. Zdravím paní Slabákovou, Český rozhlas Brno a jeho posluchače. A chtěl bych poblahopřát Františku Víčkovi, Františku Galečkovi a taky Františku Večerovi. Ti první dva se mnou chodili na zemědělskou technickou do Kyjova. No a ten druhý je kousek od nás z Režůvek a to je Pstina. Bude v nedělu Františku, tož vám Františci kluci hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se máte dobře na světě, kdo si to užijte a prožijte. Ještě jednou všechny přeje Slávek tady z Brna Bystrce.
0: No, pane Slávku, my taky děkujeme, ale já bych vás chtěl poprosit, abyste si příště stlumil rádio.
1: Tam paseku.
0: No tak,
1: už jsem to.
0: No tak teď už. Tak dobře, pro příště, pane Slávku.
1: Tak, ano, vy už jste jak takový, se říká, pozdě bícha honit.
0: No ale vy jste takový ostřílený telefonista, že jste. No to jsou věci. Dobře, ale všechno proběhlo v pořádku, tak pro příště, ano. Jo? Tak se mějte hezky, nashledanou. No a z Březové volá pan Matěj Křeháček. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer. Rád bych nechal zahrát mojí milované drahé mamince k jejím dnešním narozeninám. A také nechám písničku připojit k Františkovi Mahdalovi z Nivnice k jeho svátku. Přejeme jim všechno hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a elánu. To vše jim přeje rodina Křeháčkova.
0: Tak si to, Matěj, krásně s maminkou oslavte. Mějte se hezky, nashledanou. No a napsali taky sousedíkovi a Zetkovi a co pak píší. Dnes bychom rádi popřáli a poslali pěknou písničku vaším prostřednictvím pro milou paní Renatku Krajčovou ze Želechovic nad Dřevnicí pasek a k jejím krásným mladým narozeninám. Do dalších let přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu, ať se jí daří jak v pracovním, tak i v soukromém životě, no a k tomu hojnost božího požehnání. A jak jsem říkala, paní Renatko, to vám ze srdce přejí sousedíkovi a Zetkovi a ještě tam připojili třikrát živio, živio, živio, tak to v klidu a pohodě oslavte. Teď už Bojané maloval maléreček.

0: Tak to byli Bojané a Valčík Jožulky Uhra maloval maléreček. No a já teď zdravím do Lidečka Toníčka.
1: Jo, dobře, dobrý večer, Ivánko, ahoj, vítaj, Terko, milá, vítaj, pán mu zaplat, že si v rádiu zpátky. Tak Ivánko, prosím tě, potřebujeme zahrát, prosíme teda o písničku, ne, potřebujeme, prosíme o písničku pro našu emeritní paní ředitelku v Lidečku, ředitelku ze základní školy, paní Růženku Kopečkovou, a ona má dneska i narozeniny, opolední nebylo možné se dovolat, tak mě to vyšlo, včil jsem rád, tak prosím tě, pošlete paní ředitelce do Lidečka, paní Růžence Kopičkovej, pěknou písničku. Dobře. Ona má ráda všecko a ona založila v Lidečku aj spolek Nebojsu, víš, to je si u důchodci, Nebojsové, a kteří se, to už moc roku, velice moc roku už to funguje a oni se to Nebojsové, proto ona, že se nebojí vyjít na pódium a něco tam jako zahrát.
0: Ale tam už patříme i my, Toni, Nebojsové.
1: To si píš, že ano. A tož jsem rád, že jsem se dovolal. Tak ta paní Růženka Kopečková má dnes narozeniny a ona je taková velice hodná byla, ona je hodná i včila, ty neboj se vede pořád a tak pečlivě, ona je divadlo
0: vedla
1: tam a všechno. No, velice hodná paní učitelka. Takže paní Růžence Kopečkové, prosím tě, pošlete nějakou písničku do Lidečka, emeritní ředitelce základní školy v Lidečku. Ivanko, moc krát děkuju.
0: No já to vím taky.
1: A se jednou potkáme.
0: To si slibujeme, ano.
1: Ahoj.
0: Tak to byl Toníček Ryza, zpěvák Lidečanky, autor mnoha krásných textů. Tak a já mám ještě jedno přání. Dnes 2. října je tomu už 40 roků, co jsme narukovali na základní vojenskou službu do Košic k útvaru 3294 kasárna maršála Malinovského. Chtěl bych pozdravit všechny, kteří tenkrát spolu se mnou narukovali k tomuto útvaru. Především bych chtěl pozdravit Františka Dobrovolného z Miličovic u Znojma a Jirku Jedličku z Kožušic u Vyškova. Všem přeji hlavně hodně zdraví a štěstí v osobním životě. Tak milí chlapci, toto přání a písničku vám posílá František Škapa z Radostína nad Oslavou na Vysočině, vzpomíná na své přátele z dob vojančení. A bude to směs CK Polek, kterou zahrají Jižani.
2: Český rozhlas

To byla směs CK Polek v podání Jiřanů a byly to taky poslední písničky večerní Moravy, krásné země. A vy jste určitě zvědaví, na co se můžete těšit v dnešním pořadu na pěknou notečku, který začíná těsně po 19. hodině po zprávách. Ten dnešní pořad bude patřit solistkám Brolnu s různými generacemi členů brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Zaspívají sestry Jura Čákovi, taky Věrka Příkazká, Vlasta Gricová, Jana Osičková, Klára Blašková, Hana Robinson či Denisa Hanušovská. Pořad pro vás připravil Jaroslav Kneisel a slovem provede Markéta Ševčíková. Tak si určitě nenechte ujít.

No přátelé, tak toto byla opravdu poslední písnička té večerní Moravy krásné země. Na co se můžete těšit krátce po 19. hodině? Tak to už jsem vám před chvílí řekla, takže si určitě pořád na pěknou notečku nenechte ujít. No ale teď už je tu připravená Stříbrňanka se směsí valčíků Johana Strause, tak se ponořte do této krásné muziky. Loučí se Ivana Slabáková a přeji vám hezký a pohodový večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnovský Airbus zajišťující sdílenou dopravu má druhý mikrobus. I vaše fotografie Bojkovic se může objevit v kalendáři na příští rok. Prezident Pavel se za týden nezúčastní voleb do zastupitelstva obce Černouček. Přes noc a k ránu čekejte jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 3 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Poptávková doprava Airbus v Rožnově pod Radhoštěm a Dolní Bečvě jezdí nově se dvěma mikrobusy. Druhé vozidlo přibylo o 3 měsíce dřív, než město původně plánovalo. Druhé vozidlo má zkrátit čekání hlavně ve špičce, říká mluvčí města Petra Graclíková.
2: Ten zájem je velký, poptávka je vysoká. Chceme pokrýt veškerou tu poptávku, která od lidí přichází. Systém bude stejný jako doposud. Airbus bude jezdit od 7:30 od rána do 7:30 do večera, jenom se mění systém telefonní linky, kdy si lidé můžou zavolat a objednat. Ta bude nově od 7. hodiny ranní do 15. hodiny odpolední dostupná.
0: Za první 2 měsíce má za sebou Airbus 3000 jízd. V Bojkovicích na Uhersko-Brodsku připravují stolní kalendář na rok 2027. Kalendář bude sestavený z fotografií amatérských fotografů. Nejen obyvatelé města mohou své snímky posílat mailem do konce října.
3: Fotografie může zaslat kdokoliv, kdo rád fotí. Mělo by se jednat o snímky města, například budov nebo zajímavých objektů a také okolní přírody, a to ze všech ročních období. Obzvlášť vítané jsou zimní fotky. Kalendář by měl vyjít zhruba v polovině listopadu. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou dnes Pavel odjel. Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Volby budou příští pátek a sobotu. Do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezli nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se také exportní trasy.
4: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme v našem regionu jasno, na západě kraje přechodně i skoro jasno a k ránu se mohou výjimečně tvořit údolní mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 5 stupňů, v údolích čekejte místy pouze 3 stupně a vítr povane slabý východních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji nemáme aktuálně hlášeny žádné dopravní komplikace. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na večerní pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer, milí posluchači, u páteční pěkné notečky. Od mikrofonu vás vítá Markéta Ševčíková a samozřejmě i autor pořadu Jaroslav Kneisel. Ten pro vás dnes vybral nahrávky, ve kterých bude brněnskému rozhlasovému orchestru lidových nástrojů dominovat dívčí, respektive ženský hlas. Uslyšíme zpívající dívky a ženy, doprovázené různými generacemi orchestru. A začneme snímkem, žánrově se trochu vymykajícím. V roce 2021 se Broln potkal ve studiu se zpěvačkou, šansoniérkou a autorkou Hanou Robinson. Vznikly tehdy dvě autorské skladby. Jednu z nich si teď poslechneme a nese název Sojka.
2: Vyletěl sokol nad javory,

O žánrové vybočení směrem k autorskému šansonu se postarala Hana Robinson, doprovázená brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, který řídil v roce 2021 Petr Varmuža. Ovšem teď už zpět do vod lidové hudby. V následující půlhodince dostanou prostor jak zkušené ženské hlasy, tak interpretky v plné tvůrčí síle. A nyní snad i vycházející hvězdy nejen lidové hudby. V únoru tohoto roku si zaspívali sami a následně i za doprovodu orchestru v rámci rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase, sestry Ellen, Kristýna a Tereza Juračákovi z Trojanovic. A tady je záznam jejich vydařeného vystoupení.

Bez doprovodu, tedy a kapela, jsme slyšeli sesterský trojhlas Ellen, Kristýny a Terezy Juračákových a s Brolnem už to byl starodávný v podání jedné z nich, Terezy. V playlistu dnešního pořadu jsou připraveny výhradně ženské hlasy. Za téměř 3/4 století existence Brolnu doprovodilo toto těleso bezpočet kmenových i občasných zpěvaček. Orchestr měl svého času i ženský sbor, vedený Zdenou Hovorkovou. Právě tyto zpěvačky doplňovaly vesměs výhradně mužské členy orchestru. Ačkoliv ani Brolln by se bez ženské energie a hudebního umu několika hráček neobešel. Za všechny jmenujme alespoň dlouholetou cymbalistku a solistku orchestru Helenu Červenkovou či flétnistku Růženu Kučerovou. U pultu příčné flétny zpravidla excelují dámy. V posledních letech to byly například Martina Venc-Matušinská, Hana Varmužová, nyní už provdaná Šebestová, nebo v poslední době Michaela Kroupová-Durajová. Ozdobou a výraznou hudební posilou je již po řadu let také violončelistka Aneška Kavalírová. Vraťme se nyní do poloviny 70. let a poslechněme si 3 zpěvačky. Za prvé Věru Příkazkou, poté Vlastu Gricovou v oblíbeném pěveckém dialogu se svou maminkou Alžbětou Končitíkovou.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: V pátečním pořadu na pěknou notečku dospívali dcera a matka Vlasta Gricová a Alžběta Končitíková. Možná bych se ani nebála vsadit se s vámi, že doznělou nahrávku dobře znáte. Pojďme se ze 70. let posunout teď blíž k současnosti. Jsou totiž připraveny dvě výrazné zpěvačky mladší generace. Obě jsou účastnice a také vítězky soutěže Děti a píseň. Obě svého času vydali profilová alba. A obě jsou výraznými hlasy svých regionů a pro obě je hudba, píseň a zpěv součást života. Nejprve to bude až průzračně omamný hlas z Podluží. Jana Osičková v autorské písni Fanoše Mikuleckého Chodníček bělavý. A poté Valaška Klára Blašková, pro kterou se stal zpěv povoláním i životním posláním. A v jejím podání si dáme sadu písní ze slovenského Šariše.

V dnešním výběru ženských hlasů, doprovázených Brolnem, dospívaly zástupkyně současné střední pěvecké generace Jana Osečková a Klára Blašková. Ta nás dovedla až na slovenský Šariš. No a na Slovensku teď zůstaneme. Do půl osmé to budou ještě dva snímky, které jsme nahráli v rámci pravidelného koncertního projektu Večery s Ondrášem. Konkrétně takto se hrálo a zpívalo na nádvoří brněnského Špilberku v roce 2024. Na jeviště si tehdy pozval pořádající vojenský umělecký soubor Ondráš, členy Brolnu a také jeho solisty a solistky. Jednou z nich byla výjimečná slovenská zpěvačka Denisa Hanušovská. Vážení posluchači, snad vám písňový výběr dívčích a ženských hlasů autora pořadu Jaroslava Knajzla přišel k duhu. Od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Ševčíková a teď tedy Brolln a Denisa Hanušovská. Příjemný večer.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když si zdobili venkovská stavení, zavěšovali se nad kamna a nad kolébky a přinášeli do domovů klid, štěstí a ochranu. Josef Šperling z Valašských Klobouk se umění štípaných holubiček naučil před lety od místního řezbáře. Kolik zručnosti, soustředění a fantazie se skrývá v jediném kusu dřeva? Zjistíte v cyklu Kořeny se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 nebo na webu Českého rozhlasu Zlín.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: který je s tebou.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčem a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teď jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Takže... No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby, a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda,

0: A to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
1: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
0: Ideálně,
1: čaj,
0: ano.
1: Ovocný?
0: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
1: Je dost tvrdý, ne?
0: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
1: Jo.
0: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Poručuju, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bombat.
1: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Pojďte všichni na mě zpozit.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno my poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože tu pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže za prvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším jako senzorickým smyslem, faktorem. Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny, a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: já to v sobě nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to
3: jenom,
1: vlhkost
3: že
1: dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být, a v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný, pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím, a moc by mě zajímalo, jestli si to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, sirup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký meloun, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Zlín,
3: Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie. A další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Táček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu?
0: Obávám
1: se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zas budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zas na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu. Tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Můžeme se do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, a zároveň turnaje na užívání jsem měl dost. Teďka mám poslední šanci a 9. místo na mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
8: Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.

0: ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na řetízky, přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
1: Jak se dělají hodinky v 21. století, hodinky prim, mechanické, ty původní hodinky?
2: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
3: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost, Nové Město nad Metují, Aleš Vernár.
2: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikující společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
1: Kvalita, přesnost, jak jsou přesné primky?
2: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
1: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
2: Ano, přesně tak.
1: Teď se tady koukáme, to jsou...
2: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
1: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
2: Přesně tak, i k těm střevům.
1: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
2: ano.
1: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
2: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
1: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
2: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě prim dělá primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme, na jedné hodinky až 2,5

0: půl tisíce výrobních procesů a operací.
1: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
0: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
1: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
0: Ne, to ne.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac, neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v žiti. A já stejně jak na začátku jsem v žiti.

0: ty prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firm s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludvík Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: Jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tady vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano. Ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak aby byli schopni samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních velikostech, ani ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek, jo, to znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunku, jo, jsou to různý hřídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivých muskoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den. Tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a pro zatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
4: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
3: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
4: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
3: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
3: Tady se nacházíme v místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval čas a šlo to dál. Ne.
4: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělané jedny určité hodinky.
3: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt. umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různé komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém. Jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky. Ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
4: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, jak to řeknu moderně?
3: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona, prostě to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie, a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v Gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé osmičky států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retro kousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší prvky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola a seřízení té hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat i závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že museli být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale museli být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě museli být vidět i po tmě, takže měli svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, ty byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis pětidenní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskové se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách, výrobcem bižutérie, který vyráběly ty okrasné brože, a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem, a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já. V průměru mají tak 25?
2: No to, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů, a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší, a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těchto těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba třikrát tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun. Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin. Předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě, a věděli, že se loučíme na dlouho.

nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu Holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bijícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florence.

0: konferencí. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále na protivínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova velblouda u chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou. Co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš. Dej se na divadlo. Jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty, nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Shylock Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salzer. Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u Anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubání do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace, v ruce tyč, jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salzer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

kas jadnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no, já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice, to víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
5: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
5: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak teď máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabrání, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr no. Mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuji potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako
3: jsem...
2: chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a ducha plného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuju žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko.
2: Za něco?
3: Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si myslel, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešní jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každej, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu a ten Bůh je trestá nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to dovedlo.
2: Ne, poslyšte, pane Kačere, tak to ne. No, to nemůžu přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha, karlínská budova Českého rozhlasu, osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání. A Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky, 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy, doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, povězte, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně. Já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy. Bohužel, o tom jsou ty příběhy. To člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šle pryč. To
0: bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo
2: ne,
0: diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno nic, 20, vůbec. Takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky. Těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.
3: Mám

0: dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned jak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud. Jo? Za
2: ano,
0: co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit. No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to k tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč?
2: Za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý. A. To má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: Za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano,
2: tu v přírodě, jo, medituju, sedím tady u ryby.

0: rybníka kolikrát tady u nás. Hledím na tu hladinu, jo. A jsou úplně jako... Já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk. Ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
1: Přecházíte to.
0: Ano.
1: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
0: Nemám, za co?
1: Dobře, i to je názor,
0: za
1: přijímám to.
0: Za co by měla mět stud?
1: Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
0: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
1: To já taky.
0: Já zpívám.
1: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
0: Paráda,
1: umím tančit skvěle. Akorát, že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to, nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko, 87,8 FM, měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. Pamatuju si do dneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, když se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím, dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě říct, že co jsi teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už jsi se říkal, tenhle ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou vez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho vezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl...
0: Štíhlej.
2: Tenista, protože já jsem začal taktikařit až jako důchodce do 50 let a dneska taktikařím nakladně, už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl Uberu skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, které kde byla 15, třeba já jsem tam byl 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
2: No, Moležena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: No, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takové moderování by mě taky bavilo, jo, že bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
2: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
2: No, já nevím, jaký, já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře, máš mikrofon nějak jinak?
2: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp,
0: ano,
2: než k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
2: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fouk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipky od nás práce, protože jsme se všichni znali, že jo, a tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
0: Dobře, takže někdy příště třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
2: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím.
0: Koda. Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. aby nebyl nějaký prostoj, nějaké faux pas, si pište, vždycky mám faux pas, buď zapomenu, anebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců, no, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města, nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že je nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli-li nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně, důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek, o vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně, ale já to žiju s vámi. Já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky. Někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macoun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co?
2: Já vám o to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáku.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Počkejte, nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci páteře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký páteřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Pěkně 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: Že, že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, mi tě tak zliskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří k Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, že já by se jí tam nešla ukázat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet.
0: Jasně, no jo, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono, totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už jí máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mývala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prostě zavřít dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: nedáš. Helejte se, máte účes, máte bolta, máte, tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No to je v pořádku. To je v pořádku. Tak tam to přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No ale já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strýca, ten do mě dali 3 Slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám, teď se na mě všichni podívejte, jak vypadá. A ne, abyste mě pomlouvali. Oni se řechtali všichni. A proto oni chcou, bych já schválit,
0: ne? No přesně, protože to je koření a teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět, to je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Mm-hmm. Děkuju,
0: taky. Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí, často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí,

Občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem. Stále bych jen tančila a četla.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná, pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo, no někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva, i takový bývá život krutý, krutý. Ahoj, Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat. Ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač a já nebudu přibližovat. I to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec. Skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani molí z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

farebný písek semlel všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

0: chodil kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, a nebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vrázkám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnohodně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Helejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany třeba. Zdravím linkaře, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní, za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No, máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti, tak dobrou noc všem. Pavle, chápu a rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji. Komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festiválek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježiš Maria.
3: A uvést na jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno, až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Creedence Clearwater.
0: No, stane se.
3: A můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfektně.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že, jako, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: ještě
0: potěší.
3: Něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme se k povídání.
4: Poslouchám. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle

0: půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád ostudu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
1: To je dobrý.
0: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
1: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo ano, k lepšímu výsledku ve finále.
0: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede, ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým palcu skoro nikoho nevidíte, tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
1: Nezdržoval. Krásně to řekl. Ale čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
0: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
1: To ne.
0: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí obhýt nového vymýšlet, tak člověk, aby podchodil do obchodu.
1: No, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju tu modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
0: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
1: I vy.
0: Děkuju, mějte se moc hezky.
1: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Wericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
2: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc, Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macou, na posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Hortičáru v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit. To bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně, představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už vám volám, no, po třetí se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takhle ještě, když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se, v trolejbusu se na mě lidi pořád tak dívají, co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od Zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u Zubařky a ty galoše gumový, který jsem převlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou do šmaj, dal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jo, jak se říká. Ale když před 2 rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrali mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na předních 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mě dívají. Ale nejsou sám v tom takovém.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: No. Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu. Ve Francii v 85. jsme byli jako, no, uvítání, to bylo výměnek zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie. To jsem měl v dobec, tak no, každý ty jedeš s Evicou do toho, co, no to byla kočka teda, takže ty chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak to Air France jako to by je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypěl si těch malých tam prdle a pak nás zavezli do kina, tak taková koule, já tam je ve Francii, jako v Paříži, no, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat, museli do mě strkat. Takže
0: únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ani, ale ty tam prdle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo na lidi. Ale prostě jsem si schlupil v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, až někdy 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. Ano. No ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, protože jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. No, za to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
0: I demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo, no, asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslíchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No, asi tak.
0: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se záborkou ne? Zkrátka, o volbách obecně.
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. No, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě, jo.
0: Ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne, protože bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
0: Ano, čekám, klidně.
2: Já chtěla vypnout tady.
0: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
2: Dobrý večer nebo dobrou
0: noc. Co chcete, milá posluchačko z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a tak měl se k domů matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starost o ní. No, ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
0: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla.
2: No, příbuzní tam, jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
0: Jasně.
2: Tak příležitost.
0: Jasně. Co příležitost, jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se.
2: No,
0: já bych udělal
2: jako
0: to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla sraž spíš o syna,
0: ano.
2: Protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vlastně na vnuka.
0: Helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Užij si to. Užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to by na mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla. Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
2: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, tak bolí.
0: No, máte na krajíčku, tak to slyším, to já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: No, tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to vidí.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Ale no tak už to dožiju.
0: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom?
2: Držte se,
0: zdravím vás.
2: Vy taky mějte se.
0: Ano, dobrou noc. Zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas Honza Macoun. Máme 0:35, ještě 25 minut na téma. Za co se stydíte? Cokoliv. Je to na vás a těším se na vás.
3: Noční linka.

0: je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílé, Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože byl poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati zabrůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla, protože když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati zabruč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetku.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říká, to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Hele, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, a všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že je to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyvídala ale maminka. No a ona, když ji provázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všichni musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já jsem zdravila, já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny. Já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
0: se baví. My jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono kol na té vesnici je, když teda se nepozdravíte, tak je to...
0: Jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví. Nezdraví. No,
1: jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že... ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombony, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte, teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla, já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě... No, ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, a víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk ne vždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat. Jsou možná výjimky některé, ale tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si a nevím, že to je tramvají nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Dítě, jako když to je to jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, směr Krnovsko.
3: A chci jenom bezkratce říct a úplně si stýdím to říct.
0: Nebojte, ale... nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města, něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk a jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? Uhum. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin, jaké se píše i v tom Puškinovi. A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci, tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale mě už jsme zastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
0: Ale tady, když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce seno erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati zamykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, to dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: to říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak, tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec... Nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt... Ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkal, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
3: No víte, že jo, no. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo... Nic. Tak.
3: Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je. No, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že Škroupův dům se má bourat. Je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten Škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo, prostě tam se divadla, prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co zmůžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten Škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to o to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macon. Dobrou noc,
0: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby, je odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil první říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rej.
2: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařského královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší, já to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na Pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: nebyla na světě,
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. On, to se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
8: Tak si vzpomněli na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
8: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
8: a přišla
6: a prostě jsem tam
8: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takový zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí.

0: Byla tam taková dívka, co si přejeme, a Schlitter říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Schlitter říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Schlitter říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
1: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výraz.

0: výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
1: Dobrý večer.
2: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
1: Přišla jsem se na vás podívat.
2: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To, co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co jde. Byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná. A odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil, to jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo, ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
1: První byla tahle ta. Staneš to, prosím vás, rozbáte to. Očka svatojánské muši.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen, zpěváci, zpěváci touhlaví.

0: kde, jak je to dlouho, co jsme to nespívali?
1: Trošku,
0: to už bude takový, už to bude, no. 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdalena, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalenu, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říkal: Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anaka.
3: Anaka.
0: Anaka.
5: Teď se to pěkně bylo.
6: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A zase tě nosili v kříži.
0: No každý, co si zasloužil, že jo?
6: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo? Bánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi na pěkný fracek taky, já si vzpomínám.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Proč ten ptáček je rabáček? Zpívá smutný árie. Nevím,
2: ano, ano, ano, ano.
6: Neplač,
2: nelkej. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
0: Poslední? Proč poslední? No,
2: já bych řekl současná.
0: Vicky. To je Vicky.
2: To je Vicky.
0: Děkuji vám.
2: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
7: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
2: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
1: No a ty víc, jo?
7: Ne, oba dva stejně.
2: Jo.
0: Lže. Já víc.
2: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
0: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem, věř.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční scény.
3: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě, ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
3: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu,
4: jestli
3: z rokoka nebo ze
4: Sema. Právě dohromady jsme hráli,
3: ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
5: no, jo, to,
6: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak.
5: Ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže. Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, je, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a musela se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky
6: a to se nosili právě ty Adamky. Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla.
5: Ano.
6: To bylo špinavý, že jo?
5: Ano.
6: Strašně, takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Já jsem skládal těžkou liriku, že jo?
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na žlutých.
5: Na těch žlutých.
6: Ano, na těch žlutých. Jsem si
5: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc, bohužel. To nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne. Kde by tam vzala piano, prosím tě?
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Ne, prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mě řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichorová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je horší varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: Člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
4: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od no, ale zbytku
5: oni prostě,
4: souboru.
5: Ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by se stýkali ani, mimo pracovně.
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
4: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
5: No,
4: a hodně
5: samozřejmě.
4: Zdraví.
5: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.